Rocks na Fresh Radio. Buď fresh. Fresh.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: Ostrava City Marathon. V neděli 6. září se poběží Ostrava City Marathon. Nejstarší maraton v Česku s historií sahající až do roku 1923. Se startem i cílem na Masarykově náměstí a vybrat si můžeš maraton, půlmaraton, desítku, štafetu nebo některou z kratších tratí či dětských závodů. Přidejte se i vy a užijte si jednu z největších běžeckých událostí v Ostravě. Fresh Radio bude přímo u toho. Registrace běží na ostravacitymaraton.cz. Ostrava City Marathon. 6. září Masarykovo náměstí. Ostrava.
1: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Začíná škola a možná právě teď míjíte dítě se sluchátky na uších a mobilem v ruce.
3: Nečekejte, že vás uvidí a rozhledne se na přechodu, když je hlavou pořád ještě někde na prázdninách.
4: Buďte připraveni zastavit, protože někdy stačí vteřina, aby všechno dopadlo úplně jinak.
5: Bezpečný návrat do škol, školek a rušného provozu vám přejí statutární město Ostrava a Fresh Radio.
6: 7.30. Vy spěcháte do práce, děti spěchají do školy a ostravské ulice jsou najednou víc než plné.
5: Tak nespěchejte i za volantem. U škol, zastávek a přechodů může dítě vběhnout do vozovky, objevit se mezi auty nebo vám prostě nedat přednost.
6: Pár vteřin vás nezdrží. Zpomalte.
2: Bezpečný návrat do škol, školek a rušného provozu vám přejí statutární město Ostrava a Fresh Radio.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Old School na Fresh Radio.
1: This is Fresh Radio 103.6 FM.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, bezkýdek.cz.
1: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
2: Po prázdninách jsou děti zase zpátky v ranních ulicích plných aut, stresu a zmatku.
3: A první dny. Všude je toho najednou nějak moc. Sluchátka, kamarádi, mobil, historky z prázdnin a pozornost občas úplně někde jinde než u provozu.
4: Řidiči, počítejte s jejich roztržitostí nejen u škol a přechodů a raději zpomalte.
5: Bezpečný návrat do škol, školek a rušného provozu vám přejí statutární město Ostrava a Fresh Radio.
6: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Partysud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Partysud Morava CZ.
7: Jsem zvědavý na ten... Some speed up.

novinky na Fresh Radio.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
1: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůžu. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kámo. Grill Off 2026. 4. až 6. září Břesínská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
2: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
3: Ty vogo, T-Rex!
4: Kde?
5: Tamhle!
4: Ten má ale klapy!
3: Je, tam je dinosauří mláďácko!
5: Mimino Stegosaura!
4: On chodí!
6: On je živý!
3: Hoši! Velké řeše s průlízkami!
4: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
6: A dívejte, tam je ten velký!
5: Ten má krk až do nebe!
2: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
7: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Party Sud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Party Sud Morava CZ. What if you run away with me? You know the world is ours to see.

0: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
1: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskýdek.cz.
2: Dětský koutek Pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku Pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Plné té nejčerstější muziky.

0: co budete dělat dnes večer? Televize nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.
1: Po prázdninách jsou děti zase zpátky v ranních ulicích plných aut, stresu a zmatku.
2: A první dny. Všude je toho najednou nějak moc. Sluchátka, kamarádi, mobil, historky z prázdnin a pozornost občas úplně někde jinde než u provozu.
3: Řidiči, počítejte s jejich roztržitostí nejen u škol a přechodů a raději zpomalte.
4: Bezpečný návrat do škol, školek a rušného provozu vám přejí statutární město Ostrava a Fresh Radio.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: počítat, jo.
1: A 10, 59.
0: 14. Dobré ráno, přejeme.
1: Dobré, čau.
0: Tohle byl Jason Derulo, také Michael Bublé a teď povinnosti. 6 hodin, dobré ráno.
2: Počasí.
3: Počasí.
2: Počasí.
3: Počasí.
0: No a začneme počasím. Dneska ty nejvyšší denní teploty v Ostravě a okolí od 28 do 29, ojediněle až 30 stupňů Celsia. Počítejte ale s tím, že bude spíše oblačno a to po celý den. Na večer je možnost i nějakého toho sluníčka, spíše polojasno, ale jinak ne. A teploty v noci kolem 17 stupňů Celsia, to bude a tak to je. No a co se týče třeba Beskyd, jo, tak pokud se chystáte třeba, já nevím, zdolat B7 jako na nečisto.
1: Když tam teď nikdo není a
0: teď
1: je klid na horách.
0: Právě a nikdo se vám nebude třeba smát za vaše tempo, tak i na horách dneska bude pozitivně, ty nejvyšší teploty 26 stupňů Celsia.
1: Ty jo, kde jsi to nabral?
0: No fakt, že jo, 26.
1: Já mám v Beskydech 21.
0: Ale prosím
1: a jinak
0: tebe.
1: Kolem 18 na horách.
0: Já koukám na Morávku, jo, koukám na Morávku, což byla mimochodem jedna ze... z bodu, jako ze
1: no jasně,
0: stanic, jo?
1: Bylo to součástí trasy, jo.
0: A tady dneska v maximech 26.
1: Hele, tak já nejsem tak přející, jo? Mně to ukazuje maximálně kolem 21. No. A jinde třeba Jeseníky jenom kolem 18.
0: Klasika,
1: ale,
0: jako klasika,
1: vyberte
0: to je prostě ludová.
1: Vyberte si.
2: Fresh zprávy.
1: Pět jednotek hasičů zasahovalo v sobotu odpoledne u požáru garáže v Ostravě Hrabůvce. Při příjezdu jednotek byl objekt už celý zasažený plameny. Událost se obešla bez zranění. Předběžná škoda byla vyčíslena na 450 tisíc korun. Beskydská sedmička má své vítěze. Náročná trať měla přes více než 100 kilometrů. Vítězem se stal s osobním rekordem 10 hodin a 48 minut. Tomáš Maceček, který do cíle ve Frenštátu pod Radoštěm, doběhl už v sobotu před 10 hodinou dopolední, to jsme někteří ještě spali doma. Nejrychlejší ženou byla Petra Ševčíková. První účast na beskydském extrému v roli maminky zvládla v ženském rekordu 12 hodin a 29 minut. Gratulujeme. Od září se mění pravidla pro odklad školní docházky. Školní nezralost už nestačí jako důvod a přípravné třídy se naplňují jenom částečně. Do škol tak přijdou děti, které by dříve nastoupily o rok později. Pomocí jim mají noví asistenti pedagoga v prvních třídách, komplexní reforma financování.

0: a podpora, ale přijdou až v roce 2027. Baník pokořil v šestém kole šance ligy Olomouc 1-0. Z 20 metrů rozhodl v nastavení prvního poločasu Jiří Míček.
1: Zprávy.
2: Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
3: A dalo by se říct, nebo já bych chtěl říct, že první školní den, ale není to tak, pozor, ne. První školní den až od zítřka, takže ještě stále můžeme klidně říct poslední prázdninový den. Na cestách po 6. hodině zatím klid, nehlásíte žádné dopravní komplikace ani kolony. Děkujeme za to, jezděte opatrně a kdybyste byli svědky dopravní události, dejte vědět nám na telefonní nebo WhatsAppové číslo 77337136.
1: Doprava?
2: Doprava! Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu, protože na cestách rozhoduje jistota. K&K Pneu má skladem pneumatiky pro všechny vozy, dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo rajpneu.cz. Tam začíná bezpečná jízda.
4: Relax na maximum a ve vlastním soukromí. To není scrollování sociálních sítí, ale oddech a vodní masáž v party sudu. Třeba na vlastní zahradě, s partou, anebo jen romantika ve dvou. Party sud Morava si jednoduše odvezeš za autem, nebo ti ho přivezou, kam budeš chtít. Cena od 2000 korun za večer. Objednávej na partysudmorava.cz.
5: Ostrava City Marathon. V neděli 6. září se poběží Ostrava City Marathon. Nejstarší maraton v Česku s historií sahající až do roku 1923. Se startem i cílem na Masarykově náměstí a vybrat si můžeš maraton, půlmaraton, desítku, štafetu nebo některou z kratších tratí či dětských závodů. Přidejte se i vy a užijte si jednu z největších běžeckých událostí v Ostravě. Fresh Radio bude přímo u toho. Registrace běží na ostravacitymaraton.cz. Ostrava City Marathon. 6. září Masarykovo náměstí. Ostrava.
6: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
7: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
6: Kvíz naopak! Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
8: Secesní restaurace Ondráž ve Svejadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Party House Varenská, narozeninová oslava, firemní akce nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské? No tak určitě. Party House Varenská, vše na klíč s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská. Radegastův Šenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Chocobos, nová sladká zastávka v Gate Karolina, přímo naproti fórum Nová Karolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky, ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocobos. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
6: Vyhrávej skvělé ceny. Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
9: All day, every day.

0: asi.
1: Jasně, já žena, on muž. Takhle dvojka po ránu.
0: Naštěstí teda. Jako,
1: naštěstí má dělou jenom jeden z nás.
0: Pozor, tak... I když ale pozor, tohle nemáme ani jeden potvrzené, jo? Jako ty tady vytahuješ něco, co není tobě jistě známé.
1: Tak ne, ale napříč rozhlasovým českým éterem máme podobné jako zájmy a bavíme se o podobných věcech. Každopádně pojďme se přivítat 6 hodin k tomu 14 minut. Ahoj, takhle v pondělí, po
0: ahoj,
1: víkendu.
0: Ahoj, já jsem Honza a ahoj. Problémy s alkoholem už nemývám.
1: Od nedělní 8 hodiny večerní.
0: Ne, začalo to dneska v 5.
1: Jenom bych ráda upozornila, že ať je to veselé, jak chce, tak dneska je poslední den prázdnin, to znamená, že od zítra na ostro. Jenom by
0: jo,
1: bylo
0: ostro,
1: fajn
0: jo.
1: Na ostro, no. Bylo by fajn vědět,
0: ne, na ostro nemám ráno.
1: Že Honzíku končí prázdninový jízdní řád, takže si nastrojte, jak vám to od zítra jezdit. Nejste nebyle překvapeni, že se mírně posunou jízdní řády, jak tramvají,
0: ale k lepšímu.
1: Autobusu.
0: Ale k lepšímu busu, přece, ono to pojede vícekrát, že? Ono to pojede vícekrát.
1: Je to dost možné.
0: No, já jsem jenom teda chtěl ještě konstatovat jednu takovou věc, která je spíš jako fakt, a to je to, že vlastně byť je dneska sice poslední prázdninový den,
1: tak
0: už jakoby my tady jedeme v ostrém provozu ročním takzvaným. Jo, to znamená, že po takovém vysílání, jaké tady svedeme my dva, já Honza Pernický a tady zde přítomná Monika Rudová, tak po takovémhle vysílání musí následovat nějaký skandál, že?
1: Jakoby. Jo, takhle, no, jasně.
0: Jasně. A pozor, co je velmi důležité, Italiano Piano, náš Giorgino Javorino se vrátil ze Sicilských ostrovů.
1: OK, takže my jsme kompletní, to znamená, že skandál je zpátky, vítáme Mariku po zasloužených prázdninách, paní učitelku,
0: no
1: JJ je umoudřila se asi Etna, že ho máme zpátky.
0: Pustili ho.
1: Děkujeme za ty dary.
0: Vypustili ho a všechno je v pořádku, přátelé.
1: Člověk si u toho JJ uvědomuje, jak jsou 2 týdny krátká doba.
0: Dobré ráno, přejeme. Ahoj.

0: doděláme myšlenku, jo, kterou jsme začali před nějakýma minutama.
1: Ano.
0: A to je ta, že zítra se jde do školy. I my, Fresh Radio, budeme s váma slavit první školní den.
1: Takže do školy vlastně,
0: se prosím vás připravte na to, že mimořádně mezi 6. a 7. tady nikoho neuslyšíte, maximálně nějaké vyjete starší bez ty jako záznamy. Jo. Jo.
1: Protože to, co jsme dokázali.
0: To je takové naše vysvětlení.
1: To, co jsme zatím dokázali.
0: Přesně. A začínat budeme oficiálně v 7 hodin už jedné ostravské základní školy a mělo by to být na Ostrčilce.
1: A pro mě to bude velká věc, protože já se na základní školu vracím po strašně moc letech. Jo?
0: No jo, jenže víš, že my nemusíme mít čas vstoupit dovnitř ani. My budeme prakticky v autě.
1: No to počkej,
0: před.
1: To já až dovysílám, tak to já dovnitř vstoupím teda.
0: Jo,
1: no,
0: ty máš tolik odvahy.
1: Já se podívat určitě půjdu. Mě
0: ale tělocvičné je daleko.
1: No ne, tak do té nejdu, ale
0: zrovna.
1: Ta byla naštěstí vždycky zamklá, jo, takže do té nepůjdu, ale jako mě zajímá, jak se to jako posunulo, víš, abych chtěl vidět ty bary, jak tady
0: jaké
1: říkala
0: bary?
1: Paní radní, když tady jo, byla tak u nás, tak říká, že na základních školách už jsou bary, tak to já říkám, to je senzace, kam to jde dopředu.
0: Jako bary ohledně stravování, jo, zdravé stravy, ne bary, které ti dají drink, chápeš, ne?
1: No tak teď už jo, ale
0: no,
1: já
0: nejsi zklamaný, jo.
1: To tak ještě jsi mi to řekla.
0: Salátové bary, salátové bary.
1: To já bych třeba včera zklamaný byl teda, jako. Zítra teda.
0: Proto ti to říkám.
1: No, tak
0: takže
1: to
0: 7 hodin nějaké slavnostní zahájení, tak oficiálně by kolem čtvrt mohly začít chodit děti. O půl bychom mohli přivítat paní ředitelku základní školy.
1: Teda, ale
0: pak přijde i paní radní, právě paní Hofmanovou.
1: Tak to já si s ním vyřídím, že mi to blbě řekla. No.
0: Paní Hofmanová tam bude taky. No a pak bychom mohli přivítat i mluvčí městské policie Ostrava, protože je to hlavně o bezpečnosti a o tom, aha, aby děti v pohodě do té školy přišly.
1: Jasně.
0: A v pohodě z té školy pochopitelně odešly.
1: No, tak jo, tak já jsem teda moc ze školy nikdy jako v pohodě neodcházel, tak pokud někdo má opačné štěstí, tak to má štěstí. A tak, no.
0: No ty ses možná ani nepokoušel, jo?
1: Ne, já
0: pro tebe ani nebylo tak důležité dojít bezpečně do, ale bezpečně z.
1: No, bez újmy na zdraví.
2: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
3: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Začíná škola a možná právě teď míjíte dítě se sluchátky na uších a mobilem v ruce.
5: Nečekejte, že vás uvidí a rozhledne se na přechodu, když je hlavou pořád ještě někde na prázdninách.
6: Buďte připraveni zastavit, protože někdy stačí vteřina, aby všechno dopadlo úplně jinak.
7: Bezpečný návrat do škol, školek a rušného provozu vám přejí statutární město Ostrava a Fresh Radio.
8: Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Fresh Radio!
9: Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický.

0: Mother.
1: Dobře.
0: Půl, kolik je? Půl sedmé. Já nám jo, tady, tak... počkej, blbě hraje, počkej, no.
1: Honzíku, můj milý, ty dostaneš na první možný svátek nějaký, buď tvůj, nebo vároční, nebo já nevím, digitální hodinky.
0: Digitální hodinky, no, ty mě dělali maličko problém, ale...
1: Digitální ti dělali problém, jak to?
0: Trošku jo, no, tak já jsem nevěděl ty čísla, jak jako poskládat správně, víš?
1: A takže... ručičkové si zvládali, jo, mi ještě řekni.
0: Ručičkové byly v pohodě.
1: Ale prosím,
0: tam jsem, jako, tam jsem viděl.
1: A měl jsi tam římské čísly,
0: co mi, co mi šeptáš do ucha, vody tady, jako... Ne, ne, ne, římské číslice, no, ne, to ne, to by byl úplně problém.
1: Mimochodem,
0: Moni, jaký no. byl víkend, co? Povídej.
1: Hezký, parádní. Stihla jsem všechno, i rodinu, oslavu.
0: No tak ale to je krása.
1: Takže zákusky byly.
0: No.
1: Prosečko musím uznat, že bylo. Mm-hmm. Takže v pátek jsem si vyhodila z kopítka.
0: Mm-hmm, mm-hmm, dobře, ano.
1: A celý zbylý víkend jsem se to snažila dát zase zpátky.
0: Dávat dokupy, rozumím. No a podařilo se.
1: Jo, tak vidíš.
0: Jo, no, vím právě, že jako vypadáš výborně.
1: Když jsem ani opuchla, takže.
0: Ne, musím říct, že vypadáš jako výborně, tak to mám radost. Já jsem měl víkend takový jako taky.
1: A kdo se tě ptal?
0: Jo.
2: Monika Dudová a Honza Pernický. Na Fresh Radio.

0: Jak jsi 6, měl?
1: 37.
0: O tom víkendu.
1: Jo, tebe to jako nezajímá, jo?
0: No i ostatní budeš se divit, ale napočítala jsem 3 lidi, kteří...
1: které to zajímá. Babička, mamka a taťka. Dobré ráno.
0: Ne, jak jsi měl?
1: Tak můj víkend byl takový jako, řekněme...
0: Aha.
1: Na pohodu.
0: Vyčerpávající.
1: Já jsem byl vyčerpaný celkem dost, protože jednak bylo teplo, takže jenom to teplo mě vyčerpalo.
0: A prosím tě, kdy?
1: No,
0: v pátek určitě a pak i ty další dva dny.
1: No v neděli včera bylo taky jako horko,
0: vlastně,
1: bych řekl.
0: Vlastně jo, ono v sobotu pršelo, že jo, ale no. On se to potom asi vytáhlo.
1: A vytáhlo se
0: já
1: to?
0: Já jsem tady nebyla, tak i tady to bylo fajn,
1: a já bych
0: říkáš,
1: jako,
0: jo?
1: Já teda jako v sobotu tady nepršelo, Moni, to já nevím, teda no, jako kde jsi byla. Jako.
0: No já jsem přespávala v Dateních a tam teda pršelo
1: tam
0: od 3 hodin ráno.
1: Tak tam je to jiné podnebné asi pásmo, nebo já nevím,
0: no,
1: ale
0: ještě tady
1: nepršelo. No v noci pršelo, v noci byla bouřka jako blázen, ale...
0: Tak já jsem odjela ráno. Zlín, takže nevím, jak bylo tady.
1: Do Zlína si jela, no. Mm. No já jsem teda jakoby byl vyčerpaný hlavně z toho horka. Včera jsem měl takový jako vyloženě letní den. Já jsem zvládl zkouknout Titanic odpoledne, potom Disco příběh byl na televizi Nova. Měl jsem pizzu, měl jsem těsto...
0: Viny.
1: Těstoviny. Měl jsem toho jako dost, takže...
0: Bez pocitu viny.
1: No právě, ale co je jako důležité říct, takže ode dneška začínám nový život, takzvaně.
0: Prosím tě, já už ti nevěřím. Ale je plkáč. Ne, to si říkal to... už minulý týden, tak, pořád to
1: počkej,
0: posouval
1: tak,
0: o den.
1: Ale právě, já ti to jako potřebuji vysvětlit, jo, teď. Je to posunuto na dnešní, potažmo zítřejší den, to ještě uvidím, jak se mi to dneska zvrtne.
0: A proč?
1: No uvidím, jak se mi to dneska zvrtne. Ale zítra už jako nejpozději zítra 100%, poněvadž zítra je 1. září, jo?
0: Víme.
1: Takže začal jakoby, nebo začne jakoby nový školní rok 26-27, což už jenom ta představa, že se blíží rok 2027 je jako, to je hrozivá představa, to je hrozivá představa.
0: A on to má vliv jako na tvé tělo, jo? Tady
1: no.
0: Tady představa, nebo?
1: No má, a právě proto jsem se rozhodl, že začínám takzvaně nový život, jo?
0: No, ono totiž každý měsíc je každý měsíc,
1: já
0: že?
1: Budu chodit do fitka, víš, budu mít jako saunu obden minimálně, strava, více zeleniny přidáme, pestacidy, jo, a sacharidy a takové, a tato všechno jako bude, takže my pojedeme a já jsem jako připraven.
0: Dobře, no, tak až to uvidím, tak uvěřím.
1: No, však to neboj,
0: no,
1: to uvidíš
0: brzo. No, my potřebujeme
1: brzo,
0: důkaz místo slibu.
1: Ty to tady uvidíš hlavně, že? Ty budeš v přímém přenosu a jestli chceš, tak klidně můžeš měřit i pupík, jako, jo?
0: Ne, děkuju.
1: Švejcovským metrem.
0: Jsou věci, které by měla provádět opravdu jenom třeba partnerka, že? Tyhle privilegie, aby
1: počkej,
0: se neměly předávat na jinou osobu.
1: Ve své podstatě ty jako moje partnerka seš.
0: No, dobře, jo. Ale jiná partnerka.
1: No, já vím, ale tak, no a co, jako?
0: No a nic.
1: No tak vidíš. No.
0: Právě nic.
1: Tak nic, odbočme od mého tématu, mého víkendu a mého nového života, protože teď je tady vaše příležitost.
2: Jukebox Fresh Rádia.
1: Jukebox Fresh Rádia.
2: Pošli hlasovku 77 337 136.
0: Zadání je, teď už je to jenom na vás, my se těšíme.
1: Tak a buďte kreativní, protože my jakoby dneska oslavujeme začátek nového školního roku.
0: Jinými slovy, buďte kreativní, protože nás nic normálního nenapadá.
1: Amen.
3: Hledáte víc než jen 4 stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
4: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
5: T-Rex!
6: Kde?
7: Tamhle!
8: Ten má ale klapy!
9: Je, tam je dinosauří mláďácko!
10: Mimino Stegosaura!
11: On chodí!
12: On je živý!
9: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
13: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
14: A dívejte, tam je ten velký!
15: Ten má krk až do nebe!
4: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
2: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli bezkýdek.cz.
16: Být či nebýt, toť otázka. Ne, jediná otázka, kterou byste si měli klást je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

0: tam je diplom, tak oni tak spolu se jako sešli kluci a řekli si, pojďte, uděláme něco, co se bude jmenovat Where Are You Now.
1: No a taky se sešla. Jak to? A teď nevím, jestli Vlaďka a Luděk, že?
0: Vlaďka a Luděk,
1: no,
0: ano.
1: No, tak se sešla Vlaďka s Luděkem, nebo Luděk s Vlaďkou, to je jedno. Důležité je, že to prostě jako ruka byla v nohavici.
0: Klaplo, že to klaplo.
1: Přesně. A teď by rádi oslavili své výročí svatby.
0: Kolik? Kolik?
1: No to já nevím, to... Koukni,
0: to nepíšou,
1: jestli to dopsali.
0: Počkej, tak
1: nebo
0: já...
1: Nebo dohlásili.
0: Ne, je to zpráva... prosím vás.
1: Počkej, tak oslavuju to, tak to bude ještě
0: ne,
1: málo.
0: Ne, nepíše kolik, nepíše kolik. Třeba to bude jenom, třeba to bude rok jenom.
1: No, to je těžko, tak jako, to
0: těžko
1: jo.
0: Říct. Tak a oni asi... si přejou, pozor, no. Jo, já to tady jako uvedu na pravou míru, mě se líbí, že to je prý ta jejich, jo, a je to September, písnička od Earth a Wind and Fire.
1: Dobře, a jejich jako co, u té první měli jako plouživý tanec, nebo se líbali, nebo to bylo
0: Moni,
1: to jako sexuální, ne, tak to zjistí,
0: já se na té svatbě nebyl, takže...
1: Ale ona nemusí mít spojitost se svatbou, třeba je to výročí, já nevím, prvního...
0: Sexu.
1: Třeba no.
0: No, může být. Já teda jako si nemyslím, že September by byla písnička na první tanec, to asi jako úplně ne. Ale, no tak jako, ale je pravda, že...
1: A proč by ne? Už prvnímu, tam vidím tu kreaci.
0: Prvnímu sexu to být klidně může. A po, Luďánku, a je tam.
1: Tak jo, tak všechny, ať jste zdraví, šťastní a máte se pořád rádi.
0: Tohle je pro vás. Čurubo.

0: jsme to zvládli úspěšně, první hodina ranního vysílání v takzvaném novém školním roce, který sice startuje zítra, ale my prostě začínáme pondělkem, máme za sebou, dobré ráno přejeme. Tohle byl Bob Sinclair a teď máme ještě jakoby půl minutu předtím, než bude 7, jo? Tak,
1: A tak co začít dříve ty zprávy? Je to velký problém pro tebe?
0: No, já jsem jako perfekcionista v těchto věcech.
1: Jo,
0: pro mě
1: aha,
0: to je jako
1: dobře,
0: překročení to, jako prahu, který jako nedává smysl.
1: Tak si to pojďme užít, toto
0: vzácnou
1: chvíli.
0: Ještě, tak já nevím, tak klidně řekni třeba, jako jak se dneska, jak ti dneska slunce svítí.
1: Slunce svítí zatím
0: tobě,
1: pochmurně.
0: Ne, jak svítí jako všem. Vnitřní
1: sluníčko svítí hezky.
0: Barva?
1: Barva, no tak jasná, zářivá, zlatá.
0: Zlatá, no a já se domnívejte, jak to uteklo. A dobré ráno.
2: Počasí.
3: Počasí.
2: Počasí.
3: Počasí.
0: Dnes v Ostravě a okolí maximální teploty 28 stupňů Celsia, s tím počítejte. Bude spíše oblačno, později odpoledne by přece jenom ale mohlo být polojasno, sluníčko se ukáže bez deště. Večer a v noci teploty kolem 17 stupňů a na horách dneska v maximech 26 stupňů.
1: Tolik perfekcionista Honza Pernický. Pojďme dál.
2: Fresh
3: zprávy.
2: Fresh zprávy.
1: A tady jsou zprávy, krásné dobré ráno. 5 jednotek hasičů zasahovalo v sobotu odpoledne u požáru garáže v Ostravě Hrabovce. Při příjezdu jednotek byl objekt už celý zasažen plameny. Událost se obešla naštěstí bez zranění a předběžná škoda byla vyčíslena na 450 tisíc korun. V sobotu odpoledne prošel branou ostravské zoologické zahrady letošní 500 000 návštěvník. Bylo to jen o 4 dny později než v loňském roce. Zoo proto doufá, že i letos se podaří překročit hranici 600 tisíc návštěvníků. I proto se zoo rozhodla pro prodloužení otvírací doby ještě první týden září. Beskydská sedmička zná své vítěze. Náročná trať měla více než 100 kilometrů a vítězem se stála s osobním rekordem 10 hodin a 48 minut Tomáš Maceček, který do cíle ve Frenštátu pod Radoštěm doběhl už v sobotu před 10. hodinou dopolední. Nejrychlejší ženou byla Petra Ševčíková. První účast na beskydském extrému v roli maminky zvládla v ženském rekordu 12 hodin a 29 minut. Gratulujeme. No a se začátkem školního roku se na mnoha místech mohou zvýšit i poplatky za navštěvování mateřské školy, školní družiny anebo školních klubů. Výše poplatku se odvíjí od minimální mzdy, která se letos v lednu navýšila. No a taky sport. Baník pokořil v 6. kole šance ligy Olomouc 1-0. Z 20 metrů rozhodl v nastavení prvního poločasu Jiří Míček.
2: Zprávy.
3: Fresh zprávy. Doprava.
0: Jiří Míček. A nakonec ten Míček skončil v braničce. To je pěkné, to je krásné. 7 hodin, 2 minuty, dobré ráno, při pondělku přejeme i všem řidičům frešákům. Pozor si dávejte, v Ostravě ve Vratimovské ulici se srazily dvě nákladní auta. Je to bez zranění, ale rozhodně si tam můžete chviličku postát, tak počítejte, pokud projíždíte Vratimovskou ulicí v Ostravě, že se zdržet můžete. Ano, prosím, kolegyně.
1: A Pavel, prosím tě, reagoval, je to už teda skoro hoďka zpátky, že Rychvalt u hasičárny, brali tam policisti České republiky. A že si máme dávat pozor, protože prý je dost možné, že budou úřadovat i přes den.
0: No tak děkujeme. Jo? Děkujeme za tyto informace. Vyčerpávající,

0: toho plyne asi to, abyste byli na cestách opatrní, protože školní rok začíná a myslím si, že policisté obecně budou více v terénu a více připraveni na vaše body i vaše peníze. No a vy nám můžete hlásit ty dopravní situace na naše telefonní a WhatsAppové číslo 77337136.
1: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen Pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
2: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
3: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
2: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz. Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
4: No, super.
5: Co no super?
4: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
5: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz. Ostrava Mariánské hory. Javorsky.cz.
6: Kvíz? Naopak! Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v metropoli.
7: Bernice Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernice. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu, či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Party House Varenská, narozeninová oslava, firemní akce nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské? No tak určitě. Party House Varenská, vše na klíč s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská.
6: Vyhrávej skvělé ceny.
8: Fresh Radio.
6: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
8: All day, every day.

0: taky zítra. Tady s Prdnickým čeká první školní den. My budeme živě vysílat z Ostrčilky.
1: Ano.
0: Od 7 hodin, takže mezi 6 a 7 hodinou tady jako nebudeme. Ale?
1: Budeme vysílat ze základní školy v Ostravě, ale? No není žádné ale.
0: Ale se chystáš na to, protože tolik je dětí, které se nemohou dočkat prvního školního dne, myslím tím prvňáčkou, které taky zítra uvidíme.
1: 100%.
0: Tak i ty ladíš nějaké oblečení, aby tě toho první školní den slušelo, protože pozor, to je trendy strašně.
1: Počkej, jako
0: oblečení. Já znám holčičky, jdou do první třídy a ty už jako ladí, chodí teď po obchůdkách a kombinujou, kompletujou, aby jim to slušelo, ladilo barevně.
1: Já teda pozor, já se přiznám k jedné věci, já mám dneska odpoledne akci, kterou moderuji ve Vítkovicích.
0: A co, a proto přijdeš zítra jako
1: neoblečený? Ne, právě že ne, mě stresuje představa, jaký je dnešní dress code a že dneska má být téměř 30 stupňů Celsia a já budu muset venku moderovat jako v obleku.
0: A ty, počkej, ale to nás hází úplně do jiné dimenze. Bavíme se oblek. Když řekneš oblek,
1: počkej,
0: já si představím kalhoty černé a sako a košily.
1: No,
0: tak co máš na sobě?
1: Ne tak doslova, jo.
0: No tak vidíš, tak co to jsou?
1: Budou to černé kalhoty, nějaké jako tričko a sako. Okay, takže smart casual zhruba.
0: Já snáším jako kravatu.
1: Teploty snáším blbě, víš, jako a ještě oblíkat se. Já zítra přijdu do školy v kraťáskách normálně. A v tričku třeba takovém, jaké mám teď dneska.
0: No a ti to sluší, hele.
1: A to mi dneska nesluší, mi chceš říct.
0: No tak to je vzácná událost, že?
1: Ne, počkej, já si
0: no, do moment. Školy a tam vidí strašáka prdická.
1: Tento vstup nabývá úplně jiných rozměrů.
0: Ano?
1: Já se tě ptám, jestli jako podle tebe to mě dneska nesluší.
0: No dneska nejsi smart casual.
1: No to nejde.
0: Zítra, kdybys byl smart casual, tak to asi stačí. Dneska jsi tak jako home casual.
1: Ale ty. Což mám na sobě krásné kraťasy, jo? Dobré, mám na sobě cukle.
0: Poslouchej, to jsou ty kraťasy, které si říkal v květnu, že už vyhodíš?
1: Ne.
0: Ne, to jsou jiné, jo?
1: Jsou jiné. To jsou ty, které jsem si v květnu koupil.
0: To nejsou to s tou dírkou, jo?
1: Ne.
0: Tak to ti gratuluju k novému oblečku, šatníku.
1: Děkuji. No, takže takhle. Ale já jsem jako primárně o té škole chtěl mluvit ještě Moni proto, protože sice zítra je první den, ale mě by zajímalo, jestli ty si vzpomínáš na svůj poslední den na základní škole.
0: Ne.
1: Nespomínáš?
0: Mm-mm.
1: Fakt ne.
0: Ne, já cokoliv nepotřebuju v té hlavě, já to normálně.
1: Tak je to dávno už, že? Jako to je pravda,
0: mi ta paměť funguje tak jako, že když to potřebuju, tak to tam je a v okamžiku, když už toho nemám užit, tak já to pouštím.
1: Takže to bylo jako nějaké trauma nebo něco?
0: To ne, ale já to třeba mám i při moderovačkách, jo? Aha. Já tam jako všechno dávám z hlavy, ale v okamžiku, kdy odejdu ze stage
1: tak
0: a skončilo
1: nic.
0: Mi to, tak to všechno vypustím a fakt nevím nic.
1: Aha, dobře.
0: Takže
1: dobře.
0: Já to tak asi jsem uzavřela i takto základní školu. Já si teda pozor, nepamatuju ani na poslední den na vysoké, jo? To není jako základka, ani na střední.
1: A to má možná jiný důvod, ale
0: jo, ne? Žádné kurzy v Praze, co jsem dělala, prostě to už šlo.
1: Ty žiješ jenom přítomností.
0: Přesně tak a ještě budoucnosti.
1: A dobrý, jo?
0: No, můj hardware a software a kdo ví, co tam všechno mám.
1: Není
0: v sobě.
1: Není přetížen aspoň.
0: Přesně tak, no.
1: Vysypat koš?
0: Proč ty máš nějaké velké disky?
1: Já mám velké disky.
0: Aha.
1: Já mám velké disky, teda.
0: Jo, tak gratuluju.
1: Přeplněné.

0: konce. Za chviličku budeme řešit takové ty klasické problémy podzimní, jestli s mikinou nebo i raději s bundou. Jo, a potom, no a potom jsou tady Vánoce, no. A s kým budeš na Silvestra?
1: Každé období Honzí má něco. Já třeba mám ráda nejraději podzim, na Silvestra nevím ještě s kým budu, ale to se vykrystalizuje, však času dost.
0: Třeba budeme tady, že?
1: Já to jako cítím velice pozitivně a hlavně to, že končí léto, vůbec nic neznamená, protože akcí může být velká spousta, vy se můžete bavit i po celý ten zbývající rok. My ano. Tady máme akci, která teď bude o víkendu, respektive od pátku do neděle. Mm-hmm. Je to takzvaný offroadový sraz Grill Off.
0: Ho? No grill off, já...
1: No, řekneš tomu ještě něco, než řeknu, co a jak,
0: mě proč, zajímá ne? Jen ten grill teda, jako.
1: Dobře, tak nás ostatní, které zajímají i ta auta, tak ve středu, teď tuhle středu, od 16. hodiny poslouchejte odpolední rychlou rotu, protože tady přijde organizátor Kuba, jednak pozvat na tu akci a jednak je to poslední možnost si u nás na Freši vyhrát lístky a bude to přímo rodinný vstup 2+2.
0: Wow. To je nádhera. A ten grill tam bude taky, jo, teda?
1: Určitě, tak je to kombinace, podívej se, offroadu, to znamená jako aut, jo, show obrovitánské a taky určitě skvělého jídla. Grilu, grillovaného jídla, že jo?
0: To je to, na co nalákáš třeba jako mě, jo? Byť já jsem muž, nebo zdá se to být, že jsem muž, tak já teda jako třeba auta jako nikdy jsem tomu moc neholdoval, no. Jako mý kamarádi a mý známí ti jezdí na srazy, jo? A
1: ty
0: víš,
1: si u stánku
0: s jídlem. A znám se s Lucky Boyem a moderuju mu akce a tak dále, jako víš, a vždycky jako říká, koukejte, dívejte, my jsme přijeli.
1: OK, takže ty, když jsi na offroadovém srazu nebo na srazu...
0: Mě vždycky zajímá teda spíš, jako za kolik je tam langoš.
1: OK, jo, tak...
0: Ale to není jako nic proti říct. Těm lidem, jo? To není nic proti Markovi Hillovi, to není nic proti Lukášovi, to ne, vůbec ne.
1: A nebo
0: ne.
1: Kubovi, co dělá zrovna
0: nebo
1: jako
0: Kubovi, jo, já ty kluky jako mám vlastně rád, jo? Jsou mi sympatiční.
1: Jenom ti to prostě nebaví, takže...
0: Ne,
1: počkej,
0: to...
1: kdybych se tě zeptala, Honzi, kdybych se tě zeptala, jo? Hypotetická situace. Ty
0: třeba někdo poslouchá, nedostanu k šéftu, že?
1: Nedostaneš už to, ale dobře ti tak, když bych se tě zeptala, jestli, jo, máš na výběr. A teď poslouchej.
0: Já tě poslouchám
1: sexy
0: moc dobře.
1: Ženskou, která stojí, dejme tomu, u Ferrari a nabízí ti ukázkovou jízdu. A nebo jako protipol bys měl hambáč, langoš a ještě jako super hranolky s trhaným masem. Mm-hmm. Tak jdeš vpravo nebo vlevo?
0: No,
1: ženské
0: bych...
1: auto a nebo k jídlu? Člověk, on se potí.
0: Šel bych k jídlu a zeptal bych se, kde je tady kola ještě.
1: Ať to máš tím spláknout.
0: To je tím spláknout.
1: Tak blondýnka teda. No, no nic, no, tak sedí.
0: Ale já bych teda jako byl pro pozvat tu slečnu jako na ten burger třeba. Bych řekl ty, jo, ty třeba by se jmenovala Monika, já bych
1: jasně.
0: Řekl Moni.
1: Jasně, takže vyčurádek takzvaný, hamty,
0: co tu
1: hamty.
0: Co stojí, že to auta, pojď se jenom na burgera, ne?
1: Proč si vybrat, když můžu mít všechno, že?
0: No nic.
2: Buongiorno amici. Ciao, Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
3: Ostrava City Marathon. V neděli 6. září se poběží Ostrava City Marathon. Nejstarší maraton v Česku s historií sahající až do roku 1923. Se startem i cílem na Masarykově náměstí a vybrat si můžeš maraton, půlmaraton, desítku, štafetu nebo některou z kratších tratí či dětských závodů. Přidejte se i vy a užijte si jednu z největších běžeckých událostí v Ostravě. Fresh Radio bude přímo u toho. Registrace běží na ostravacitymaraton.cz. Ostrava City Marathon. 6. září Masarykovo náměstí. Ostrava.
4: Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Fresh Radio. Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický na Fresh Radio.

0: Bon Appetit, Monika Rudová, Honza Pernický. Pondělí 31. srpna a téma jídla a mé osoby, tedy Honzy Pernického, je natolik dobré téma, že se ozvala i má drahá maminka, jo? Jestli můžu, poslouchej dobře, Moni.
1: Mám prostě rád. Ahoj, Honziku, no to je jasné, ty jsi přes to jídlo od malinka. Já jsem ti nestihala fukat, jaký hlad si měl vždycky, chudáčku můj. Přeju krásné ráno, já jedu Frýdek místek.
0: Tak. A máš to, jo? To máš podložené, že je to vlastně jako, že to je historicky, jo, co se týče...
2: Máš to prostě už od narození.
0: Co se týče jasně. Mého jídla a jezení, je to prostě jako historie.
2: Jasně, takže Tatra a pískoviště, ne, prostě si utíkal za přesní dávkou třeba. Chápu, jo?
0: Já jsem podle mě jako od malička měl rád složitější jídla, než jen rozmixované ovoce.
2: Já tak nějak jsem pochopila od maminky, že ti to bylo jedno.
0: No.
2: Hlavně když dělala, letí letadlo.
0: No, to ona nestíhala právě. Ona nestíhala. Já si jako vybavuju, že se mnou, jako mě nakrmit nebylo jednoduché.
2: A já babička, jsem právě myslela, že bylo. No, jako, pusinku.
0: No, ale nestíhali to právě. A babička vždycky říkala, nebo říká to dodnes vlastně, jako jo, a říká, normálně to je neskutečné tebe radši šatit, než živit.
2: Snědl mámu, snědl tátu.
0: A i bábu. A já nevím, proč to mám, tak já prostě jako miluju jídlo, to je normální, ne?
2: V pořádku, já taky miluju jídlo.
0: No, tak vidíš, tak... A co?
2: V pořádku, tak jestli tohle sezení skončilo...
0: Máme
2: tak
0: ještě,
2: mohli, ještě máme další.
0: Máme další hlasovou zprávu, je tady reakce.
2: To je babička zrovna.
0: Je tady mamka stále a nepouštili jsme to před, tak uvidíme, co to bude, jo?
1: Moni a letadlo a za maminku, za tatínka, to jsem nestihla. Ten se chudák tak třepal na to jídlo, že na to nebyl prostor.
0: Tak a je to, no. Takže potvrzeno. No, no a co? No, tak může, dneska bych už jako to dal.
2: Co by si dal?
0: No kdyby si tady měl se lžičkou nabízelo nějaké jídlo, dělalo si za maminku a letí letadlo, víš, tak já bych už dneska počkal. Já vím, že není kam spěchat už. Co se jídla týče teda.
2: A že fungují zásilkové dovážkové služby, tak. Že? Jak když ti to někdo sní, tak pozvu si další kamarády.
0: Je to tak. Dobré ráno.
3: Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický.

0: Michael Jackson, 7 hodin 38 minut, to je aktuální čas, přejeme dobré ráno.
1: Na Fresh Radio, respektive v Pízu naopak, dostanete za chviličku možnost, milé dámy hlavně, vyhrát si omlazující proceduru. Jo, aha. Tak jako Michaelovi uznávám, to už by mu asi nepomohlo ani taková jako super procedura.
0: No to asi
1: to
0: ne.
1: Jako tam už ne, ale já můžu potvrdit, protože jsem ji pro vás šla otestovat, že vám by se to líbit mohlo a moc.
0: A řekni mi jednu věc, spíš teda, jo, proč vy ženy máte potřebu s vaším přibývajícím věkem to jako nějak jako měnit? Proč jako nejste jako my?
1: A ty si myslíš, že ty ženy vypadají třeba v 50 tak, protože jim přeje, nevím...
0: Matka příroda?
1: Třeba. No některým jasně. Ano, jo. Některé mají perfektní geny, super pleť od přírody.
0: Všechny ženy jsou jako něčím krásné.
1: To určitě jo. A je to perfektní přístup. Jako no, to no. Ti chválím. Každá
0: děkuji,
1: žena
0: děkuji,
1: je krásná.
0: Děkuji.
1: Ale... Je fakt, že s přibývajícím věkem už věci a tělo nefunguje tak, jak by mělo.
0: A to je jenom v hlavě, podle žena, mě.
1: Jak myslíš, Honzi, to bude 24, povíme si, jo, až tě bude klepat na dveře třeba 50.
0: No pokud no, to uvidíme. Budu ještě.
1: Tak. No přesně tak, takže no. Si vlastně jako si odpověděl. Jo?
0: Ale já teda jako, víš, jenom jako si pokládám otázku, jako proč... Proč teda jako vy ženy máte potřebu, tam si musím zajít na řasy, ty vám rostou úplně normálně.
1: Ty zase záleží, jestli
0: na
1: řasy,
0: obočko.
1: Jo. Některé ženy si dopřávají třeba ten relax u toho, že je to i baví, protože
0: relax
1: spočnou.
0: Chápu, pozor, pozor.
1: Jo, a to je kombinace
0: chápu,
1: relaxu
0: jo.
1: A zároveň i hezké kosmetické procedury, která aha. Ti pomůže vyhladit, omladit v tomhle případě tu pleť.
0: No a co bys tak doporučila mě, kdybys jako...
1: Co já? Zeptej se Katky z Kaskin Beauty Care.
0: No, kdybych mohl právě do Kaskin Beauty Care, tak...
1: Jo, co by ti Katka doporučila?
0: Tak můžeme jí zavolat. Co ty, jako my, co ona Katka mě zná, my se známe, co na to
1: o,
0: říkáš?
1: Jako dívej, takhle, ona preferuje spíše ženy, protože celý její salon je zaměřený na ženy, ale můžeš se jí zkusit zeptat,
0: jo.
1: Co by ti třeba doporučila.
0: Mně se líbí, že v telefonu je uložena jako kachna. Tak nevím, kdo se o to postará.
1: Já třeba mám kamarádku Kateřinu a taky říkáme kachno.
0: Kachna. Mhm. Mm-hmm. Tak já jí řeknu kačko normálně a mě teda jako zajímá. No právě, že to, je to dáma přece jenom.
1: Chceš se na něco zeptat? Chceš, aby...
2: Dobré ránko.
1: Dobré ráno, kačko, ahoj.
0: Dobré ráno, kači, tady Fresh Radio, Honza a Monča. Kači, já mám takový jako dotaz, jo. My tady budeme, nebo řešíme, že tento týden rozdáváme poukázku v hodnotě 2000 korun právě do tvého salonu Kaskin Beauty Care.
1: Na omlazovací kůru, proceduru
0: ano.
1: Pro ženy.
2: Ano.
1: Ale Honzík tak nějak se nedá odbít a chtěl by od tebe slyšet, kdyby se náhodou zjevil on jako muž, tak co ty konkrétně ale tomu Honzovi by si doporučila?
0: Tak protože se známe, takže víš, jaké pory jsou na mém obličeji a tak dále, znáš,
1: to je
0: víš?
1: Jeden velký pór.
0: Tak,
2: ty jsi jeden velký pór, přesně tak.
0: Tak a právě, a mě by zajímalo, jakoby, jestli můžu případně i já jakožto muž, jo, 100%.
1: No jestli mu máš co nabídnout vůbec.
0: Jestli mi máš co nabídnout.
2: Samozřejmě na kosmetické procedury chodí i muži, kteří se chtějí starat o svou pleť, ale tak vám na dálku, já ti nejsem schopná říct, co ti můžu nabídnout, protože já se na tvoji pleť musím nejdříve podívat, hodnotit, v jakém je stavu a poté vlastně nabídnout nebo respektive probrat společně, co bychom s tou pletí provedli.
0: Jo, takhle, aha.
2: Takže to není tak jednoduché.
0: No a dobře, a Kači, a kdyby ti Monča teď řekla na dálku, jako v jakém stavu je moje pleť, tak dokážeš aspoň takhle jako vydedukovat jako v rychlosti nějaký jako program?
2: Vzhledem k tomu, že Monča si chce znát svou pleť, může mi to nějak jakože neodborně říct, ale já se stále musím podívat jako odborně
0: jasně,
2: na to,
0: rozumím.
2: V jakém stavu je.
0: Jo, rozumím, ale tak teda neodborně můžeme, Moni, jestli můžeš prosím Kačce popsat.
1: Úplně prosím tě v klidu, v první případ dehydratace, jo, ten bude málo pít vody, tutově, jo, takže bude vysušená ta pleť.
0: Mm-hmm.
1: Jo, vrásky zatím má jenom kolem očí, nemá, na čele je to takové jako jenom když se udělej. Zamrač se. No,
0: udělej, no
1: je to ještě prostě adekvátní 24-letému chlapovi, klukovi.
2: Jasně, jasně. Takže klasická relaxace s hydratačními no. Účinky.
0: Výborně. No, jasně, tak jo, tak kdy můžu přijít?
2: Objednej se, buď mi napiš, anebo rovnou přes rezervační systém. Jo?
1: Koukni na Instagram Kaskin Beauty Care a můžeš se domlouvat i tak, že jo?
2: Přesně.
1: Tak jako naši výherci
2: tak.
1: Potom.
0: Tak jo, Kači, tak díky moc a já přijdu.
2: Tak jo, budu se těšit.
0: Ahoj.
2: Čau.
1: No, čau, Kačko, a promiň, nestihla jsem ho zadržet včas.
0: Slyšíte, jak je ale sympatická Kačka, ona prostě
1: milá.
0: Se o vás jako postará, takže vlastně to je taková pozvánka ke kvízu naopak, který bude tento týden ve znamení Kaskin Beauty Care.
1: A hlavně především žen, ale pokud vyhraje muž a dá to své partnerce jako krásný dárek, tak klidně. žádný problém.
0: Ale Kačka řekla, že klidně můžou i muži.
1: Samozřejmě. Jo, mě jenom napadla ta alternativa. Jo, jo. Když ty si tady říkal, že nepotřebuješ.
0: Tak
1: že
0: děkujeme.
1: Nechápeš, proč by chodili.
0: Prosím vás, buďte s námi, protože za chvilku zazní signál, na který vy zavoláte a my vás třeba pošleme do pátečního finále.
3: 7.30. Vy spěcháte do práce. Děti spěchají do školy a ostravské ulice jsou najednou víc než plné.
4: Tak nespěchejte i za volantem. U škol, zastávek a přechodů může dítě vběhnout do vozovky, objevit se mezi auty nebo vám prostě nedat přednost.
3: Pár vteřin vás nezdrží. Zpomalte.
5: Bezpečný návrat do škol, školek a rušného provozu vám přejí statutární město Ostrava a Fresh Radio.
6: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
7: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopy Ostrava.cz.
8: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
9: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Partysud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2 000 korun za večer. Partysud Morava CZ.
10: Jestli si myslíš, že grilování znamená 2 klobásy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůži. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kámo. Grill Off 2026. 4. a 6. září Břesínská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
11: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
12: Nejlepší snídaňové menu v Metropoli.

0: Selena Gomez, 7 hodin 52 minut a kvíz naopak právě teď, dámy a pánové.
1: Kvíz naopak! Volej do studia 77 337 136.
2: Tento týden vás zveme k velkému finále, kde se bude hrát o 2000 voucher na omlazující proceduru pleti.
3: Halo. Dobré ránko.
2: Dobré ránko, kdo pak tam?
3: Jana.
2: Ahoj Jani.
0: Jani, takhle, já se možná zeptám nezdvořile, ale není to úplně tak, jo? Myslíte si, Jani, že potřebujete nějakým způsobem omladit vaši pleť?
3: Určitě. Určitě potřebuju.
0: A proč vás to tak pobavilo, jako?
3: No, tak protože taková otázka v mém věku, jako to už se asi, já nevím, to už každý pozná, no.
0: Velmi se to nehodí, já vím, že se to jako velmi nehodí, ale já jsem tak trošku nekorektně netaktní, tak můžu vědět, kolik vám je prosím let?
3: 51.
0: A ten nádherný věk.
2: Ale zníte jako 25, člověče.
3: Tak, právě. Jo, děkuju.
0: Právě.
3: Děkuju.
0: Takže jako...
2: Konkurujete Vladíkovi.
0: Já musím teda jako říct, že vypadáte skvěle.
3: Jo, super. Budu mít krásný den. Děkuji.
0: Tak jo, Jani, je to jednoduché, položíme 10 otázek, vy na ně musíte odpovědět špatně. Když to zvládnete v rámci jednominutové časové dotace, tak tím pádem postoupíte do pátečního finále. OK, je
3: ano,
0: to jasné.
3: Ano, OK.
0: Výborně. Pokud jste připravena, řekněte připravena.
3: Připravena.
0: Jdeme na to.
1: Kvíz naopak. Kvíz naopak.
0: Takže Jani, k jakému sportu používáme plavky?
3: Volejbal.
2: Jo, uznáš, jo?
0: Jo.
2: To je jako dobře. Jméno ženy, která žila s trpaslíky?
3: Jana.
0: Pomeranže, ovoce nebo zelenina?
3: Zelenina.
2: OK, co je to domov?
3: Auto.
2: Dobře.
0: A které roční období aktuálně právě teď k dnešnímu dni je?
3: Zima.
2: Co je více, Jani? 6 plus 1 anebo 4 plus 2?
3: 4 plus 2.
2: Super.
0: Výborně. Jaké i napíšete ve slově dobytek?
3: Něké.
2: Co dává kráva?
3: Seno.
0: Jakou barvu má mléko?
3: Červenou.
2: A doplňte, Jani, stěrače stírají, ostřikovače?
0: Spí. Výborně, není o čem.
2: A je to,
0: Jani.
2: No.
3: Super.
0: No, ale vy jste to zvládla s úplným přehledem, ještě máte čas. Ještě nám můžete říct třeba, jaký jste měla víkend.
3: Víkend jsem měla pracovní.
0: No, vidíte.
3: No, tak od 9 do 9.
0: A proto potřebujete ten relax, no.
2: Přesně.
3: Ano, já budu mít relax příští týden, letím na dovolenou, po třetí letos, ale ještě bych si zasla i na tu kosmetickou proceduru.
0: No a komu se jako chlubíte tady s třetí dovolenou?
2: Mě spíš ani zajímalo, jestli máme ještě chviličku, kam letíte tentokrát?
3: Egypt.
2: OK.
0: No a co?
3: Byla jsem na čerbě dvakrát a teď Egypt.
0: No, tak abyste se nezbláznila z toho.
2: A ještě vyhrajete třeba, takže to je jako karmička.
0: Jani.
3: A mimochodem jsem poslouchala na Jerby Radio Fresh.
0: No tak, a tak tím pádem to je správně. Tak tím pádem v pohodě, budíš vám odpuštěno. Nic, Jani, my vám teda přejeme, ať vám to třeba pátek vyjde, jo? A
3: děkuji.
0: Do té doby mějte se moc hezky.
3: Vy taky, děkuji, na stranou.
0: Naschledanou, naslyšenou.

0: Cyril.
1: Počasí.
2: Počasí.
1: Počasí.
2: Počasí. Počasí.
0: Tak je osmá hodina, dobré ráno přejeme, co se počasí týče,
2: tobě.
0: Jo, já mám pohodě ráno, děkuji. Co se počasí týče, tak dneska v maximech v Ostravě a okolí naměříme od 28 do 29 stupňů Celsia. Bude spíše oblačno, později odpoledne se přece jenom přes ty oblaka budou trhat i sluneční paprsky a nakonec by mohlo být i polojasno. V noci teploty klesnou k nějakým 17 stupňům Celsia, takže můžeme počítat i s poměrně teplou nocí. Pokud se chystáte do Besky, tak na horách dneska v maximech do 25 stupňů Celsia a polojasná obloha.
1: Fresh
2: zprávy.
1: Fresh zprávy.
2: Fresh zprávy. 5 jednotek hasičů zasahovalo v sobotu odpoledne u požáru garáže v Ostravě Hrabůvce. Při příjezdu jednotek byl objekt už celý zasažen plameny. Událost se obešla bez zranění. Předběžná škoda byla vyčíslena na 450 tisíc korun. Od září se mění pravidla pro odklad školní docházky. Školní nezralost už nestačí. Jako důvod a přípravné třídy se naplňují jen částečně. Do škol tak přijdou děti, které by dříve nastoupily o rok později. Pomoci mají noví asistenti pedagoga v prvních třídách, komplexní reforma financování a podpora, ale přijdou až v roce 2027. Beskydská sedmička zná své vítěze, náročná trať měla více než 100 kilometrů. Vítězem se stal s osobním rekordem 10 hodin a 48 minut Tomáš Maceček, který do cíle ve Frenštátu pod Radoštěm doběhl už sobotu před 10. hodinou dopolední. Nejrychlejší ženou byla Petra Ševčíková. První účast na beskydském extrému v roli maminky zvládla v ženském rekordu 12 hodin a 29 minut. Baník pokořil v 6. kole šance ligy Olomouc 1-0. Z 20 metrů rozhodl v nastavení prvního poločasu Jiří Míček.
1: Zprávy.
2: Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
0: Pozor si dávejte na dopravní nehodu, která se stále vyšetřuje v Ostravě na Vratimovské ulici, kde se srazili

0: zhruba před hodinkou dva nákladní vozy. A opatrní buďte i na Frýdecko-Místeckou, konkrétně tady ve obci Vyšní Lhoty, kde se na silnici 4774 srazily dvě osobní auta a komplikují tak průjezdnost oběma pruhama. Tak počítejte, že i tam se můžete zdržet. Toť z dopravy vše. Pokud máte informace o tom, jak to vypadá jinde na cestách, tak nám klidně dejte vědět. Telefon a WhatsApp 77337136.
1: Doprava?
2: Doprava! Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov.
3: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. Housepro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
4: No, super.
5: Co no, super?
4: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
5: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz. Montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
6: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
7: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
8: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
9: Bon appetit. Nejčerstvější hity a keci bez umělých přísad. Monika Dudová

0: ty jakožto maminka, jo, tak si podstoupila porodní proces.
1: No, to tak maminky občas mývají, no.
0: Tak, to tak bývá. Tak jenom jestli si zhruba pamatuješ, jaké to bylo?
1: Proběhlo to v pořádku.
0: Tak výborně. To je tak vše.
1: Jo.
0: Já totiž tady jsem objevil článek, který se mi teda jako líbí už jenom titulkem, jo. Ženu při porodu zapálili. Takhle zní jako titul toho textu, jo. A jedná se, pozor, teď by si možná řekla, že OK, tak v nějaké rozvojové zemi někde v Africe, v Gabonu nebo něco se podařilo, jako když svítili na operačním sále loučem a svíčkama, omylem zapálili, tak kde pak, prosím tě. Tento incident se stál a odehrál v nemocnici Bulovka v Praze. Jo?
1: To mě mrzí. A ženu, já jsem nebyla upálena, takže
0: no,
1: a ženu, říkám, že to proběhlo dobře.
0: Tak to je důležité, protože tato žena 24letá si to asi jako neřekne úplně, protože v době císařského řezu jí omylem zaměstnanci nemocnice Bulovka zapálili.
1: No, ne, tak jako je vidět, že jsi chlap, jo? Jeden handicap a ještě druhý je, že nikdy rodit nebudeš, tak to by to může být tak jedno.
0: Ne, právě, já jako si dost uvědomuju to, jaké trauma to pro vás ženy je, jo?
1: No, ono, dívíš se, je to samo o sobě trauma, i když nikdo nehoří na tom porodním sále.
0: A právě představa, že jako že mě ještě zapálí, tak to je teda jako něco. To je fakt něco.
1: Tak bys měl dávat od teď fakt pozor, abys to nepřivodil žádné slečně třeba.
0: No ne.
1: Ale
0: tak
1: tohle riziko.
0: Já prosím, tohle, prosím, ne. Já jenom jako projíždím ještě komentáře, to taky stojí za to někdy jako přečíst ty komentáře.
1: Tak hod nějaký jeden. Jestli tak, teda snesitelný jedny pobouříme.
0: Tak třeba hrozný, ta Bulovka. Dívím se, že tam ještě někdo chodí. Jo. Výborně, tak teď se bojím porodu 10x víc.
1: Napsal Pavel.
2: Monika Dudová a Honza Pernický na Fresh Radio.
0: Hele, víš co, aby si zemyslela, i pro nás promůžete svým způsobem určitý stres.
1: Jo, tak rád, já to prožíval se mnou, jsem měla císaře, takže on na to koukal celou dobu.
0: No, borák.
1: No, taky nevypadal, taky neměl
0: jistě
1: zdravou barvu.

0: zmiňovali, že program Fresh Radio se dnešním dnem navrátil do své 100% plnorežimové adaptace.
1: Jsme v kondici, zkrátka. Jsme po nás preč. Nastupuje Marika, takže ji vítáme po prázdninách, paní učitelku, mezi 9. a 10. Vítej, Mariko.
0: Já jsem mimochodem jako to označoval, takže po každém vysílání Moniky a Honzy musí být nějaký skandál, jo? Takže ten se vrátil. A pozor, jo? My jsme to už zmiňovali jednou, ale připomeneme to pro jistotu ještě jednou. Jirka Giorgino Javorino je zpátky
1: z Italíno.
0: Italíno, zpátky v Čekíno a v Ostravíno.
1: Takže mezi 10. a 12. náš JJ, no a dneska odpoledne pravidelný pořád po 16. hodině sejdeme se na Freši s Jirkou Kratochvílem a Radkem Erbenem a oni si pozvali, a teď bacha, Nikose z kapely Krištof, toho znáš určitě, na Saxi Grec, tak jo.
0: Počkej, z kapely Krištof?
1: No a jako, co myslíš? Ano, Nikos Kouluris z kapely Krištof.
0: Kouluris?
1: Ale můžeš ho znát i z jiných projektů. Jedna, která bude řešit s klukama kapela, co má v plánu, jo, co mají za sebou, co chystají, ale taky se budou bavit o projektu Migranti, jestli jsi to slyšel.
0: Aha, ne.
1: A o tom, proč vyrážejí za lidmi a hledají příběhy ve světě a tak.
0: To je krásné.
1: No, jo, to je krásné. Myslím, že
0: tak,
1: super.
0: Tak to je dnešní host odpoledního Sejdeme se na Freši. Ještě předtím přišel jeden z Kasmony, rád ho přečtu, s dovolením od Radana. Dobré ráno, koukám na podzimní Fresh týdenní program vysílání a je možné, že vypadl Martin Chleboun. A co nový magazín od Kate? Díky moc. Tak to jsou jako otázky, to je, jak volejte novou trochu tady.
1: Jistě, tak na tohle odpovíme.
0: Tak prosím.
1: Jak se jmenoval Radan?
0: Radan.
1: Milý Radane, je čas zachovat naprostý klid, protože Martina Chlebou na tím můžeme nabídnout pravidelné rubrice Mašinérie, kterou můžeš poslouchat v neděli právě.
0: Ne.
1: Tak, jak jsi zvyklý, samozřejmě. A co se týče tvého dalšího dotazu, co Kate a Lady Zone, tak na tomto pořadu
0: pracujeme.
1: Intenzivně pracujeme. Kate je jasná, teď hledáme ke Kate, řekněme, odpovídající partnerku, se kterou by si rozuměli.
0: Tak nic, dobře.
1: Natolik, aby ten výjezd byl uspokojivý pro vás všechny.
0: Ano. Tak a volejte novou pokračuje, moderátorka Monika je na telefonu. Dobré ráno!

0: Někteří se to nechytli dneska po 16. Jo? Ten pořád s Jirkou a Radkem se jmenuje
1: Sejdeme se na Freši.
2: Bylo krásné, jak jsme byli se hraní. Pojďme zkusit společně ukončit vstup. Jo.
0: Ok, tak začni, neříkej mi, jaká
2: budeš používat
0: slova. Ale
2: musím mluvit spolu, jo? Musím zároveň spolu, tak jako sejdeme se na...
0: Tak pojď.
2: Tak.
0: Začni, ať vím, na co se mám chytnout, chápeš?
2: Tím pádem rádi bychom vás pozvali na odpolední pořád který jste jmenuje na Freši.
0: No už
2: na
0: to ne, už to kašli, prosím tě.
2: A teď si dáme povinný reklamní výsek.
3: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Party Sud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Party Sud Morava CZ.
4: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
5: Ty vogo, T-Rex!
6: Kde?
7: Tamhle!
6: Ten má ale klapy!
5: Je, tam je dinosauří mláďácko!
7: Mimino Stegosaura!
6: On chodí!
5: On je živý! Hoši! Velké řeště s průlízkami!
6: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
7: A dívejte, tam je ten velký!
6: Ten má krk až do nebe!
4: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
8: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk.ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk.ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk.ostrava.cz.
9: Moje auto mě reprezentuje.
10: Automička IMO.
9: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
10: Automička IMO.
9: Perfektně umyté auto od 109 korun.
10: Automička IMO.
9: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
10: Automička IMO.
9: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
11: Po prázdninách jsou děti zase zpátky v ranních ulicích plných aut, stresu a zmatku.
12: A první dny. Všude je toho najednou nějak moc. Sluchátka, kamarádi, mobil, historky z prázdnin a pozornost občas úplně někde jinde než u provozu.
13: Řidiči, počítejte s jejich roztržitostí nejen u škol a přechodů a raději zpomalte.
14: Bezpečný návrat do škol, školek a rušného provozu vám přejí statutární město Ostrava a Fresh Radio.
15: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
16: Nejlepší snídaňové menu v metropoli. Bon appetit. Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický.

0: po půl deváté vám přejeme pěkné ráno. Imagine Dragons a Thunder, jejich hitovka právě teď dohrává.
1: Kapela Imagine Dragons mě mila překvapila, když jsem jí před lety viděla na Klezu Ostrava. Bylo to vlastně pro mě obrovské překvapení, protože já jsem na tu kapelu cíleně nešla. Znala jsem jí z rádia, protože ona tehdy hrávala, tam měla rozjeté hned několik těch kousků, to znamená, že to byla jako slavná kapela,
0: ano.
1: Ale mě ti nějak neoslovila z toho rádiového formátu, z toho rádiového světa. Takže spíš úplně náhodou, a jak se mě ten Dan získal. Opravdu, je to jeden z nejlepších koncertů, který já jsem viděla. My jsme si blízcí, no. Nebo on je mi blízký.
0: On je tobě blízký, že?
1: No.
0: Ty jemu.
1: A hlavně, jestli pak dokážeš
0: máš skleněné
1: učit,
0: oči úplně, Moni.
1: No, má to svůj důvod.
0: Tebe to dojalo.
1: Viděl jsi někdy kapelu Imagine Dragons naživo?
0: Ne,
1: já
0: naživo,
1: jsem teda na ně byla
0: naživo,
1: i na Letňanech.
0: Bohužel
1: ne,
0: teda
1: ne. Dobře, tak zkus tak nějak odhadnout, co by bylo nejlepší, co mě nejvíce baví na jeho koncertě.
0: Jeho tělo.
1: Jo.
0: No.
1: On totiž zpívá, holky, pozor. On zpívá bez
0: trička. No, tak.
1: A to ti, i kdyby tam dal
0: proto
1: falešně notu.
0: Proto máš ty oči skleněné, teď co, úplně.
1: Jo, protože i kdyby, dívej, takhle, já jsem byla velice potěšená z toho, jak ten koncert zněl. Mm-hmm. Za mě tam nebyla nota špatně. Mm-hmm. A potom jeden náš společný jako známý, on říká, prosím tebe, ale on zpívá falešně, to všechno byl jako ten playback.
0: Ano,
1: a já mu říkám,
0: ano.
1: Ne. Dej mi pokoj, jako přestaň mi to říkat.
0: Já vím, jak to máme.
1: Přesně, já si budu prostě myslet, že to bylo takhle hezky naživo, že je velice talentovaný a to tělo je jenom jako bonus k tomu,
0: jo.
1: Jak talentovaný je.
0: Tak.
1: Takže i kdyby falešně zpíval,
0: tak stačí, má to
1: obraz
0: tělo.
1: Dobrý.
0: Jo. Ono to tak jako má vyplývá, nebo říká se to, že nemůžeš mít všechno, že? Jako nemůžeš umět dobře zpívat, být chytrý, inteligentní, fajn, super a ještě mít hezké tělo.
1: Jenom jako
0: koukej
1: říkám,
0: na mě,
1: že tady
0: já jsem jasný příklad, jo? Já jsem jasný příklad toho, že člověk nemůže mít všechno.
1: Dobře, a co z toho jako máš, nebo v čem si ty myslíš, že nominuješ tady v Teplé jádě těch výčtů?
0: Tak já nominuji v každém případě jako v nějaké osobnostní rovině. Já jsem jako super, člověk, podle mě.
1: No a co z toho budu mít, když na tebe budu koukat na stage?
0: Ale na stage jsem taky pěkný.
1: Jo.
0: Ale ne bez trička.
1: Jo.
0: To se shodnem.
1: Jo, tak to ocení každá faninka, že? Která s tebou jenom tak bude jako na dálku souznit.
0: No, no, no, teď.
1: Sice budeš super, ale...
0: Ale ne bez trička.
1: Ale, no, jo.
0: A teď to je vlastně úplně jedno. Kaigo, ty na Turner právě
1: jak
0: teď.
1: Jak myslíš?
0: Jo, já to vím, jako jo. Já jsem se s tím naučil žít.

0: září, vítej, děkujeme ti.
1: No počkej, ještě než budeme vítat nový měsíc, tak bychom se měli rozloučit s tím starým.
0: No to že? Jsem chtěla říct, že doplníš, jako děkujeme ti.
1: Děkujeme ti, srpne, za pěkné ty dny, které jsi pro nás připravil.
0: Děkujeme za prázdniny.
1: Horké, za pěkné prázdniny. Děkujeme za letní lásky a letní radovánky.
0: Ale je čas jít dál, takže pokud se s někým rozejdete, tak vězte, že letní lásky takové jsou. Jo, co začne v červnu, nemusí pokračovat v září třeba.
1: Je to tak, je to tak. Naopak to, co začne v září, většinou vždycky pokračuje minimálně do června, že?
0: Ne, vždycky,
1: no,
0: ale...
1: Tak je to takové jako nepsané pravidlo, bych jako řekl.
0: A vy, co spolu přeci jenom táhnete to ještě dále zkoušíte? Přes prázdniny, zkoušíte, jestli to ustojíte i v září, tak zkuste společně vyrazit na spoustu akcí, které pro vás máme. 4. až 6. je Grill Off, to je ten offroadový sraz. Potom v polovině měsíce Bodivadlo, velká premiéra, že...
1: Premiéra, premiér, takzvaně to máme, 17. září, ano.
0: Taky v září tady vlítly dny na to, takže taky příležitost se tam zajít podívat. No, bude nějaký festival tance ještě a pohybu během toho v Ostravě, nějaké Moravské vinobraní by se tady na Hradě mělo odehrávat, takže jo? A pivní slavnosti, že? Klasicky.
1: Jasně,
0: zábřeh.
1: Jasně. Jo, vlastně jo, vidíš, na ty jsem zapomněl úplně.
0: Takže je toho velká spousta, prakticky asi není víkend, kdyby se nic nedělo.
1: A v žádném případě jako léto nekončí tím, že je září a děti jdou do školy. Naopak já jsem právě, Moni, ty si to pamatuješ možná, já jsem dneska ráno už nějak po 6. vznesl tady nejen k tobě, ale i obecně jako do prostoru, do éteru, takový jako přání, že bych si přál, aby září bylo ještě teplé, jo? Nějaké jako teplotní letní normě. A potom, že už jsem vlastně jako od října de facto poprvé v životě připraven a těším se na podzim. Mm-hmm. Jo. Byť jako moje léto, moje oblíbené roční období je léto, tak cítím letos, že se na ten podzim jako... Okay. Jo, že se na ten podzim prostě jako jednoduše těším.
0: Ale on je úžasný, když se třeba vydáš, já nevím, napříč Komenskými sady, umíš si to zpříjemnit třeba už nějakým svařáčkem nebo punčem, no, protože jasně. Velice rychle tady ostravské podniky reagují na příchod chladnějšího počasí.
1: Ano.
0: Jsou šikovní, takže uděláš si to hezké.
1: Je to paráda. Tak. A funguje to. Tak já doufám, že půjdeme spolu zase na nějaké vánoční
0: ty, na
1: trhy.
0: Vánoční, to si zase trošku dál.
1: No,
0: Vánoce
1: ale i tak,
0: jako
1: to to bude, Moni. Luskneš a je to tu.
0: My se tady s týmem i loni jsme byli. Myslím, že jsme okusili všechno, co nabízí nejenom Masarykáč v Ostravě.
1: Já si pamatuju hlavně
0: porovnat.
1: No, jo.
0: Ale co se týče toho podzimu, Honzi, to mi přijde ty procházky tím parkem.
1: Kouzelné.
0: Kouzelným, že bys to mohl prožít jako opravdu s nějakou jako láskou.
1: Jo,
0: chápeš?
1: Jo. Takže jako
0: si chceš, budu
1: jednoduše
0: se
1: mi chtěla říct, že spolu nikam nepůjdeme.
0: No tak možná ano, ale je mi jasné, že budeš náhradník.
1: Jo.
2: Kvíz naopak. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
3: Radegastův Schenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Secesní restaurace Ondráž ve Svijarnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Chocoboss. Nová sladká zastávka v Gate Karolina. Přímo naproti Fórum Nová Karolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky. Ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocoboss. Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz.
2: Vyhrávej skvělé ceny! Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh i na Přinecku. 106.5 FM.

0: Jenom připomeneme, že i zítra v Kvízu naopak hrajeme o omlazující kosmetickou proceduru, tak dámy, kterým to nevyšlo dneska, pořád máte šanci ještě zítra v úterý, ve středu, ve čtvrtek.
1: No jo.
0: To je příležitostí.
1: Je to příležitost. Kaskin Beauty Care, to je kosmetický salon naší dobré kamarádky Katky, kolegyňky mimochodem, která se o vaši pleť postará a
0: jako
1: slibuje,
0: by to byla vaše její vlastní, že?
1: Tak, a slibuje, že vaše pletička bude jako dětská prdelička.
0: Přesně, tak. Šáhni si.
1: Kaš,
0: já
1: pojď,
0: jsem
1: pojď.
0: Postoupila.
1: No pojď blíž. Yeah.
0: A byla jsem otestovat tu omlazující proceduru.
1: Máš to výborné, Moriáme, já bych pod tobě chtěl občanku.
0: No
1: jako,
0: to určitě.
1: Kdyby si skupovala vinsko třeba, no. Takhle dobře to funguje.
0: Honziku, musím ti na to odpovědět jenom jedno.
1: Nemáš?
0: Nejenom občanku. No nic, pojďme, abychom to neprokecali,
1: no, no, no.
0: Pojďme,
1: no nic,
0: pojďme.
1: No pojďme nikam, my už jdeme, jo, je 8.53, my děkujeme za vaše chtění našich úst a já...
0: Že jste byli s námi
1: a
0: štafetu předáváme dále. Marika už dneska, přesně tak, po ní JJ, no pak už siesta odpoledne naše dvojka. Marika Michaela.
1: Tak jo, mějte se krásně, užijte si pondělí, ať ho máte co nejvíc v klidu a zítra ahoj.
0: Zítra od 7, nezapomeňte, až od 7 budeme živě vysílat se základní školy na Stepřilce, jo?
1: No. A děti, brzo spát dneska, tak brzo jo? Na kutě, ať jste zítra fresh.
0: Dobrou noc.
1: Čau.
2: Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický.

0: Ta hodina, dobré ráno, přejeme frešáci.
1: Počasí.
0: Dneska v Ostravě a okolí naměříme v maximech 28 až 29 stupňů Celsia. Bude oblačno po celý den. Později večer by se přece jenom obloha mohla začít trhat a mělo by být polojasno. Maximální teploty v noci kolem 17 stupňů Celsia. A pokud se dneska třeba chystáte na hory, tak ve Skydech dneska v maximech do 25.
2: Fresh zprávy.
3: Pět jednotek hasičů zasahovalo v sobotu odpoledne u požáru garáže v Ostravě Hrabůvce. Při příjezdu jednotek byl objekt už celý zasažen plameny. Událost se obešla naštěstí bez zranění. Předběžná škoda byla vyčíslena na 450 tisíc korun. V sobotu odpoledne prošel branou ostravské zoologické zahrady letošní 500 000 návštěvník. Bylo to jen o 4 dny později než v loňském roce. Zoo proto doufá, že i letos se podaří překročit hranici 600 tisíc návštěvníků. I proto se zoo rozhodla pro prodloužení otvírací doby ještě první týden v září. Beskydská sedmička zná své vítěze. Náročná trať měla více než 100 kilometrů. Vítězem se stála s osobním rekordem 10 hodin a 48 minut Tomáš Maceček, který do cíle ve Frenštátu pod Radoštěm doběhl už v sobotu před 10. hodinou dopolední. Nejrychlejší ženou byla Petra Ševčíková. První účast na beskydském extrému v roli maminky zvládla v ženském rekordu 12 hodin a 29 minut. Se začátkem školního roku se na mnoha místech mohou zvýšit poplatky za navštěvování mateřské školy, školní družiny anebo školních klubů. Výše poplatku se odvíjí od minimální mzdy, která se letos v lednu navýšila. No a ještě sport. Baník pokořil v 6. kole šance ligy Olomouc 1-0. Z 20 metrů rozhodl v nastavení prvního poločasu Jiří Míček. Gratulujeme.
2: Zprávy.
1: Fresh zprávy. Doprava.
0: Pěkné dobré dopoledne, přejeme po 9. hodině i na cesty všem řidičům, frešákům, pozor si dávejte u Ferony, stojí tam policejní radar a měří tak jako vždycky a stejně tak si dávejte pozor v Ludgeřovicích i kolem Cihelny z Hlučína na Kroháči směrem na Místeckou, stojí policisté s radarem a čekají na vaši překročenou rychlost a vaše peníze. Pozor si dávejte stále i na Frýdecko Místecku v obci Vyšní Lhoty, kde se zhruba před hodinkou srazily 2 osobní auta a překáží na vozovce, tedy průjezd se zvýšenou opatrností v tuto chvíli. A jinak to je vlastně vše. V případě, že byste měli další komplikace, můžete během celého dne hlásit vaše dopravní postřehy na naše telefonní či WhatsAppové číslo 77337 136.
1: Doprava. Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu, protože na cestách rozhoduje jistota. K&K Pneu má skladem pneumatiky pro všechny vozy, dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo rajpneu.cz, tam začíná bezpečná jízda.
2: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
4: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
2: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
5: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
6: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
7: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujímají.

0: službou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
1: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůžu. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kámo. Grill Off 2026. 4. až 6. září Břesínská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
2: Fresh Radio.
3: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
4: All day, every day. I'm

0: Skandál s Marikou. Na Fresh Radio.
1: Veríte na lásku, tak to je len dobre. No, niekedy to proste ale nestačí a niečo o tom vie aj taký fešiak, ako je Tom Cruise. Ten je doslova frustrovaný z lásky. Prečo ho krásne baby vlastne nechcú? Má za sebou 3 manželstva aj viacero známych románikov, ale podľa ľudí z jeho okolia je dnes v láske opäť sám. Hollywoodská hviezda vraj túži po stabilnom vzťahu. Patrí medzi najväčšie hviezdy Hollywoodu, má rozprávkové bohatstvo a kariéru, ako mu môže závidieť nejeden herec. V súkromí však údajne rieši problém, ktorý sa peniazmi ani slavou riešiť nedá. Chýba mu proste jeho milovaná. Tak, ja by som vedela, prečo. Možno by to chcelo trošku menej fanatizmu, viacej dôvery, ale tak čo si budeme. Možno by o tom vedeli viac prezradiť jeho krásne baby, s ktorými chodil, takže môžem iba spomenúť Cher, ja neviem, to je hlboká história, že Nicole Kidman, Penelope Cruz, Sofia Vergara, dokonca Kate Holmes a tak ďalej a tak ďalej. Je to pekná škála krásnych kočiek. No a tak by som teda mohla pokračovať do nekonečna, ale viete čo? Ja vlastne ani nechcem.
0: Skandál s Marikou.
2: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
3: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
4: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
0: Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
5: All day, every day.

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: Zdravím vás, milí moji. Dneska som sa rozhodla na Freshi, teda krásny pondelok, posledný deň prázdnin, okoreniť dobrými správami, aspoň pre niekoho z nás, teda vlastne z vás. Ako som hovorila, mňa sa to proste netýka. A teda na koho sa v septembri ešte usmeje? Šťastie. Ďalšími šťastlivcami sú levy. Mamička moja, zdravím ťa. Asi sa stavím na kávičku, či? Levom sa s príchodom nového mesiaca otvára doslova zlatá brána k prosperite. Po náročnom a neistom lete prichádza prírodzený vrchol vášho finančného roka, kedy sa naplno zúročia všetky vaše predchádzajúce odvážne nápady a strategické kroky. A teda ešte asi navštívim aj moju milovanú sestričku, lebo posledných prosperujúcich znamením sú škorpióni, majster finančných príležitostí. Vaša unikátna schopnosť vidieť skryté príležitosti tam, kde ostatní vidia len a len neprekonateľné riziko či chaos, vám priniesie nečakaný, ale veľmi rýchly majetkový zostup. Takže bíci, levy a škorpióni, užite si to. Asi budem takýchto kamarádov tento mesiac proste hľadať. Čo vy?
0: Skandál s Marikou.
2: No, super.
0: Co no super?
2: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
3: Máte auto bez couvací kamery a chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
4: Co budete dělat dnes večer? Televize nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.
5: Ostrava City Marathon. V neděli 6. září se poběží Ostrava City Marathon. Nejstarší maraton v Česku s historií sahající až do roku 1923. Se startem i cílem na Masarykově náměstí a vybrat si můžeš maraton, půlmaraton, desítku, štafetu nebo některou z kratších tratí či dětských závodů. Přidejte se i vy a užijte si jednu z největších běžeckých událostí v Ostravě. Fresh Radio bude přímo u toho. Registrace běží na ostravacitymaraton.cz. Ostrava City Marathon. 6. září Masarykovo náměstí. Ostrava.
6: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web
7: stk-ostrava.cz. DAB FM anebo apka

0: technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
1: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
2: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Doprava. Doprava.
1: Pondělní dopoledne, dobré dopoledne pro vás všechny, pro mě špatné, protože jsem tady zase zpátky. A normálně člověk tady v vozovkách není jenom 14 dnů a i za těch 14 dnů jsem teď chvilku přemýšlel, co vlastně všechno vždycky musím udělat, když přijdu. Já bych nejradši udělal to, že odejdu, ale to zatím nemůžu. Tak na cestách to vypadá tak, že region bez nehod. Jediné, co jsem registroval teď, když jsem přijížděl tady, tak na zastávce, jednoduše řečeno u Baníku. Jak se tomu říká, spisovně Husovsad, mám pocit, že Husovsad v centru, tak bliká sanitka, tak se tam zřejmě něco událo.
0: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov.

0: Mám tady ještě jednu dopravní, která sice je taková jakože univerzální, ale z kategorie zajímavosti, protože jsem teď objevil zprávu z našeho regionu, ani ne z Vysočiny, no to je kousek dál. Kolik vyjde taková ta modelová situace, když to teď dořeknu, tak spousta řidičů si řekne, to by se mi v životě nestalo, protože my jsme chlapi, že jo? No, kolik vyjde ta modelová situace, když jste na benzínce, tankujete, jdete zaplatit, odjedete a zapomenete mezi tím tu hadici vytáhnout z auta? Tak přesně to se stalo dneska řidiči právě na Vysočině, kdy přesně jak bylo řečeno, natankoval, šel zaplatit, vrátil se do auta, nastartoval, odjel, ale zapomněl mi dát hadici, takže poškodil hadici i stojan. Kolik myslíte? Škoda. Teď jenom si myslím, kdo to asi tak jakože zaplatí, jo? Ale předpokládám, že to asi bude na straně řidiče, protože to je jeho chyba, takže na to předpokládám ani nějaké povinné ručení, pojištění, havarijní a podobně, na to asi nic nebude. Maximálně ta, jak se to jmenuje, pojistka na blbost? Tak nějak se tomu říká, že jo? Takže zhruba 200 tisíc, kdyby náhodou se vám to stalo, si připravte.
1: Jirka a Javorský. Pondělí až pátek od 10.

0: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
1: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
2: Ty vogo, T-Rex!
3: Kde?
4: Tamhle!
3: Ten má ale klapy!
2: Tam je dinosauří mláďácko!
4: Mimino Stegosaura!
3: On chodí!
5: On je živý!
2: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
3: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
5: A dívejte, tam je ten velký!
4: Ten má krk až do nebe!
1: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
6: Moje auto mě reprezentuje.
7: Automička IMO.
6: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
7: Automička IMO.
6: Perfektně umyté auto od 109 korun.
7: Automička IMO.
6: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
7: Automička IMO.
6: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Začneme i tento týden po mé pauze tématem, které velmi často bývá, a to je Donald Trump. A ten zase před nějakým krátkým časem, nevím, minutky, desítky minut, možná hodina, se vyjádřil, že Američanům zlevní benzín, protože se skamarádil s Venezuelou, naslibovali mohli doly, jak to tak obvykle bývá. A díky tomu teď prostě prohlásil, že díky nedávno uzavřeným dohodám mezi Amerikou a Venezuelou bude použitá k doplnění strategických ropných rezerv Ameriky ropa z Venezuely. Hned na to jeho američtí experti řekli ha, ha, ha, tomu se snad ani nedá věřit. Nevadí, máme další den, kdy vyšel nějaký zajímavý výrok z úst amerického prezidenta.
1: Vyhrávej skvělé ceny!

0: Freshmanie. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Chocobos. Nová sladká zastávka v Gate Carolina. Přímo naproti fórum Nová Carolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky. Ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocobos. Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz. Bernie's Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernice. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck.
0: JJ, aneb trocha sarkazmu, ještě nikoho nikdy.

0: Začíná škola a možná právě teď míjíte dítě se sluchátky na uších a mobilem v ruce.
1: Nečekejte, že vás uvidí a rozhlédne se na přechodu, když je hlavou pořád ještě někde na prázdninách.
2: Buďte připraveni zastavit, protože někdy stačí vteřina, aby všechno dopadlo úplně jinak.
3: Bezpečný návrat do škol, školek a rušného provozu vám přejí statutární město Ostrava a Fresh Radio.
4: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
5: Relax na maximum a ve vlastním soukromí. To není scrollování sociálních sítí, ale oddech a vodní masáž v party sudu. Třeba na vlastní zahradě, s partou, anebo jen romantika ve dvou. Party sud Morava si jednoduše odvezeš za autem, nebo ti ho přivezou, kam budeš chtít. Cena od 2000 korun za večer. Objednávej na partysudmorava.cz.
6: Být či nebýt, toť otázka. Ne, ne, jediná otázka, kterou byste si měli klást je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
7: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
8: Ostrava City Marathon. V neděli 6. září se poběží Ostrava City Marathon. Nejstarší maraton v Česku s historií sahající až do roku 1923. Se startem i cílem na Masarykově náměstí a vybrat si můžeš maraton, půlmaraton, desítku, štafetu nebo některou z kratších tratí či dětských závodů. Přidejte se i vy a užijte si jednu z největších běžeckých událostí v Ostravě. Fresh Radio bude přímo u toho. Registrace běží na ostravacitymaraton.cz. Ostrava City Marathon. 6. září Masarykovo náměstí. Ostrava.
9: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopy Ostrava.cz.
4: Fresh Radio.

0: Boy.
1: I když jsem se minulý týden a předminulý týden flákal, tak samozřejmě člověk sleduje aspoň občas večer třeba aktuální dění, ať má tak trošku ten obecný přehled. A zaznamenal jsem katastrofu minulou středu, kdy v Nepálu se urval ten kus ledovce a skály a udělal tam pěknou paseku. A teď jsou tady čísla, která teda mě opravdu překvapily, jako jasně, ono bylo vidět, že nebo na tom videu je jasné, že to je prostě katastrofa neskutečná. Ale až jak velká, jo, nejnovější odhad, mrtvých minimálně 903 a zhruba 4000 nebo přes 4000 lidí se stále pohřešuje, jsou různě třeba v tunelech, samozřejmě ne asi úplně v dobrém stavu, neli vůbec živí. Ale jako jak málo stačí, že jo, jeden kousek z pohledu hory, jeden kousek se ulomí a rázem je takzvaně vymalováno.

0: Doprava. Doprava.
1: 11. hodina tady v regionu. Jediná komplikace na místě, kde nebývají moc často nehody, konkrétně Těrlicko. Když jedete po 11. po rychlostní cestě a odbočíte v Těrlicku na Horní Těrlicko na Majovou ulici, tak se tam řeší následky nehody osobních automobilů.
0: Doprava. Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace.

0: Krajva. Bezpečný domov i pracoviště.
1: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
0: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
2: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli bezkýdek.cz. Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. JJ, Jirka a Javorský.

0: Dáme si jednu aktuální zprávu, která se vztahuje k nám všem, kteří tady žijeme, platíme daně i ty předražené ceny, co tady všude máme. Proběhla tisková konference vlády a byl oznámen schodek rozpočtu na příští rok. Ministryně financí Alena Schillerová oznámila, respektive představila návrh státního rozpočtu pro rok 2027, který počítá se schodkem, a to si člověk musí nesednout, to je ještě slabé slovo, to si musí dát plinku, aby se neto, 389 miliard korun. Ano, bude líp, děkujeme.
1: Fresh Radio. Jsme metropolitní rádio.

Unwritten, jeden z hitů, který pár let zpátky hodně fačel, a teď si dáme taky i filmovou záležitost, nebo spíš seriálovou, a to jsem se nachystal moment, tady jeden speciální song. Já myslím, že fandové okamžitě poznávají, že jo? Jo, to vlastně bylo i zpívané, jo, jsem zapomněl. Ano, Pobřežní hlídka. Ta bude částečně teď jakože předmětem. Vzhledem okolností teď o víkendu, když jsme se vrátili, tak jsem na nějaké telce viděl konečně. Viděl jsem tu novou verzi s Dwaynem Johnsonem a musím se teda přiznat, že mě to vůbec se nebavilo. Ale chápu, jako Dwayne Johnson v některých komediálních rolích je skvělý, ale co on se objevuje v těch různých remakecích filmu a podobně, je takový divný, no, takový jak z tému herec. No. Ale o tom jsem nechtěl. Erika Eleniak, což je jedna z těch hvězdiček té první verze toho seriálu, kde královal David Hasselhoff, tak ta patřila mezi ty černoplavkové krasavice. A objevil jsem teď o ní informaci, protože jsem vůbec úplně zapomněl, že nějaká taková herečka existovala. A ona se nemá špatně, protože jede svou kariéru na OnlyFans, což jako asi naznačuje, kterým směrem. A ona sama přiznála, že vlastně nemá důvod se za to sedět, protože její kariéra vlastně vznikla hlavně díky tomu, že běhala skoro nahatá v plavkách na Pobřežní hlídce. A tak díky tomu, že tam ty příspěvky jsou placené, já paradoxně jsem na tom ještě nikdy nekoukal, jo, takže nevím přesně, jak to funguje, ale pochopil jsem, že jí se třeba platí a zveřejnila, že týdně, podotýkám, za týden si vydělá na naše zhruba 200 tisíc, takže za měsíc její předplatitele, nebo jak se tam tomu říká, pošlou nějakých 800 tisíc korun. To je hezké. Asi jsem měl hrát Pobřežní hlídce taky. Buď fresh! Fresh! Fresh Radio CZ!

0: Růžový son. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůžu. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kámo. Grill Off 2026. 4. až 6. září Březinská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
2: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obleky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
3: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
4: Fresh Track. Novinka na Fresh Rádiu. Zaručeně první v českém éteru.

Je takový, ten hezký zvyk, že každý člověk ve svém má nějakého koníčka, nějaké téma. Já jsem teď chytl parádní křeč do nohy, to je super úplně. Ale zpátky k myšlence, koníčky, třeba filmy, že jo. Mně osobně toho, filmy baví hodně, ale že bych toho nějak úplně ultra prožil, i když jo, mám doma nějakých takových těch pár záležitostí k filmům. Jednak samozřejmě CDčka s muzikou, i DVDčka s filmy. Taky mám nějaké zarámované filmové věci, ale tím jakoby to úplně nehrotím. Ale jsou takoví, kteří pochopitelně jedou do větší extrému. Pamatuju si, že existuje na sociálních sítích, dneska už možná i víc, ale před mnoha lety jeden z prvních, nebo možná jediný tehdy, který objížděl filmová místa různě po světě a dělal fotky, jak to vypadalo tehdy ve filmu, jak to vypadá reálně teďkom a podobně. No a pak jsou takový, kteří si chtějí třeba i něco koupit, něco cennějšího, ať už auta, což je nejčastější sběratelská záležitost filmu, nebo různé kostýmy, to je to správné slovo, po případě relikvie. No a teď bych nabídnul někomu, koho to zajímá, úplně jiný level, protože na prodej je vila u italského jezera Como, ve které se točil jeden z Bondů, konkrétně Casino Royale s Danielem Craigem. A na břehu toho jezera stojí krásná vila, právě která byla stěžením prvkem v Casino Royale. A je na prodej. A jako cenu jsem upřímně čekal trošku vyšší, protože to je cena, za kterou si v Praze koupíte tak 2 plus 1. Možná ještě bez oken. 35 milionů korun. Jako na to, že to je v Itálii, u jezera, film, obrovská vila navíc hrál ve filmu. To je zadrmo. JJ na Fresh Radio. Fresh Radio.

0: Freshmanie. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Secesní restaurace Ondráž ve Svijarnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Radegastův Schenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Party House Varenská, narozeninová oslava, firemní akce nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské? No tak určitě. Party House Varenská, vše na klíč s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská.
0: Vyhrávej skvělé ceny.

0: ještě jeden speciální podcast jsem si teď nachystal, tak ho pustím a myslím si, opět půjde o film. A to kdo nepozná, tak ten dneska nedostane ode mě červený puntík. No vlastně zelený, nebo jaký se dával ten pozitivní, já už ani nevím. Já myslím, že to je jasné, že jo. Obzvlášť pro nás fandy sci-fi Terminator 2. A proč jsem o něm hovořil? Protože dva dny zpátky vlastně to mělo začít, i když samozřejmě v jiném roce. Původní, tuším, že ve dvojce, nebo v jedničce bylo řečeno, že Skynet, tedy ten systém, který nás vyvraždí, se spustí 29. srpna roku 1997. No, jelikož příští rok to bude hezká kulatina, 30 let, a vzhledem k tomu, co se děje s umělou inteligencí, tak si myslím, že se splete jenom o 30 let. Mimochodem, film je aktuálně v kinech, bohužel jenom v jedné síti tady v Ostravě. Jsem se díval, že se hraje dneska a zítra naposledy o 17:30, to já nestihnu, to ještě musím makat. Ale zašel bych na to do kina, protože tohle je kultovka. A 29. příští rok, srpna, se možná uslyšíme naposledy.
1: Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz. All day

A tady vedu přes WhatsApp debatu s jedním z posluchačů na téma i mé dovolené v podstatě. A došlo mi, že to je vlastně hodně, hodně vtipná záležitost, tak se o tom podělím veřejně, než abych to vypisoval jednomu člověku. Ona ta otázka, která mi přišla, zní a celkově otázník, přestěhoval by ses tam? Tyjo, Sicílie, já nevím, neumím na to jednoznačně odpovědět, možná i jo, ale mám i několik důvodů, proč ne. Asi tím největším je řízení a obecně jako řidič být na Sicílii, to je šílené. Nevím, jestli Honza Prňa něco říkal, jak jezdil, ale my jsme byli vlastně na té části jižní přímo u Etny, takže jsem měl Etnu doslova do písmene za barákem, každý večer jsme na ně koukali a byli jsme tam jeden den se samozřejmě podívat jakože nahoře přes lanovku a tak dál. Ale ty cesty, dámy a pánové, já jsem si do letoška myslel, že nejhorší na cestování v rámci tady jakože blízkých vzdáleností je Malta, protože Malta, jakožto bývalá britská kolonie, tak volant na druhé straně a to si člověk na to jakože neúplně rychle zvykne za těch pár dnů, co tam je vždycky na dovči. Nicméně, přednosti červená, zelená, že se neřeší na Maltě, tak to je celkem běžné. Itálie, respektive Itálie ne, ale Sicílie, ta je ještě o level dál, protože na jednu stranu, sice máte volant na správné straně, ale ty cesty, jelikož se stavily tak možná v 50. 40. letech, jsou strašně úzké. Takže fakt se den co den, jízdu co jízdu, trápíte, protože máte úplně jiný odhad na auta, na velikost. Tady, jakmile jsem se potom vrátil a najeli jsme na dálnici z letiště, tak jsem řekl, ty jo, na to dálnici zabloudím. Tam je to tak, že ty cesty byly stavěné na dva staré Fiatky, šestistovky, někdy před 50-70 lety. A z větší části tam i malá auta jezdí dnes, protože tam pochopitelně místo není a my jsme dostali z půjčovny oktávku, navíc RSO, to už jsem to proklínal, na ty hrbolaté cesty to bylo tvrdé jako hrom. A teď jedete po cestě, která je opravdu, opravdu úzká, jo? Jakože první dva, tři dny brzdíte u každé zatáčky, vidíte auto před sebou a děsíte se, jestli chytnete zátka nebo ne. Pak se v tom trošku naučíte a pak zjistíte, že ony ty cesty samozřejmě, ten prostor tam nějaký je, není velký, ale je, protože kolikrát se stane, že proti vám jede auto, vy se děsíte, jestli tam vejdete a mezi vás ještě do toho se proletí pět skútrů úplně v klidu, takže na tu původní otázku, jak to bylo, přestěhoval by se tam, no spíš asi ne, to si myslím, že ta Malta je v tomhletom lepší, i za tu cenu, že jezdíte na druhé straně jako řidič. Červená, zelená, ta se na Itálii, na Sicílii jakž tak dodržuje. Stopka vůbec, jo. Stopka, to je značka, která neexistuje. Stejně tak, jako když jste na hlavní a máte přednost, tak ji nemáte prakticky nikdy. Je to jenom o tom, kdo má větší pevné nervy a vyjede tam nebo nevěde. Takže bych se tam asi spíš nestěhoval. Jako lidi jako takový perfektní, ceny levné, jo. To jako pizza za 7 euro na turistických náměstích, prostě úplně běžně, to samé špagety, prostě tam se vždycky člověk venku uvědomí, jak u nás je neskutečně draho, jak nám tady ti politici, hlavně s tím oligarchou, který vládne třetině řetězců a ty ceny diktuje v podstatě on, jak nám tvrdí, jak to pro nás dělají, aby je. No, nebudu říkat nic, nechci si zvýšit tady svoji tepovou hladinku frekvenční, každopádně jinak krásné, doporučuji všem jako zážitek. Ale na bydlení zrovna na Sicílii, na Itálii asi jo, ale protože Italové jsou daleko příjemnější lidé než my, srdečnější, veselější, ale ta Sicílie má svoje nevýhody. Ostatně Prňa mám pocit taky, jsme byli domluveni, že uděláme jeden večer nějaké setkání, jenomže jednak Prňovi to zkomplikovalo už Etna, protože měli zpoždění, když přiletěli. A navíc autopůjčovnu, kterou měl zaplacenou, tak zjistili, že vlastně natáhli, protože nebylo ani auto, ani prachy. A nakonec v tom chaosu asi chlapci měli jiné starosti, takže jsme se nepotkali, no. Měli jsme to v plánu, ale nestihli jsme to.

0: A já jsem došel, že přijdou nějaké další reakce. Jak, jakože mi tady napsal, tam jsou přece dálnice. No jsou, ale ty dálnice jsou po obvodu ostrova a navíc dálnice, italská dálnice, respektive italská je v pohodě, ale sicilská dálnice je nesrovnatelná s českou. Jo, to opravdu tady bychom měli olizovat zem a děkovat Bohu za to, jaké tady máme cesty, což se dost často neuvědomujeme. Protože na té sicilské jednak se platí, když jsme to počítali, tak zhruba, čekejte, to bylo za 11 kilometrů jsem platil 60 centů, to znamená zhruba 10 centů za 2 kilometry, necelé nějak tak. A teď dálnice. Dálnice je taková, že vesměs je to dvouproudová cesta, ale herbolatá, jo, takže představa, že tam jedete 140, 150, to nehrozí. To fakt nehrozí, tam se jede, i když zase místní jedou, co to dá, jo, tam jako nějaké značky omezení rychlosti, na to se taky nehraje. Takže dálnice je fajn v tom, že nestojíte každou chvilku, protože jinak, když jezdíte mimo ty dálnice, tak jedete v podstatě vždycky jenom úsek od kruháče ke kruháči. Jet 2 kilometry, 3 kilometry v kuse, to téměř nehrozí, to je jedině na dálnici. A rychlost je taková, že za hodinu jsme vesměs počítali, že ujedeme těch nějakých 12-15 kilometrů. Protože, jak jsem už říkal předtím, hustý provoz, úzké cesty, všechno strašně trvá, navíc oni nikde nespěchají, že jo? Běžně se zastaví chlapci na cestě, zablokují cestu v obou směrech, potká tam souseda, čau, jo, a takhle stojíte třeba nějakých, nevím, 20-30 sekund, pak pochopitelně začne vlna troubení. To troubení, to je základní součástka, myslím, auta, které jezdí po Sicílii. Ale jakoby nikomu to navěk nevadí, oni jenom zatroubí, že už to je třeba jakože dlouho ta debata. Takže zpátky k té původní otázce, asi fakt ne, tam bych asi fakt bydlet nechtěl. Minimálně kvůli toho auta určitě ne.
1: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina, odměny bez čekání. Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
2: 7.30. Vy spěcháte do práce. Děti spěchají do školy a ostravské ulice jsou najednou víc než plné.
3: Tak nespěchejte i za volantem. U škol, zastávek a přechodů může dítě vběhnout do vozovky, objevit se mezi auty nebo vám prostě nedat přednost.
2: Pár vteřin vás nezdrží. Zpomalte.
4: Bezpečný návrat do škol, školek a rušného provozu vám přejí statutární město Ostrava a Fresh Radio.
5: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
6: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Party Sud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Party Sud Morava CZ.

0: Doprava. Doprava.
1: Dvanáctka, skoro přesně jsem to trefil na sekundu. Aktuálně v regionu ku podivu žádná nehoda, což je dobrá zpráva. Tak dáme aspoň něco, teď se objevila médií informace ze Slovenska, kdy Slovák se nechal taxikem přivézt na policejní stanici, což

0: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Party Sud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Party Sud Morava CZ.
1: Po prázdninách jsou děti zase zpátky v ranních ulicích plných aut, stresu a zmatku.
2: A první dny. Všude je toho najednou nějak moc. Sluchátka, kamarádi, mobil, historky z prázdnin a pozornost občas úplně někde jinde než u provozu.
3: Řidiči, počítejte s jejich roztržitostí nejen u škol a přechodů a raději zpomalte.
4: Bezpečný návrat do škol, školek a rušného provozu vám přejí statutární město Ostrava a Fresh Radio.
5: Ostrava City Marathon. V neděli 6. září se poběží Ostrava City Marathon. Nejstarší maraton v Česku s historií sahající až do roku 1923. Se startem i cílem na Masarykově náměstí a vybrat si můžeš maraton, půlmaraton, desítku, štafetu nebo některou z kratších tratí či dětských závodů. Přidejte se i vy a užijte si jednu z největších běžeckých událostí v Ostravě. Fresh Radio bude přímo u toho. Registrace běží na ostravacitymaraton.cz. Ostrava City Marathon. 6. září Masarykovo náměstí. Ostrava.
6: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů. Naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a

0: tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Siesta. A Radek Erben mluví s těmi, o kterých se mluví na Fresh Radio.
2: Pondělí 31. srpna, těsně po 12. hodině. Já vás zdravím, přeji zase hezký startovací týden a pouštím třeba Taylor Swift, anebo Harryho Stylese. As it was.

0: 12 hodin 12 minut, pěkné poledne, dobrou chuť k obědu, přátelé, a jenom připomínám, že dnes naposledy jede ostravská MHD v prázdninovém režimu. Od zítřka se mění jízdní řády tramvají, autobusu i trolejbusu, je to takový folklor na začátku prázdnin. Třeba po skončení výluky na Novoveské se trolejbusy vrátí na běžné trasy, znovu vyjedou linky 92 a 109, skončí náhradní linka 95 a třeba jedna informace za všechny, zastávka Romo se přejmenuje na Drátovny. No, tak před první zářijovou jízdou je dobré zkontrolovat cestu a vůbec změnu jízdních řádů, ať nejedete z bodu A do bodu B, tak jak jste si mysleli, ale pojedete úplně jinam, třeba na druhý konec Ostravy nebo třeba do Opavy. No, šťastnou cestu. Jinak tady z Fresh je zase čerstvá porce Fresh pecek, které vám budeme servírovat i tento týden. Jedna z nich se jmenuje Over You. Josh Baker a Leila. Dost dobré.
1: Fresh Track. Novinka na Fresh Radio.

0: option. Prázdniny pomalinku končí, přátelé, nechci tady nějak strašit a malovat čerta na zeď, ale je dobré myslet už pomalu na to, co bude. Třeba takové vánoční pohádky. No, proč o tom mluvím? Protože na zámku v Raduni se natáčí nová česká pohádka Líné království. Filmaři obsadili i 200 let starou oranžerii plnou citrusů. No a právě tam, já vám to trošku prozradím, žije čarodejnice Drahomíra, která má ráda pouze květiny, touží po věčné mládí a při každém kouzlu naopak zestárne. No a maskéři pro ní vytvořili 6 fází stárnutí a ta poslední třeba zabere 4 hodiny. No, jestli vám tedy připadá, že vás práce mění před očima, tak Drahomíra z pohádky Líné království to má přímo ve scénáři. Tak už se těšíme i na vánoční pohádky, ale ještě třeba si užít konec prázdnin. Za chvilku pokračujeme. Sa pokus.
1: Moje auto mě reprezentuje.
2: Automička IMO.
1: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
2: Automička IMO.
1: Perfektně umyté auto od 109 korun.
2: Automička IMO.
1: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
2: Automička IMO.
1: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
3: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
4: Kde?
5: Tamhle.
6: Ten má ale klapy.
7: Je, tam je dinosaurí mláďácko.
8: Mimino stegosaura.
9: On chodí.
10: On je živý.
7: Hoši, velké řeče s průlízkami.
11: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam.
12: A dívejte, tam je ten velký.
13: Ten má krk až do nebe.
3: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
1: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro CZ. Odborníci na ochranu fasád.

David Guetta, Zara Larsson. Tady je Fresh Radio. Pěkné poledne. Mrkneme do Bohumína, protože tam se staví trochu jinak. Třeba takové nové ředitelství nemocnice. To přivezlo 28 kamionů, protože tu budovu nejdřív skoro celou vyrobili v Havlíčkově Brodě, rozebrali ji na 28 modulů a v Bohumíně ji Jeřáb za 3 dny zase poskládal. Teď se dodělává fasáda, interiéry, no a do konce roku se má vedení nastěhovat. Uvolní tak místo pro 6 nových ambulancí. A já říkám, tohle to je už blízká budoucnost stavebnictví, protože co si budeme povídat, zedníků je málo, na obkladače čekáte 2,5 roku, takže za chvíli nebudeme zhánět řemeslníky, ale objednáme si vždycky někde nějaký hotový dům, ten přijede za týden na kamionu, v pátek už budeme nadávat, že jsme si měli vzít větší kuchyň, ale tohle to je asi budoucnost stavebnictví. Takže zdravíme do Bohumína, kdo se tam nebyl podívat, mrkněte, jak takové nové ředitelství postupně vzniká. Paráda. Fresh Radio.

0: City Life trošku v drum and bassovém remixu, to byly Loot. Je 1:45. My teď se přesuneme z Bohumína do Třince. Já to tady tak postupně projíždím celou Moravu a Slezsko. No proč do Třince? Protože tam udělali docela zajímavý průzkum. Oni se neptali lidí, podívali se jim rovnou do odpadkových košů a to je tedy přehlídka všeho. Prozkoumali jich pár a zjistili, že více než polovina toho, co v nich končí, by se ještě dala vytřídit. To je jasné. Ale teď přichází taková inventura lesoparku. Takže hi-fi souprava, počítačová klávesnice, části vysavače, dokonce ubylo cigaretových nedopalků a nenašel se ani jediný použitý kondom. Takže jestli chcete podle odpadků poznat, jak žije Třinec, méně se kouří, o milostném životě nevíme nic, ale někdo tam zřejmě v lese kompletně vyklízel obývák. Konec hlášení.
1: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
2: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
3: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
5: Posloucháš Fresh Radio!

Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM. Siesta a Radek Erben.

0: Těsně před 13. to byli Cabin Crew, pěkný randál tady udělali.
1: Doprava.
0: Dobrá zpráva, žádné zásadní komplikace nemáme hlášeny. No jo, tak poslední prázdninový den, všichni jsou doma nebo se připravují psychicky na zítřejší chaos 1. září. Přece jenom ale ještě tady máme D46, 31. kilometr, trasa Olomouc, Vyškov. Tady stojí porouchané vozidlo, jinak je docela klid. Jezděte opatrně a ať nám to vydrží. Šťastnou cestu.
1: Doprava. Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov. Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe.

0: Ceny pro každého. Kopyostrava.cz.
1: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůžu. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kámo. Grill Off 2026. 4. až 6. září Vřesínská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
2: Ostrava City Marathon. V neděli 6. září se poběží Ostrava City Marathon. Nejstarší maraton v Česku s historií sahající až do roku 1923. Se startem i cílem na Masarykově náměstí a vybrat si můžeš maraton, půlmaraton, desítku, štafetu nebo některou z kratších tratí či dětských závodů. Přidejte se i vy a užijte si jednu z největších běžeckých událostí v Ostravě. Fresh Radio bude přímo u toho. Registrace běží na ostravacitymaraton.cz. Ostrava City Marathon. 6. září Masarykovo náměstí. Ostrava.
3: Siesta.

St. John Iman Beck. Fresh Radio nemá rádo konec léta a proto vám neustále servírujeme třeba takové ty letní krásné remixy. Za chviličku jeden z úplně nových vyšel prakticky před pár hodinami a my už ho hrajeme.

0: A je to původně velký hit od izraelské indie rock kapely Temper City. Nevím, jestli znalci poznají, ale za chvilku budete mít možnost. A mimochodem tohle předělal rakouský DJ Lumix. Za nás velká pecka.
1: Fresh Track. Novinka na Fresh Radio. Zaručeně první.

0: Pink Panthers Illegal. Vždycky, když slyším tenhle hit, tak mě běhá mráz po zádech. Fantazie. Mimochodem, téhle 24-leté Britce patří jeden historický zápis. Jako první žena vůbec získala na Brit Awards cenu producent roku. A je to zároveň nejmladší žena, kterou kdy tady tuhletu cenu dostala. No, paráda. Za chvilku třeba Diana King, Shy Guy. No a dneska po 16. hodině sejdeme se na Freši, těším se na vás já a kolega Jirka Kratochvíl. Dneska vyspovídáme Nikose Koulourise z kapely Krištof, ano, to je on z kapely Krištof. Tak samozřejmě budeme se bavit o kapele Krištof, co je u ní nového, jestli mají nové album, kdy je uvidíme na pódiu a tak dále. Takže snad z něho něco dotáhneme do éteru Fresh Rádia. No ale taky Nikos je spojen s jedním velmi zajímavým projektem, který se jmenuje Migranti. Ale píše se to my s velkým G, jo? Takže ne migranti, ale my granti. A o co jde? No, je to o cestování, o dobrém jídle, o kultuře, nejenom tady kolem nás, ale široko daleko. Tak co si pod tím představit, na to se budeme ptát i dnes. Sejdeme se na Freši. Nikos Koulouris. Premiéra v 16 hodin. Určitě poslouchejte. Právě dnes na Freši.
1: No, super.
2: Co no, super?
1: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
2: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
3: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
4: T-Rex!
5: Kde?
6: Tamhle!
7: Ten má ale klapy!
8: Je! Tam je dinosaurí mláďácko!
9: Mimino stegosaura!
10: On chodí!
11: On je živý!
8: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
12: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
13: A dívejte, tam je ten velký!
14: Ten má krk až do nebe!
3: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
15: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
16: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
2: Fresh Radio.
17: Jsme metropolitní rádio.

Posloucháte Fresh Radio, já už jsem o tom mluvil minulý týden a znovu o víkendu se toto téma rozvířilo. Amerika a Kanada teď řeší spor, který trochu připomíná hádku dvou sousedů od ceduly na plotě. Donald chce, aby Američané říkali Ontarijskému jezeru americké jezero. Kanada teď na břehu postavila obří nápis jezero Ontario. Nyní a navždy. Jo? No a Trump odpověděl videem, ve kterém ceduly porazí, postaví svou a ještě si zatancuje na hit YMCA. No je to takový zajímavý spor a říkal jsem si, jestli ten zeměpis byl někdy nudným předmětem, tak teď rozhodně nebude. A děti, které se chystají do školy 1. září, tak já bych doporučoval tu učebnici zeměpisu ještě neobalovat, protože ona se asi bude 100x předělávat. No, tak i takové spory vládnou světem. Na Freshi za chvíli Alan Walker, teď Ava Max.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Jo, tak bylo by fajn dostat Bruno Marse třeba na Colors of Ostrava, ale jeho rozpočet by zklamstil dalších 10 ročníků, takže zůstáváme při zemi. Na Freshi jsme si zahráli Treasure, za chvíli tady máme třeba Enrique Iglesiase Switch Disco a taky Marka a Mikaelu Rychlou rotu. Marek už samozřejmě je tady ve studiu, ale ještě je ticho, protože se mu nezapl mikrofon a ani mu nezapnu, protože ještě není v práci, až od 2 hodin, ale s Mikaelou v Rychlé rotě mimo jiné, když jsem se díval, budou rozdávat poukázky za 2000 do Palouku. To je jedna z věcí, kterou určitě můžete vyhrávat. Na co jste zvyklí, nebo na to jste zvyklí, že se pravidelně soutěží o pěkné ceny. Tak hezké odpoledne, je 13.45, přesně, neboli 2:45.
1: No, super.
2: Co no super?
1: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
3: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
4: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
5: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
4: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
6: Dětský koutek Pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku Pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
7: Co budete dělat dnes večer? Televize? Nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Ed Sheeran, Sync, 14 hodin 2 minuty, mrkneme se na silnice.
1: Doprava. Doprava.
0: Čerstvá nehoda je teď v Ostravě v ulici Slovenská. Osobní auto narazilo do dopravního značení, je to kousek od OZA. Tak dávejte pozor, šťastnou cestu i s rychlou rotou.
1: Doprava. Doprava. Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu, protože na cestách rozhoduje jistota. K&K Pneu má skladem pneumatiky pro všechny vozy, dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo rajpneu.cz. Tam začíná bezpečná jízda.
2: Začíná škola a možná právě teď míjíte dítě se sluchátky na uších a mobilem v ruce.
3: Nečekejte, že vás uvidí a rozhledne se na přechodu, když je hlavou pořád ještě někde na prázdninách.
4: Buďte připraveni zastavit, protože někdy stačí vteřina, aby všechno dopadlo úplně jinak.
5: Bezpečný návrat do škol, školek a rušného provozu vám přejí statutární město Ostrava a Fresh Radio.
6: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
7: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopy Ostrava.cz.
8: Rychlá rota s Markem a Mikaelou na Fresh.

0: Slyšíte správně? A kdo si myslí, že neslyší správně, tak taky slyší správně. Marika Michaela, krásné odpoledne.
1: Hezké pondělí odpoledne, máme tady ještě jednu zprávu, co se týče dopravy z Heřmanic ve směru na Rychvald, zhruba na úrovni, jak je Koňařík, tak je tam auto v příkopě a fakt jakože těžce, protože se tam vyprošťuje, tak opatrně.
0: Ojojoj.

0: ještě jednou krásné odpoledne, pondělí 31. srpna, to znamená, že zítra už je 1. září, je 14.11 a startuje rychlá rota, neboli odpolední vysílání.
1: Ano, přesně tak, milé děti, těšíte se, zítra konečně vypadnete do škol a rodiče budou mít od vás svatý pokoj zase na 10 měsíců.
0: No pozor, ale ono je všude, protože já jsem se bavila s Lenkou, s tou mojí bubenící nejlepší kamarádkou, kterou zdravím, jestli mě poslouchá, tak její děti jdou až o 2 týdny později, protože jim nestihne zrekonstruovat školu. Umíš si představit i nadšení, jo?
1: Já si myslím, že já bych ty děti do té školy dovedl.
0: A nechal je tam.
1: Každé děcko bych strčil do ruky nějakému tomu zedníkovi nebo malíři, co tam prostě opravuje tu školu. A starej se, synku.
0: Hej, ty, a to by měli za den hotové možná.
1: Vy jste to nestihli, rozumíš? A tak mi budete hlídat děcka povinně.
0: No tak nápad. Jestli posloucháte, kdo má stejný problém, tady má Marek řešení. Děkujeme.
1: Ti by měli radost. Fresh Radio.

0: Vzpomínám si velice dobře, když letěl ten obrovský hit Pedro, Pedro, Pedro a tohle to byla taková ta slabší napodobenina, ale tak jako zavzpomínat si taky není špatné.
1: Já
0: no.
1: jsem si říkala, že mi to trošku stylem jako připomíná. No,
0: no to je přesně ono.
1: Francesca neznám.
0: Jedna má 150 BPM a druhá má myslím 149, no to je v pohodě. Francesco, co?
1: Jo, ok, ok, no? Francesca jsem neznala. Ne.
0: Ok, jdem probírat víkend, nebo ještě ne?
1: No, prosím tě, budeme muset, protože máme tolik zážitků o barva, že já nevím vůbec, jako kde začít. Víš?
0: Já bych začal pátkem.
1: Jo, pátkem. No, tak hochu, můj pátek.
0: Já jsem se nudil.
1: Ty se znudil, tak já jsem se nenudila ani vůbec, protože já, co jsem odsaď odjela,
0: no,
1: tak jsem měla tolik zážitků, že ještě pořád to nemám možná vstřebané, protože jsem mířila na Vřesinskou strž, kde jsme točili videa na Grill Off 2026 na offroadový stras.
0: Já jsem viděl, tam se někdo počural.
1: Prosím tě, jo. Normálně, jo. Kuba nám tady ve středu přijde. Já doufám, že ve středu už ho to přijde, ty problémy s tou prostatou. Ale jako řeknu ti, to bylo fakt hustý.
0: A ty jsi fakt tak řádila, anebo prostě to bylo nahrané?
1: Ne, já jsem jako tak řádila, ale jako oni taky řádili se mnou, protože začalo to velmi romanticky, že si projedeme tu trať takovým, já už nevím, co to bylo za auto, já se v těch autech nevyznám. Ale jako,
0: no, bylo to offroadové auto.
1: No, samozřejmě, že offroadové auto. Takže jako to bylo tak, jako první kopeček hnedka sprutka, jo, já jsem říkala, že to bylo odpanění jak hrom, prostě to jsem se hned prostě lekla, ale potom už to bylo jako dobrý, taková jako romantika, pomalu, opatrně, nebála jsem se, jenomže já jsem potom musela sednout do toho auta s tím Kubou a to bylo peklo. To je pekelník jeden, pekelný, protože
0: ten se s tebou ne,
1: ten se se mnou nemazlil, ten se neštval. A ty kopečky, které oni tam mají, tak jako už jenom to, že to musíš vyjet, ale on to se mnou zcouvával zpátky. A to je moje noční mura, hochu. Moje noční mura, když se v noci budím, je, několikrát se mi to opakovalo a stalo, že moje auto někde v kopečku do kopečka prostě nevyjelo a já jsem to prostě zcouvala a někde jsem se převrátila. To je moje noční mura. A tady tohle on mi proved. Několikrát. Já ti řeknu, já jsem byla spocená, já jsem byla rozmazaná, já jsem prostě křičela upřímně, protože já jsem se prostě bála. Ale můžu ti říct, je to borec.
0: Je to borec.
1: Je to borec, jako fakt to bylo nakonec jako dobré. Dokonce mi to auto potom půjčil. Vlastně to bohužel potom dopadlo tak, jak to dopadlo s ním. Ale jako řídit to, nejela jsem ty úplně prudké kopce, tak to zase jako pozor, jeden mě tam nechal teda sjet, ale jako řídit mě to bavilo víc, než sedět vedle.
0: Jasně, no, protože no. Víš, že to máš jakože v rukách. No.
1: Jo, takže jako dobré. Takže nakonec to bylo úplně jako super skvělé, no a co se potom dělo s pandou, to nemůžu říct, protože poslouchá máma. To nebudu teď říkat. Každopádně zdravíme a vy milí zlatí všichni, kteří posloucháte, tak tam prosím vás běžte v sobotu, protože jasně, to, co jako uvidíte a zažijete, je super trupr. Lístky ještě jsou, myslím, že víkendovky stojí 300 či kolik. Zvýšeno.cz, tam mrkněte a prostě dojděte, já tam budu zase.
0: Mámo, mám vám prásknout, co
1: ne,
0: se stalo?
1: Ne, prosím tě, ne, ona mi urve hlavu.
2: Relax na maximum a ve vlastním soukromí. To není scrollování sociálních sítí, ale oddech a vodní masáž v party sudu. Třeba na vlastní zahradě, s partou, anebo jen romantika ve dvou. Party sud Morava si jednoduše odvezeš za autem, nebo ti ho přivezou, kam budeš chtít. Cena od 2000 korun za večer. Objednávej na partysudmorava.cz.
3: Být či nebýt, toť otázka. Ne, ne, jediná otázka, kterou byste si měli klást je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
5: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
6: Rychlá rota na Fresh Radio.

0: Pravda nebo lež?
1: Ty jsi se zapomněl, pozor, máš zapnuté mikrofony. Nilo, je to tady pondělní začátek naší soutěže Pravda nebo lež? O co budeme hrát? Naši vaši. Zapomněla jsem říct, naši vaši, to tam musí být, musí být.
2: Nezrychluj klidně, zpomal, v klidu nic se neděje. O co hrajem?
1: Palouk 2000 korun na útratu, kde se Palouk nachází? Na Vítězné, tady u nás v Ostravě Přívoz, je to kousek od Komenského sadu.
2: Ano, anebo z druhé strany kousíček od Hornické polikliniky. No a my jsme se bavili, že Michaela skoro celý pátek nebo podvečer a večer strávila ve Vřesinské Strži, kde se chystá ta šílená show, která bude 4. až 9. No a otázka opět zákeřná jako blázen zní, ale moment, ještě než vám to řeknu, tak vás musím upozornit, že dneska je 31. srpna a dnes naposledy, ještě jednou, naposledy hrajeme přes WhatsApp. Ten WhatsApp je 77337136 a zítra už všichni povinně přes aplikaci. Kdo nebude hrát přes aplikaci, tak má smolíčka, pacholíčka a půjdeme do Palouku sami dva s Michaelou. Dáme si takové rande, pak mi její kluk rozbije hubu. Ale to už je jedno.
1: Jdeme na tu... Marek taky někam pozve.
2: Jo, ano, samozřejmě za vládní peníze, za jiné peníze. Jdeme na tu zákeřnou otázku. Je pravda a nebo lež, že Michaela v pátek ve Vřesinské Strži přišla o panenství? WhatsApp 77337136.
0: Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli. Pravda nebo lež? Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
3: Party House Varenská, narozeninová oslava, firemní akce nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské? No tak určitě Party House Varenská, vše na klíč s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, funpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Chocoboss. Nová sladká zastávka v Gate Karolina. Přímo naproti Fórum Nová Karolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky. Ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocoboss. Bernie's Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernice.
0: Vyhrávej skvělé ceny.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Pravda nebo lež?
1: Já si nemůžu pomoct, co ona to zpívala v té písničce, že Boris je můj rituál? Ne, dobrý, ne. Tak,
2: tak ty jsi to teďka úplně někde jinde asi než já.
1: Asi jsem byl v lese.
2: Já nevím,
1: víceméně výborná otázka. Myslím si, že jsme se zasmáli všichni, včetně tvojí mámy. A já už to teda prozradím. Určitě odvolejte tu technickou, protože auto je kompletně rozbité ze spodu. Kardán a já nevím, co všechno. Diferenciál.
2: Bych tě chtěla upozornit, že moje máma věří všemu, co se kdy prožene médií. Jo?
1: Chtěl bych upozornit tvojí mámu, nevěřte, co se prožene médií.
2: A je jedno, jestli to je i naše rádio, protože vás ani nám nevěřte.
1: Ale vůbec nikdy.
2: A to vůbec ne, jo. Otázka byla ale, jestli jsem přišla o panenství v pátek na Březinské strži, tak o to offroadové ano.
1: Ano.
2: Ale já nevím, čemu se jako tak smíjete a chlamete, jo. Protože tady přišla spousta jenom vysmátých smajlíků a jako někteří to tak prostě mají, že až po
1: někteří,
2: svatbě.
1: Někteří si to prostě tak jako, že představují třeba.
2: Takže co kdyby to byla pravda, jako já nevím, já opravdu nevím.
1: Jo, je to,
2: to vůbec není vtipná.
1: To 27 let zpátky.
2: Se teď musela rychle spočítat, kdy to bylo. Hele, ale přišly i nějaké hlasovky, tak já to tady jako pouštím.
1: Pojďme.
2: Dobře, já pustím tady tuhle první, tady z Zapky.
3: Tak o panenství tam určitě nepřišla, ale myslím si, že měla obrovský strach, že by se jí to mohlo stát podruhý. Ne, je to lež. Zdraví Tom.
1: Jo, Tome, díky, tak, no, super.
2: Ano, trošku jsem takový strach přesně měla, jo, pozor, takže, ahoj, je to lež, boje ještě pana, Radim, vtipálci jedni.
1: To byl náš toaletní Radim?
2: Ne, to nebyl toaletní Radim, počkej, tady ještě takovou.
4: Pokud se jedná o offroadové panenství, tak ano, jinak samozřejmě je to lež.
1: Jasně.
2: No, to bylo pěkné. A teď
1: to byl tvůj první kluk asi.
2: Ne, myslím, že... Myslím, že ne. Ne, není to. Tak a ty ta výherní, prosím pěkně, 258. Já jsem dneska vybrala Martina, to je bylo jeho koncové číslo a jeho hlasovka.
5: Čau, prašáci. No tak já si myslím, že je to leže. To už je dávno.
2: Takže gratulujeme 2000 korun do palouku, vidíš, možná v pátek vyhraješ, protože až v pátek je finále.
1: Jasně. První kolonka je tvoje, máme totiž pondělí.
0: Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli. Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz. Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
6: Ty vogo, T-Rex!
7: Kde?
8: Tamhle!
7: Ten má ale klapy!
6: Je, tam je dinosauří mláďácko!
8: Mimino Stegosaura!
7: On chodí!
9: On je živý!
6: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
7: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
9: A dívejte, tam je ten velký!
8: Ten má krk až do nebe!
0: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
10: No, super.
0: Co no, super?
10: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
0: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory, Javorsky.cz.
11: Moje auto mě reprezentuje.
12: Automička IMO.
11: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
12: Automička IMO.
11: Perfektně umyté auto od 109 korun.
12: Automička IMO.
11: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
12: Automička IMO.
11: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
13: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
0: Fresh Radio.
13: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz
0: All day, every day.

0: Doprava. Doprava.
1: A mrkneme na cesty. Mám tady od vás nahlášeno Rudná směr Havířov, zase jezdeme Radvanice, kolona. Ale popojíždíme, důvod nevím. Asi nehoda, vidím tam blikačky. Jo, nehoda, Honza. Takže Honzo, děkujeme.

0: a Šenov.
1: Vyspěcháte do práce, děti spěchají do školy a ostravské ulice jsou najednou víc než plné.
2: Tak nespěchejte i za volantem. U škol, zastávek a přechodů může dítě vběhnout do vozovky, objevit se mezi auty nebo vám prostě nedat přednost.
1: Pár vteřin vás nezdrží, zpomalte.
3: Bezpečný návrat do škol, školek a rušného provozu vám přejí statutární město Ostrava a Fresh Radio.
4: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
5: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
6: No, super.
5: Co no super?
6: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
5: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
7: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
8: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
9: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Party Sud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Party Sud Morava CZ.
10: Rychlá rota. Marek a Mikaela.

0: 10 minut po 15. hodině vy posloucháte Rychlou rotu na Fresh Rádiu, Marek a Michaela.
1: Ano, posloucháte nejstřelenější dvojici v Severomoravském kraji, vlastně v Moravskoslezském kraji. Když jste se v minulé hodině dozvěděli, že Michaela skoro ztratila panenství ve Vřesinské Strži, no a teď bych hrozně rád něco věděl o té sobotě. Ty jsi někde koncertovala nebo něco, tak mluv, povídej, přeháněj.
0: My jsme hráli na pěší zóně u Doku.
1: Ano.
0: No, bylo to moc fajn, bylo to skvělé, protože vyšlo počasí. Já jsem se neskutečně těšila na to, že bude jako ať je pěkně.
1: Ano, jako všichni to chtěli, no.
0: No, kluby jako jsou dobré, ale venku je to prostě venku. Všichni, že teplo, u té vody tam bylo to prostě skvělé.
1: Lidí dost?
0: Lidí bylo dost, ti, co chodili okolo, tak se zastavili, zůstali. Mě vždycky akorát jako mrzí, že třeba z mých známých tak většinou tam, jako tentokrát přišli někteří, jo, ale i tak, že si neudělali ten čas, ale jinak tam bylo spousta dalších lidí, což za což moc děkuju. Nakonec to byla teda pořádně dobrá pařbař do desíti.
1: No tak to je super. Já bych se tě jenom zeptal na jednu věc. Já jsem tam viděl nějaká videa a já vím, že ty používáš in-eary a místo toho, ale aby ti dali do ruky nějaký pořádný prostě bezdrátový mikrofon, tak ty si za sebou tahala takového žlutého hada, nějakou SM58, jako někdy Helena Vondráčková na Bratislavské liře v roce 1960. Vysvětli mi to.
0: No tak jako, ono se to běžně stává, že v těch klubech a dokonce i na festivalech než vždycky je úplně běžné jako bezdrátový mikrofon, pokud nemáš svůj, já svůj nemám, tolik ještě nevydělávám. Takže in-eary mám, no já se ráda procházím mezi lidmi.
1: Prosím tě, kdy máš narozeniny?
0: No,
1: já to asi
0: zkusím, měsíce.
1: Nebo co, no, uvidím. Já si vemu půjčku a nějaký mikrofon ti koupím, ty vole.
0: Jo, tak to teďka se přiznalo hodně lidem, to jsme teda zvědaví. Okej, Máro, okej.
2: Fresh Track. Novinka na Fresh Radio. Zaručeně první v českém éteru.

0: Michael a můj víkend už jsme probrali, ten byl nezastavitelný, jako kdyby vlastně žádný nebyl. Včera jsem se snažila aspoň odpočívat, unavená jsem byla a pekáček jsem si opekla, tak to bylo jediné potom v neděli.
1: Šikulka.
0: Ale já vlastně vůbec nevím, co jsi dělal ty.
1: Já jsem měl v pátek free a v sobotu taková výborná svatba, kdy na domluvě bylo, že svatba začíná ve 14 hodin, končí ve 22 hodin, tak jsem se těšil, že ještě zajdu za klukama, někde kousíček vedle hráli, takže si dáme pivo a tak. A nevěsta přišla v 8 hodin mi doplatit tu svatbu a teď mi dala trošku víc peněz, než měla a říkala, že tu s náma zůstanete do půlnoci. A říkám, a tak proč ne? Proč ne? Proč ne? Za peníze
0: tak
1: v Praze
0: když
1: dům.
0: Když už jsi tam byl.
1: Jasně, no. tak jsem nakonec jako dohrával jsem to super, dopadlo to výborně. A pak jsem fičel ještě za těma klukama. Ti mě viděli, tak jakože ahoj, ahoj, nazdar, kde jsi byl tak dlouho, a jsem to celé vysvětlil a to. A teď jsem zjistil, jakou už máme moc, jakou rádio má prostě neuvěřitelnou moc, kdy teď půlka hospody, ahoj, ahoj, ty mě neznáš, ale ty jsi na tom freši, ty vole, to je dobré jak bík, ahoj, ahoj, Maru, nazdar. Říkám, hoši, dobrý, klídek, v pohodě, jasně,
0: no počkej, všechno je super. Pozval každý aspoň na to pivo?
1: Ne, nepozval, protože já jsem to odmítal, já jsem byl stejně autem, protože jsem měl přímo z té svatby, víš.
0: Tak, jo, takhle, tak to nic, já jsem si říkal, že pak by to mělo ten dobrý dopad, víš?
1: To by mělo velice špatný dopad na mě a úplně hrozný a myslím si, že dlouho do žádné restaurace nepůjdu, protože jestli mě takhle budou ty lidi zdravit, tak já nebudu odcházet domů po 4 po každé navštěvě.
2: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
3: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
4: Ostrava City Marathon. V neděli 6. září se poběží Ostrava City Marathon. Nejstarší maraton v Česku s historií sahající až do roku 1923. Se startem i cílem na Masarykově náměstí a vybrat si můžeš maraton, půlmaraton, desítku, štafetu nebo některou z kratších tratí či dětských závodů. Přidejte se i vy a užijte si jednu z největších běžeckých událostí v Ostravě. Fresh Radio bude přímo u toho. Registrace běží na ostravacitymaraton.cz. Ostrava City Marathon. 6. září Masarykovo náměstí. Ostrava.
5: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
6: Marek a Michaela na Fresh Radio.

0: Pravda nebo lež? Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Radegastův šenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskidské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu, či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, funpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Secesní restaurace Ondráž ve Svijadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit.
0: Vyhrávej skvělé ceny! Rychlá rota na Fresh Radio. Fresh.

0: Santana Feet, Julia Church, Back to Life. No a Back to School my můžeme říct, protože zítra je 1.9.
1: Milé děti, už vám to co? Už vám to skončilo.
0: A začíná.
1: No to, co začíná, to je to, co jste nikdo nechtěli po celé 2 měsíce slyšet.
0: My zítra budeme u toho. My zítra budeme u vašeho prvního dne v září, 1.9., protože budeme živě vysílat ze základní školy Ostrčilova.
1: Zhruba od 7 hodin pravděpodobně, až do té možná 9., 10., to uvidíme, jak to všechno dopadne, za účasti minimálně teda jakože klaunů z Balonkova, to znamená, že tam bude jeden klaun, bude vám tam rozdávat takové ty nafouknuté balonky a tak, to bude úplně super pro ty prvňáčky, takové to zpestření. Uvidíme, možná přijde i někdo, kdo nakoupí nějaké bonbonky, čokoládky, abyste měli prostě ten příchod do té první třídy jakože sladší. No a pak tam budou nějaké rozhovory.
0: Samozřejmě se budeme bavit i o bezpečnosti, takže tam bude mluvčí městské policie Ostrava, o prevenci a tak dále, protože ta bezpečnost je rozhodně na místě ten první den.
1: Nemyslete si, že na tom přechodu pro chodce jste nesmrtelní, i když máte přednost. Za prvé nemáte absolutní přednost a za druhé vždycky se podívejte doprava a doleva a až nic nejede, tak běžte. Jestli počítáte s tím, že každý vám zastaví, tak věřte tomu, že i když se to učí v autoškole, tak se na vás vykašlou.
0: Doleva, doprava, doleva. Se podívejte.
1: Může být. Fresh Radio. Fresh Radio.

0: Jak už to tak v pondělí bývá, my bychom vás opět rádi pozvali na to, ať se sejdete na Freši za malou chviličku.
1: Jasně, po 16. hodině totiž bude hostem našich skvělých moderátorů Jirky Kratochvíla a Radka Erbena borec, který se jmenuje Nikos Kuluris. Borec z kapely Krištof. Kdybyste chtěli vědět přesně, tak je to ten, co hraje na saxofon, protože potom ještě Nikos Grigoriadis, ten hraje na trubku, tak abyste se to nepletli. Takže Nikos Kuluris dneska, tady sejdeme se na Freši. Dozvíte se, co je nového v kapele, co chystají a taky proč Nikos vyráží se svým projektem Migranti za lidmi a příběhy do světa. Pozor, migranti, není to jako, že s měkkým i, jako, že migranti, je to, že jakože my a granti s velkým G.
0: Krásně si to řekl. Už za malou chviličku.
1: Projekt. Za chviličku.
0: Po 16. hodině.
2: Trajva. Bezpečný domov i pracoviště.
3: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
2: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
4: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli bezkýdek.cz.
5: Fresh Radio. Jsme metropolitní rádio.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show. Buď fresh. Fresh. Fresh Radio CZ.

0: Jak to vypadá na cestách? Aktuální info mám, že u Orlovské, u DPD, ta je uzavřená, stojí se tam, ale jinak dopravní nehoda jako taková není nahlášena žádná. Tak to je krásná zpráva, mějte super odpoledne, no a zítra se po 14. hodině Marek a Michaela. Čau!
1: Doprava! Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu, protože na cestách rozhoduje jistota. K&K Pneu má skladem pneumatiky pro všechny vozy. Dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo rajpneu.cz. Tam začíná bezpečná jízda.
2: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu.

0: Sejdeme se na Freši. Jirka, Radek a jejich hosté. Sejdeme se na Freši.
1: Vítejte u dalšího dílu Sejdeme se na Freši, tentokrát s muzikantem, kterého dobře znáte z kapely Krištof. Jeho život ale zdaleka není jenom o hudbě.
2: Má řecké kořeny, žije v Ostravě, miluje cestování a dobré jídlo a teď se pustil do projektu Migranti.
1: Naším hostem je Nikos Kuluris. Nikosi, ahoj.
3: Ahoj, děkuju za pozvání.
2: Vítej na Freši.
3: Děkuji.
1: Prosím tě, narodil ses a žiješ tady, můžeme říct v Ostravě, v České republice, ale máš řecké kořeny. Kde se vlastně cítíš nejvíce doma?
3: No, já jsem teďkom četl jednu knihu a tam bylo krásně napojmenováno, že doma je tam, kde tě vítají přátelé. Takže mám to jak tady v Ostravě, tak i u nás na Krétě, kde máme spoustu přátel a rodinu.
2: No, tak my jsme rádi, že to cítíš takhle stejně i v Čechách. Mě by ale zajímalo, co jsi si z té řecké mentality přenesl do svého života?
3: Ježiš, to je strašně těžké pojmenovat takhle třeba krátce, ale myslím si, že to je nějaká sociální kultura, to znamená, že miluju, když je kolem spoustu přátel, zvláště u jídla, což vlastně u nás
2: život.
3: Na Krétě, ano, život, hudba, kultura, toto všechno prostě, to, co mi třeba v Česku často chybí.
1: No a teď se dostáváme k tomu Česku, spíš k Ostravě. Co je na tobě úplně ostravské? Co bys mohl říct?
3: Paradoxně vlastně z mého DNA ostravské není nic, ale myslím, že mluva. Že mluvím hodně ostravsky a když chci, tak mluvím jako echt ostravsky. A je to i možná taková ta přímočarost, jak se říká, že teď se to teda snažím hodně krotit, ale dřív jsem býval takový, že jsem řekl okamžitě, co jsem si myslel.
2: Nikosi, ty jsi, nebo takhle, jsi člověk, který potřebuje mít pořád něco rozjetého, protože projekt Migranti, gastroprojekty, Krištof, hudba a tak dále.
3: Dřív jsem to tak mýval hodně, často mi říkali lidi, že jsem vlastně blázen, ale vždycky jsem to mal tak, že jsem se do něčeho pustil a

0: Dokud jsem to nějakým způsobem neovládl, tak jsem to nepustil. Takže, ale potom se stávalo to, že vlastně jsem měl pocit, že tím, jak vlastně, jak říká Sokrates, vím, že nic nevím, jak si do toho zabrousil, tak si najednou zjistil, že vlastně nic nevíš a že to ovládnout jako mistrovský bylo nadlidský úkon, tak jsem většinou z toho odešel. Ať už to bylo třeba kafe nebo pečení, peču dále, ale už ne jako v tak velkém a cokoliv, jako jo, je to gastro, i že vlastně zjistil jsem dřív nebo později, že vlastně těm lidem nemám co moc říct.
1: No dobře, ale ty hraješ výtečně na saxofon, kapela Krištof, kolik let už to je přes 30, ne?
0: Jo, teď jsme to počítali, já tam jsem od roku 1996, takže to je, já tam jsem 30 let v kapele.
1: Neuvěřitelné, ale kdyby nebyla ta muzika, čím by ses tedy podle sebe živil?
0: Taky dobrá otázka. Měl jsem to vlastně naplánované ve své hlavě, takže jsem odletěl v 19 letech po maturitě do Ameriky, kde jsem pracoval půl roku v Kentucky v obrovské továrně na kuřata, kde jsem si tehdy vydělával docela slušné peníze, i když za cenu těžké dřiny. A měl jsem v hlavě, že se přihlásím na univerzitu do New Yorku, kde jsem opravdu odešel, odcestoval. Přihlásil jsem se tam, byť to teda bylo v už té době šílené stipendium, jako myslím, že 10 000 dolarů to bylo na půl roku. A našel jsem si práci v Astoria v řecké čtvrti, ale v té době mi psal i Nikolaj, náš basák, můj jeden z nejlepších přátel, že se mám vrátit, že vydávám desku.
2: No tak, když se poslouchám, my tady opravdu máme takový multikulty v přímém přenosu. Nejenom Řecko, nejenom Ostrava a Česko, ale i Amerika.
0: Jo, jako kosmopolity úplně miluju a vždycky jsem to zbožňoval. Obzvláště tehdy v té době v New Yorku to bylo něco nevídaného. Já jsem byl úplně v výřičkovém vidění. No.
1: Já jsem taky v 90. letech poprvé přijel do New Yorku a myslel jsem si, že to je úplně jiný svět, že tam chci zůstat a že to chci objevovat. A potom jsem si říkal, že na to nemám. Takže jsem byl takový spíš pokornější a realističtější. No, ale o mě nejde, teď jde o tebe a možná ten saxofon bychom ještě mohli probrat. Kdy tedy přišel do tvého života právě ten saxík?
0: Opět to má spojitost s kapelou, kdy vlastně v té době kapela dávala inzerát, že hledá saxofonistu. Můj taťka, tím, že byl takový celoživotní cestovatel za prací a kšeftař, tak měl pod postelí saxofon a já jsem si říkal, že to zkusím.
1: Fakt?
0: Jo,
1: takhle lehce to šlo, jo?
0: Nešlo to vůbec lehce, protože jsem nezahrál ani tón, ani notu. A naštěstí naproti byl netka Jirka Tibitán, dneska hraje s Mjagou, v té době Masom Lane. A kluci mě zavedli za ním a to byl můj takový učitel vlastně.
2: Což je krásná a velká success story, kam si se až dneska dostal díky saxofonu. Mimochodem právě saxofon přivezl Nikose ke kapele, se kterou strávil velkou část života.
1: Za chvíli Krištof a zkusíme z Nikose dostat i něco z toho, co se v kapele právě chystá.
3: Sejdeme se na Freši. Buď fresh. Fresh. Fresh.

0: Sejdeme se na Freši. Jirka, Radek a jejich hosté. Sejdeme se na Freši.
1: Niko Skuluri s hostem Sejdeme se na Freši a dneska se bavíme nejenom o kapele Krištof Lásce k saxofonu, ale také o gastru a projektu Migranti. Niko, si s Krištofem hraješ už kolem 30 let, to už je skoro jako manželství. Ještě vás to spolu pořád baví?
2: No já si myslím, že jsme v tuto chvíli chytili nějaký druhý dech, teda aspoň já to tak vidím, cítím, protože, jak Richard říkal, teďko moc krásně, měli jsme minikempy na kaplišce u Zaječího a říkal Richard, že vlastně, když bylo loni v září a měli jsme jít do studia, mimochodem letěli jsme do Anglie, do studia Real World od Petra Gabriela, což byl asi životní zážitek, teda určitě, tak předtím, než jsme tam odletěli, tak Richard měl obrovskou krizi, protože sice měl nějaké nápady na písničky, ale nevěděl kudy kam. A my jsme tehdy se docela jako semkli v kapele a začali jsme hodně teda mu pomáhat, aranžma a tak dále. A myslím si, že to bude teda výborná deska, která vyjde v říjnu.
1: No tak to my se těšíme. Ale.
3: V říjnu 2026.
2: 9. října.
3: 9. října, to mluvíme i pro ty, kteří nás teď poslouchají třeba na Spotify nebo YouTube už třeba v několik měsíců po rozhovoru, tak jenom ať je jasné, kdy to vyšlo nebo kdy to vyjde. Já si vzpomínám na začátky kapely Krištof, když jsem vám jednou moderoval k tiskovku a přišlo 5 lidí pro podpisy, jinak nikdo. A říkal jsem si, je to těžké se vůbec prosazovat mezi těmi lidmi, abyste se stali zapamatovatelnými. Vzpomeneš si na ten okamžik, kdy jsi poprvé řekl, z téhle kapely fakt něco bude a určitě stojí za to vydržet?
2: No, pro mě ten zlomový moment byl právě v tom New Yorku, kdy jsem si teda přebukoval letenku, kterou jsem otevřenou a vrátil jsem se a věděl jsem, že půjdeme do studia točit minimálně 2 desky, takhle se zněla smlouva, tehdy u labelu Escape, což bylo pod EMI, nezávislý label, a říkal jsem si, tak jako v okamžiku, kdy vydáme desku, a potom teda zazněla píseň Lolita, která byla velkým hitem, tak jsem si říkal, tak teď už to je otevřené a to už bychom museli fakt jako úplně zvorat, aby se něco stalo.
1: A to byl hit, který vás potom strmě nastartoval.
2: To byl zlomový okamžik celé kariéry naší.
1: Ano. Když jste spolu tolik let, 30 let, tak jak se mění ta dynamika vztahu v kapele?
2: No, já myslím, že jako všichni stárnem, nikdo nemládne, tak jako vlastně to bývá i ve vztahu, že vlastně pomalinku oba dva stárnou a už nejsou zběsilí jak v 12 letech, tak je to i u nás v kapele, že prostě dřív Richard byl velice impulzivní, cholerický a tak dále, dneska už se hodně uklidnil, daleko více vnímavější a tak samo myslím, že to je i u nás zbytku kapely.
3: Je dobré vědět, kdo stojí za těmi hity, za těmi písněmi. Pomáháš taky s něčím, z nápady, nebo je to třeba čistě jenom Richardova věc?
2: Ano, myslím, že se můžu pochlubit, že na tu desku jsem z 90% napsal veškeré dechové party, které si myslím, že jsou velice zajímavé. Teda sebekriticky to tak nějak nejsem takový moc příliš egoista, ale ano, v tomto jsem se podílel i v nějakých smyšcových aranžích a jiných menších aranžích, jako třeba bicí. Takže z toho to mám obrovskou radost, já osobně.
1: Kolik tak lidí zhruba chodí na vaše koncerty? Jsou to tisíce? Máš to někde?
2: No, vzhledem k tomu, že jsme už jako dlouho žádný solo koncert nehrali, tak je to těžké říct, ale náš největší počin byl v roce 2017 a to Strahov dvakrát vyprodaný, což znamená 70 tisíc lidí dohromady.
1: Dá se na takhle velkou show zvyknout? Je tam něco, co tě po každý dostane?
2: Byl to milník naší kariéry, si myslím, v té době. Pro mě osobně má stejné kouzlo jako kluby, jako velký koncert, kluby možná ještě větší dokonce, ale pro Richarda to byl milník v tom, že třeba poté v něm něco prasklo a dostal možná krizi nějakou a zjistil, že vlastně už nemá kam jít dál.
3: Mm-hmm. Vy jste dokázali to, co nikdo předtím tady v Česku neudělal.
2: V té době se to moc nedělalo. Ano. Dneska stadiony jsou v celku běžná ano. věc a předhání si vlastně jeden interpret před druhým, ale v té době jsme byli opravdu, jako si myslím, průlomoví.
3: Dneska největší hala v České republice, to už je takový normál.
2: Jo.
3: A Eden se bere za nějaký milník nebo ještě něco dalšího Letna. No, vy máte desku, která vyjde v říjnu. Je trochu jiná nebo zásadně jiná než ty předchozí, nebo je to pořád ten Krištof? My z tebe chceme dostat aspoň něco, ale vím, že to nemůžeš říkat nahlas, ale něco bys mohl naznačit.
2: No, já myslím, že když si někdo poslechne teďkom náš poslední single se Sergejem Barakudou Movie Star, tak si může udělat nějaký obrázek o tom, jak asi ta deska by mohla znít nebo nemusela, protože toto přesně jenom je velice odvážná píseň. Ale jako já už to asi nedokážu nějakým způsobem objektivně zhodnotit.
1: To teda, myslím, že vzbudila poměrně jako velký zájem a rozruch na trhu.
2: Rozruch obrovský, hlavně teda v té hiphopové komunitě.
1: Asi nikdo to nečekal.
2: No, nikdo to nečekal a dostal, myslím, že Sergej za to docela velkou bídu, ale na druhou stranu i hejty jsou dobré k něčemu.
3: Proto trénuje box, Sergej. Já chodím do fitka, kam on občas taky chodí, takže se občas vídáme. No je to pěkné, ale myslím si, že ten střed žánrů není vůbec na škodu v České republice. A proč ne? Já říkám, proč ne. Z velkých pódií teď ale zamíříme někam úplně jinam.
1: Za chvíli budou ve hře Řecko, cestování, místní lidé a hlavně dobré jídlo. Přicházejí migranti.
0: Sejdeme se na Freši. Posloucháš Fresh Radio. Fresh. Metropolitní rádio.

0: Po prázdninách jsou děti zase zpátky v ranních ulicích plných aut, stresu a zmatku.
1: A první dny. Všude je toho najednou nějak moc. Sluchátka, kamarádi, mobil, historky z prázdnin a pozornost občas úplně někde jinde než u provozu.
2: Řidiči, počítejte s jejich roztržitostí nejen u škol a přechodů a raději zpomalte.
3: Bezpečný návrat do škol, školek a rušného provozu vám přejí statutární město Ostrava a Fresh Radio.
4: Růžový sloun. Největší výběr potěšení pro všechny.
5: No, super.
6: Co no super?
5: Ta rýha tady na nárazníku.
7: Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
8: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
9: Moje auto mě reprezentuje.
10: Automička IMO.
9: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
10: Automička IMO.
9: Perfektně umyté auto od 109 korun.
10: Automička IMO.
9: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
10: Automička IMO.
9: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
11: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
9: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. Housepro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
12: Fresh Radio. Fresh Radio.
13: Buď fresh!

0: Sejdeme se na Freši. Jirka, Radek a jejich hosté. Sejdeme se na Freši.
1: Naším hostem v Sejdeme se na Freši je Nikos Kuluris, jednak z kapely Krištof pochopitelně, ale taky z projektu Migranti. Už ten samotný název nás moc baví, ono se to píše Migranti. Kde se to vzalo ve vás?
2: No, ten příběh je strašně zajímavý. To nás vlastně jako, nevím, jestli to mě nebo Davida napadlo, že oba dva prostě, že nejsme úplně rodilí Češi a vlastně jo i ne. A vlastně, když jsme to přinesli, tak máme takovou skupinku, já, David Žirten, Tomáš Tausik a Hyňa Jahoda, která vlastně tvoří celé toto jádro, a tak jsme z toho byli nadšení. Pak jsme přišli domů, řekli jsme to doma a všichni prostě jsme potom se znovu potkali, že to teda nemůžeme takhle se jmenovat, protože to má obrovskou konotaci. Načež jsme potom měli schůzku s mým dobrým kamarádem Janisem Samarasem, majitel Kofoli, a on říkal, jo, super, ten projekt podpoříme, určitě super, ale jak se jmenujete? No a já mu říkám, no my se jmenujeme Migranti. A on, ale to je takový pracovní název, víš, to nemáme ještě, ale hledáme. A on, to je geniální, to jsou clickbaity. No tak jsme se zase podívali. A...
3: No tak to měl pravdu, je vidět, že je marketingově a obchodně zběhlý. Co si ale teda pod tím názvem Migranti máme představit jiného, než bychom si s tím na první pohled
2: jo, já představit. Říkám, že to je autentický cestovatelská show, kdy vlastně se snažíme danou zemi, v tuto chvíli to je u série 1, to je Kréta, což bylo pro nás jednoduché tam ocestovat a nějakým způsobem tam fungovat za minimální náklady. Ale už máme naplánovanou Andalusii s člověkem, kterého oznámíme velice brzy. Je to opravdu rodilý Andalušan a to taky budeme stejným způsobem pojímat.
1: A řekli jste si třeba s Davidem na začátku, že tohle určitě nebudete dělat v tom projektu, aby to nebylo stejné jako tisíce jiných na internetu?
2: Proto se snažíme být velice autentičtí a nesnažíme se vlastně ukázat jenom OK, tak tady jsme ve Španělsku, tady je nějaký historický objekt nebo něco takového. Naopak, jak žijou místní lidé, pochopit jejich tradice, prožít ty tradice s nimi, byť vlastně prostředkované přes nás.
3: A to potom zprostředkovat teda formou možná nějakých jako YouTube videí i divákům?
2: Ano, to děláme na našem kanále Migranti, YouTube@Migranti, každý si to může najít, tak samo Instagram, Facebook, takže tam to všechno jsou, už teď je, myslím, pátá řada Kréty venku, je to opravdu každá řada je o něčem jiném, ať už to je o hudbě, o jídle, o cestování samozřejmě také. Jsou tam velice silné momenty, teď v té poslední řadě to je, kdy jsme zpívali Rizitika, co jsou tradiční zpěvy krécké a kapela, takže jenom polifonní zpěvy, kdy vlastně jeden z těch lidí prošel nějakou mrtvičkou, bavíme se o 80-letém pánovi a začal z ničeho nic mluvit.
3: A celá ta produkce jde za vámi, anebo máte nějaký tým, který to natáčí, stříhá?
2: Já jsem říkal, náš, jak říká David, produktor je Tomáš Dausík a kameraman Hyňa Jahoda. Bez nich by to nešlo udělat.
1: No ale vy jste taky zdatní s Davidem, kulináři nebo tedy kuchaři, protože ty jsi byli i u nás v televizi v Dobrém ránu a výtečně si ukazoval ty řecké speciality a tak dále. Je to tak, že ta kuchyně a ta, dejme tomu, ta gastronomie tam má hodně velké místo v tom projektu?
2: Jak už jsem řekl na začátku, gastronomie nebo vůbec jídlo je spojovací prvek vůbec v té sociální kultuře, jak já to rád nazývám. Takže je to nedílnou součástí celé té show. Jo, jídlo prostě u nás na Krétě, když vlastně končí téměř den, tak se vždycky domlouváme spoustu přátel, kam půjdeme se najíst. A znamená to třeba 20 lidí a i u jednoho stolu i více.
1: A to tak děláte pravidelně? To se tak děje pravidelně na Krétě?
2: Děje se to opravdu velice často.
1: To nám tady chybí.
3: To teda.
2: To tu neexistuje.
1: To tady neexistuje. Jako si prosím tě řekni to nahlas, že bychom se s tím měli trošičku zžít a chodit do těch restaurací.
2: Ano, ale souvisí to samozřejmě i s náklady v restauraci, protože na Krétě v tuto dobu, v tuto chvíli už je opravdu daleko levněji než v Česku. A lidi jsou běžně zvyklí sdílet náklady. Takže když se potkáme 20 a přijde na stůl účet 200 euro, tak se to rozpočítává mezi rodiny a nikdo s tím nemá vůbec problém, byť třeba jeden vypil o nějaké pivo méně nebo o nějaké víno méně.
3: Já to tam úplně vidím, sluníčko, jo. Nějaká taverna, přátelé, dobrá nálada.
1: No jo, teď jsme ve studiu a nic takového tady nevidím. Jenom
2: ani
1: Nikos,
2: vás nečeká.
1: Ani mě nečeká, ale Nikos tady rozzářil tady tímhletím názorem celé studio a za to jsme rádi.
3: Migranti teda nejsou jenom o tom, kam jet na dovolenou, spíš o tom, co se stane, když se přestanete chovat jako turista.
1: A za chvíli zjistíme, kam chtějí Nikos s Davidem vyrazit dál a jestli se z migrantů může stát opravdu velký projekt. Zůstaňte s námi.
0: Sejdeme se na Fre-

0: Sejdeme se na Freši. Jirka, Radek a jejich hosté. Sejdeme se na Freši.
1: Vítejte, sejdeme se na Freši dneska s Nikosem Kulurisem, nejenom z kapely Krištof, ale také projektu Migranti, o kterém jsme se právě bavili a řeč bude pokračovat i dále. Nikosi, mě by zajímalo, když se podíváš na to, co už jste natočili, který okamžik bys nejraději zažil ještě jednou? Je nějaký takový?
2: No, jak jsem už zmiňoval, ten okamžik byl, když jsme byli na té zkoušce těch polyfonních zpěvů a byl tam pán, který nemluvil, vlastně jenom tam chodil na tu zkoušku, prošel mrtvičkou a byl to pro nás všechny jako obrovský emoční příběh nebo situace, kdy on začal z ničeho nic zpívat. Jako z ničeho, jako tak ta emoce v něm prostě byla velká, že tam má, že jsou nějací dva kluci z Česka přijeli, přivezli jsme tam nějaké české pití, alkoholové, nebudu jmenovat, a všichni si samozřejmě dali a bylo to tak jako silné emoční všechno, že najednou prostě se postavil a začal zpívat, jo. A teď všichni jako nové vytřeštili ty oči. Já jsem, teď jenom to, jak to říkám, tak mám musí kůži, jo. Druhý takový okamžik byl, když jsme byli na ostrově Gavdos, což je nejjižnější místo celé Evropy. A to je i nárazníkový pás, co se týče migrantů. A my jsme tam přijeli na člunu k motrem mého syna společně s ním a viděl jsem přímo, jak vlastně vystupujou vlastně lidi z Afriky, jak tam čekají už na ně vojáci, jak byli nastoupeni v řadě, protože my tyto záběry vidíme běžně, ale když tam vidí člověk na té pláži desítky různých člunů, až vlastně si říká, jako jak se tam může tolik lidí poskládat, a to jsou to vypadají jako nějaké malé barky, že? Tak to byl taky jako pro mě osobně velice intenzivní moment.
1: Je to něco jiného, než to vidět jako headline novina?
2: Úplně.
3: No, ty už si samozřejmě teď mluvil o cestování, ale co jsi předtím nevěděl o cestování a díky migrantům to víš? Je něco, co ti otevřelo oči?
2: Já jsem si nikdy nedokázal uvědomit, jak hodně náročné a intenzivní to je natáčet nějakou takovou vlastně cestovatelskou show, protože vy to máte všechno naplánované a vy potřebujete stihnout co nejvíce věcí. A teďkom je vlastně nejenom na vás, ale i na tom člověku, kterého máte, nebo na těch lidech kolem vás, aby vám to zprostředkovali tak, že to vlastně všechno odsýpá a ti lidi na vás třeba čekají. Jo?
1: No a při tom všem schonu, jak těžké je proniknout k těm místním lidem, tak aby si nemysleli, že jste jenom, nebo že oni jsou jenom atrakce pro turisty?
2: Tak na Kretě to je vlastně velice jednoduché pro mě, byť mám samozřejmě přízvuk a každý pozná, že nejsem z tama, ale tím, že tam vlastně jako vyrůstal jsem, jezdím tam každé léto, tak mám spoustu přátel i mezi lidma, které včelaři, lidi, co mají olivové pole, ovce a tak dále. Teď jsem zvědavý vlastně, jak to bude v té Andalusii, kdy tam pojedeme s člověkem, který zase ale opět zná spoustu lidí. To je strašně důležité. Už jsme se bavili dopředu, že bychom třeba chtěli do Afriky nebo na Blízký východ, a to vlastně bez člověka místního, který je znalý těch reálí, kultury a všeho, nepůjde nikdy.
3: To je zajímavý point, řekl bych, jestli chcete zůstat jenom v Evropě nebo v okolí Evropy, je lehce Afrika, anebo třeba za velkou louži Austrálie, Japonsko, Amerika.
2: Hrozně rád bych všechny tyto místa, co si vyjmenoval, ale ono to všechno stojí a padá na financích. Jo? Zatím to vlastně můžeme být rádi, že to všechno není prodělečné, což neznamená, že to vydělává peníze, ale zároveň vlastně budoucnu, pak když budeme potřebovat někam dál vycestovat, tak to bude chtít větší budget.
1: Myslíš, že se, nebo umíš si představit, že se někdy stane, když se řekne tvoje jméno, Nikos Kulurys, že někdo řekne, jasně, to je ten z migrantů?
2: Rád bych, aby to tak bylo, třeba v budoucnu. Myslím, že by mě to potěšilo, že by, byť jsem i hrdý na to, že jsem z kapely Krištof a to tam jsem vlastně od svých 15 let.
3: Ještě se vrátíme ke Krištofu, máme asi minutku času, tak Migranti jedou, jsou teď, můžeme říct, na startu své kariéry,
2: ano,
3: stále.
2: Přesně.
3: Krištof, to už je světoznámá značka, bych řekl doslova a do písmene. Ne, jste opravdu jedineční, ale kdy vás uvidíme na pódiích, protože teď máte nějakou pauzu, tak kdy se můžou fanoušci těšit?
2: Máme pauzu koncertní, tu máme až do roku 2028, kdy jsme oznámili velkou koncertní show. Zatím to je tajné a hledáme i to místo. Máme něco v merku. Jinak na podzim zcela určitě budou release party naší desce, což bude pro velice omezený okruh fanoušků. A na příští rok čeká nás nějaké překvapení. Takže máme plánu hrát někde něco utajeného, nevíme, neřekneme.
3: Ani vsejdeme se na Freshi, se to nedozvíme.
1: My to nikomu neřekneme.
3: My vypneme mikrofon, řekni nám to. Ne, nedozvíme se to.
2: Ne.
1: Každopádně říká Niko Skuluris z kapely Krištof a nově také z projektu Migranti.
3: Niko, si my moc děkujeme, že jsi přišel, ať se ti daří na pódiu, na cestách, ať se ti daří i v restauracích s kamarády a ať se máš dobře.
2: Taky vám přeju, děkuju moc za pozvání.
1: Slyšeli jste Sejdeme se na Freshi s Jirkou Kratochvílem a Radkem Erbenem.
3: Mějte se krásně, nashledanou.
0: Sejdeme se na Freshi. Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
4: Ty vogo, T-Rex!
5: Kde?
6: Tamhle!
7: Ten má ale klapy!
8: Je, tam je dinosauří mláďácko!
9: Mimino Stegosaura!
10: On chodí!
11: On je živý!
8: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
12: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
13: A dívejte, tam je ten velký!
14: Ten má krk až do nebe!
0: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
15: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Party Sud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Party Sud Morava CZ.
0: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopy Ostrava CZ.
16: Ostrava City Marathon. V neděli 6. září se poběží Ostrava City Marathon. Nejstarší maraton v Česku s historií sahající až do roku 1923. Se startem i cílem na Masarykově náměstí a vybrat si můžeš maraton, půlmaraton, desítku, štafetu nebo některou z kratších tratí či dětských závodů. Přidejte se i vy a užijte si jednu z největších běžeckých událostí v Ostravě. Fresh Radio bude přímo u toho. Registrace běží na ostravacitymaraton.cz. Ostrava City Marathon. 6. září Masarykovo náměstí. Ostrava.
17: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
18: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůžu. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kámo. Grill Off 2026. 4. až 6. září Vřesínská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
0: Fresh Radio. Čekuj Instač a Facebook.

0: Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Fresh Radio. Čekuj, Fresh Radio CZ.
1: Fresh Radio.
2: All

Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od

0: Chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
1: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
2: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.

0: Ajajaj, a je to tady.
1: Tolik vody v řečních, v řekách zase odteklo, já jsem chtěl říct v říčních tocích. Ještě, že ne, v řípních tocích, to by byl ještě lepší přebrat.
0: Ondro, hlavně se hned na začátku do toho nezamotat.

0: Ale to je náhodou, na to jsme mistři, to nám jde dobře. A pak máme 2 hodiny na to, abychom se společně s 20 nejhranějšími a nejratovanějšími hity úplného týdne na Fresh Radio nějak sladili, dotáhli to a udělali z toho něco, co dává hlavu a patu.
1: Jinak já bych uvedl, že samozřejmě Ecstasy Music Chart je pořad, který právě teď ladíte na Fresh Radio.
0: Of course.
1: No, a taky je 31. co? Srpna. A to znamená co, milé děti?
0: Že zítra jdete poprvé do školy. A pokud nás posloucháte v nedělní repríze, tak si můžete říct, jo, jaký to takhle ten... v pondělí bylo ještě, to bylo ještě krásné pondělí, že?
1: Jo, pokud je teda ta neděle, jo, jako v té repríze, tak já se jenom zeptám, tak jaký byl první týden, milé děti?
0: Ten bývá ještě v pohodě, to se moc neučí. Jako. Víš co, vždycky, vzpomínáš si na tu základku a střední, když to začalo, ta škola? A teď jako vždycky byl nejnenáviděnější profesor nebo učitel ten, který už jako opravdu začal v té první hodině učit.
1: No jasně, určitě. No to první den je úplně jenom jako, to je prezenčka.
0: Ne,
1: no. Kdo přežil prázdniny, jak se říká?
0: Je to tak, rozdávání dárečku a to nás zítra 1. září mimochodem čeká, protože budeme živě ráno vysílat základní školy Ostrčilova, kde společně se statutárním městem Ostrava budeme hlavně připomínat to, že se děti vracejí do škol, takže řidiči ofafrně, jo.
1: Ano,
0: víš, jak chápeš. Půjde ten mladá, jo, teď si tam vykládají mezi sebou, v tom lepším případě, v tom horším případě si to mezi sebou whatsappujou, jo, nebo já nevím, co už jsou dneska za nové zprávy, šumí do toho telefonu, přechod, nepřechod, zelená, červená, žlutá, jaká růžová barva na tom samotném, to je úplně jedno, prostě jdou.
1: Tak. Přesně tak. Zítra zvýšený pohyb chodců.
0: Zvýšený pohyb chodců a zvýšená kontrola účinnosti brzdových systémů na vozidle. Já jenom přeju všem, aby opravdu ty brzdy všem fungovaly. Jestli ne, tak se obraťte na mého kolegu Dejla, on vám moc rád pomůže, on je na to specialista. Ale zpátky k té hudbě. My brzy nebudeme, my to rozjedeme pořádně z kopce, protože na 20 je Medan.
1: A má ho na svědomí Jonas Blue.
0: A myslím si, že ta melodie je příznačná. Kdysi se Livky

0: Slyšeli jsme Jonas Blue a track, který se jmenoval Medan. Já jsem zaspomínal retrospektivně někde do roku, možná toho tak bude 2004, kdy tehda jeden z nejslavnějších francouzských DJs, který se teď dává pauzu od live performance show, jmenuje se Martin Solveig, remixoval právě track Medan. A naše crew byla jedna z těch prvních, která ho vůbec hrála, a na svědomí mě měl Salif Keita, který tuším, že někde právě před rokem 2010, možná tak 9-8, něco takového, dokonce vystoupil v Ostravě na Colors. Jo. Takhle znal světlo světa, nebo znali světlo světa beaty tohohle tracku v původní verzi. Pamatuješ si na to, hrával jsi to?
1: Pamatuju si to, no. Myslím si, že jo.
0: Na Stodolní ulici to byla obrovská hitovka, tam to byla jedna z takových těch. Já nevím, no, Jonas Blue to udělal více zpívánkové, takové jako trošku to, ale zase tady tahle ta verze toho Martina Solveiga měla takovou tu podubávající nožičku, což už já jsem i důkazem. Ale přeskočme na 19, tam to bude pořádně žhavé.
1: Ano, tam 19 dneska obsadila rumunská blondýna, jestli bývala blondýna, teda teď nevím, jak je na tom. Alexandra Stan, která mimo jiné tak byla takovou lehkou, nebo ne lehkou, no vlastně byla víceméně konkurencí rumunské Iny, že oni byli takové sokyně.
0: Ale Ina byla taková jiná trošku, že?
1: No tak. Ina byla taková tmavovláska, no. Ta byla zase blondýna. Ale jak je tomu teď, to se musím podívat. Jo,
0: a s tím Stanem, co udělala chlapcům, to radši nebudem říkat. Track se jmenuje Fire! I když nebude asi znít tak jako
1: od... Myslíš, že to je předělávka? No právě.
0: Skuter?
1: No.
0: Ne. Místo 19. A nebo že bylo...
1: No přijde, to je jenom intro.

0: Extáze Music Chart.
1: Tak schválně, jsi připravený, Dejle? Jsi připravený?
2: Nevím na co, ale už.
1: Pamatuješ si na tuhletu věc?
2: Určitě.
1: Tak to byl ten Fire, který jsme vzpomínali. Tam byl ten krásný refrén, jo, tak bylo to trošku divočejší, co?
2: Jo, jo, pravděpodobně si z tohohle asi jako i nevzala ten základ.
1: Myslím si, že ne. Počkej, necháme se ho zařvat, co? HP ho. On bude v Ostravě za nějakou dobu.
2: No?
1: Jo, jo, jo, tuším, že tento měsíc, nebo... Tento měsíc, ano, v polovině. One, two, three, fire! Tak to byla kdysi dávno věc Fire, která neměla tady nic společného s Alexandrou Sten, ale když jsme na ní vzpomenuli, tak jsme si řekli, musíme si to pustit. Osmnáctka, tam je zase úplně někdo jiný, Dan Timinsky, a to vám až tak nic moc neřekne.
2: Ale řekne.
1: Jo.
2: Víš, kdo to je?
1: Kdo to je?
2: To je zpěvák.
1: Ne, neříkej.
2: Který naspíval přece legendární Hey Brother.
1: Jo, vidíš to, no ale nic moc mi to neřekne jako pojméně.
2: Ano.
1: Ale Kygo, který dodal melodii a celou jako aranže tracku Heaven on Your Mind, to už bude asi něco známějšího, tak takhle nějak to začíná, pohodově. A je to 18. nejhranější track uplynulého týdne na Freshi.

0: Tak jsem chtěl říct, že dost vzpomínání bylo a nějakých retrosongů, ale celý track Heaven on Your Mind je taková vzpomínka na vzeznulého Tima Berka, nebo Berklinga.
1: Berklinga, no.
0: Berkling.
1: No, nejenom samozřejmě hlas od Avičiho, ale on to, i ten nápěv byl hodně vzpomínkový.
0: I ten background toho tracku, prostě je to taková, jakoby se vším všudy. No, Michálko, co pak, pojď k nám, ty tady se tak na nás usmíváš v
1: chodu. Prosím tě, to vypadá, že Michal donesla láhev.
0: No, já právě jsem chtěl zeptat, co to máš za, ale to jako nějaký kvasný, není to ten, jak už, se tomu říká?
1: Jak se, no, to víno, to první.
0: Víno, no.
2: Burčák. A co není ne? V hlavě, je v nohách, nebo aktuálně v kolech. Takže jsem se musela vrátit, abych si vzala svůj burčák, který jsem si tady nechala.
0: A je to burčák?
1: Je to už burčák?
2: No, jako oni, hele, dneska psali ve vinárně, kde jsem to kupovala, ve vinárně.
0: Jako má to být burčák.
2: Má to být burčák. Oni někde píšou, že to je hroznová, částečně zkvašená hroznová šťáva.
1: Tam je nějaký rozdíl?
2: Je tam,
1: nevím,
2: rozdíl,
1: proč?
2: Musíte mít určitá ta procenta, ano? Ale tady psali, že je to burčák.
1: Jo?
2: Tak já jsem zvědavá.
1: Prostě tě úplně ho nezatahuji, jo, v autě.
2: Ne, já už právě, že ty jsi ho rychle povolila, protože to mám bouchlo v té ledničce.
1: No. Známe ten slavný film.
0: Když budeš dneska pít?
2: To se nedá říct, že se budu pít, to je taková ozdravní.
1: To je takový juicík.
2: To je juice, přesně.
0: No. Jo, juicík,
1: to se dá fakt jako dát, to není tak silné.
0: Já se myslím, že požiš juicíčku je a Emily Warren a track Silver Lines. Právě se nám rozjíždí a pokud jste si vydali burčáček, ať vám to nebouchne.
1: No, Ondrovi udělá i tohle sklenička burčáku.
2: Ondrovi stačí jenom ty výpady z té lehnice, víš?

0: Another Emily Warren a Silver Lines. Můj takový, jak bych to řekl, hudební cit říká, že tohle nebude taková hitovka.
1: Jako ten, nebo jako ten současný hit, který od nich běží, že jo?
0: Ten současný, jsem se tady něco oklikl, pardon, ten současný hit
1: Talk to You, myslím.
0: Se jmenuje Talk to You. Pro změnu ten zní nějak takto.
1: A ne, dobrý.
0: Taková ta, prostě, já nevím, já si připadám, jak v roce 2005, možná 4, možná 7, v hře největší slávy Storovní ulice a zapadlo by to tam se vším všudy. A líbí se mi to i dneska. Tak to je jenom taková, prostě.
1: A tohle, přesně tenhle ten track, když jsem ho poprvé slyšel, tak jsem samozřejmě nevěděl, že to jsou Another a spíš bych to jako Bob Sinclair nebo právě Martin Sovek, někdo, že to tohle vydal. Jako. Možná i Oliver Heldens by si k tomu hodil.
0: My jsme na tohleto pařili a hrál to Roger Sanchez, který hraje vyloženě oldschooly a on to i komentoval, říkal, že jako po dlouhé době něco, co má melodii. Jo, souhlasím s ním se vším všudy a než souhlasit nemůžu ani s tím, že jako 16
1: nejnější.
0: Jo, to zhasni, ale nemáme rozsvítit.
1: Jo, my jsme nerozsvítili.
0: Tak rozsvítit a potom zhasni. Third Lights of Cato John, asi není co dodávat, prostě globální hitovka number one. Místo 6.

0: dneska mi to neladí, no pondělí. Prostě. Pátek to bude lepší.
1: Mám tady hejkala normálně vedle sebe. Hejkale, tak hejkni mi, kdo bude na 15.
0: Já se podívám. Jo, tak tam mi taky něco říká, je to holčina. To je taková napověda, víš. Říká si Meneli.
1: To vždycky, když je to nějaká holčina, tak oni víš skoro všechno, že?
0: To tak to ne, víš to. Teď jsem úplně nejsem připraven, nejsem si jistým původem. Ale taky tam někde. Ne?
1: Já nevím, to tak on někud bude určitě. No, počkej, ale to spíše mně se líbí název toho tracku, to je takové
0: ona
1: to
0: měla, jako... Ona měla obrovský hit, byl ten, je takový ten rampam, dam, tam, pam,
1: je, je to tak, je to tak.
0: A pozor, asi se jmenuje Luisa Lonela Luca, člověče.
1: Ježiš, to je jméno.
0: A je to Rumunka, tak já jsem si trošku myslel, že jo. No.
1: To byl ten...
0: To je do třetice všeho rumunského, jak se říká. Ina, Alexandra Sten a teď je nejnovějíc takový Minelli, no.
1: A já jsem spíš jako celou dobu cíl na název toho tracku, protože když chceš něco objednat, tak většinou to buď chceš úplně jako chceš slovské edition, anebo...
0: Full option?
1: No, full option, to je lepší, že jo, většinou. Tak full option, to je
0: jako
1: název.
0: Plné nastavení.
1: No, počkej, jak se to říkalo? Jako,
0: plná palba.
1: Plná palba, ano, plná palba. Tak tady máte plnou palbu.
2: Místo 15.

0: Být či nebýt? Toť otázka. Ne, ne. Jediná otázka, kterou byste si měli klást, je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Trajva. Bezpečný domov i pracoviště.
2: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
1: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
3: Začíná škola a možná právě teď míjíte dítě se sluchátky na uších a mobilem v ruce.
4: Nečekejte, že vás uvidí a rozhlédne se na přechodu, když je hlavou pořád ještě někde na prázdninách.
5: Buďte připraveni zastavit, protože někdy stačí vteřina, aby všechno dopadlo úplně jinak.
6: Bezpečný návrat do škol, školek a rušného provozu vám přejí statutární město Ostrava a Fresh Radio.
7: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
8: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli bezkýdek.cz.
9: Co budete dělat dnes večer? Televize nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.

0: Wow, shine on me baby. Když se prodívám z okna, tak ještě to tam tak trošku shineuje. A užívejme si toho, protože sice letos to bylo takové, že všichni, nebo velká část lidí říká, no to už je moc horko, to už to je, počkej na takový listopad, jak všichni budou vzpomínat na to léto.
1: Já jsem dneska slyšel nějakou předpověď počasí a říkali, že astrologické léto končí až nějak 23. září, to víme.
0: Tak.
1: No ale prý meteorologové řekli, že i dnešně, jakoby to meteorologické, že končí dneska.
0: Také, takže máme útlum, jo?
1: Jo, já jsem se ještě díval, já myslím, že to září, teď ten první týden je pořád kolem 25 a věřím, že to bude to babí léto, se říká, že do konce září bude průměr 20 třeba 3.
0: Babi léto, jo, to jde dokupy, to mi nevadí vůbec takováhle kombinace, komu by taky vadila, rozhodně nebude vadit Axwellovi, ale zpátky tedy ještě k 14, tam byl Hugo, French Montana, David Guetta, Aiden Martin a track právě ten zmiňovaný Shine. Shine on me, baby. Na té 13. šťastné, nešťastné, whatever turns you on, no, něco tě prostě spíná. Axwell featuring Bon, právě teď. A co to mi to připomíná, že?
1: Jo, to je nějaká výťukávačka.
0: No jistě. No, vzpomínej.

0: dneska máme takové jako ani ne retro, ale všecko nám něco připomíná, že? Já ti nevím, ale možná se Axwell lehce inspiroval.
1: Tak samozřejmě, tuhle melodii určitě má každý v hlavě, kdo někdy poslouchal taneční muziku. Ale tam je důležité, aby začalo, jakoby ta, nevím, co to je.
0: No to začne, jak tady dořvou, tady ti hulákající. Vičky,
1: ty první tóny opravdu, ještě ne.
0: Ještě pořád hulákají. No.
1: Nemáš to nějakou tu unplugged verzi?
0: Já se to posunout, no, tak jako, tohleto. Tak je to takové jako velmi připomínající právě track, který nám odehrál Whatever Turns You On. Teďkom mimochodem Swedish House Mafia, když jsme u Axwella, protože on, že jo, je takový jako, jak to říci, jeden z, tak měla vystupovat.
1: No,
0: počasí.
1: Někde ve Švédsku na něčem obrovským, že jo?
0: Na něčem obrovském a tam měli hydrometeorologové obrovský strach a taky jako nakonec opodstatněný.
1: Bouřka,
0: a běželo tam, ano, běželo tam potom takové dotazy, jako jestli to bylo oprávněné, jestli oni se nevymlouvali, říkám si tak jako z tohohle hlediska, pokud přijdou blesky a hromy, utíkejte, protože u takhle velkých stagí, sorry, tak je uvidím hrát někde jinde, ale mám svůj život, jo.
1: To jo, ale já jsem tam trošku četl, že jakoby nešlo úplně o to, že to jako volíte počasí zrušili, ale údajně ten, nebo už pouštěli na ten koncert, nebo nějaký předskokání začínali v 6 večer nebo v 7 večer hrát, no a oni vlastně až v těch 10 těsně předtím to zrušili. Že když věděli takovou předpověď, že ta Swedish House Mafia mohla klidně
0: no, pozor,
1: začít
0: ono,
1: 8 třeba, že?
0: Já jsem tam byl, jakoby víc jsem se do toho začetl a oni, jakoby tam ta predikce těch blesků nepřišla právě tak brzo, takže kdyby pršelo, tak co, jako, tak prostě prší a zůstanou na ně ti největší fandové, že jo? Když fouká vítr do nějaké rychlosti, pořád se to dá, ale když už potom přijde opravdu blesky, no, hold, stalo se. A to víš, ty hlavní hvězdy taky jako nejezdí dřív, oni tam nebývají v tom areálu, takže je to těžká situace, bohužel stalo se.
1: Tak věřím, že možná najdou nějaký jakoby náhradní termín třeba na stejném místě. No.
0: Dancing Without You, takhle si mohli připadat totiž návštěvníci, že tančili bez nich, ale stejně se jmenuje taky track, který je na 12. pozici hitparády Extase Music Chart pro tento týden. Na svědomí ho mají Disco Bambino, Nile Rodgers, Sophie Alice Baxter. A ještě jednou můžeme skvěle říci Dancing Without You. Je tak trošku o ničem.
1: Okay.
2: Místo 12.

0: Wow, Dancing Without You, za mě super záležitost. Mně se vždycky líbí věci, které jsou elektronické, taneční, popové. Je do toho i nějak zakomponován klasický nástroj. Tady to byly smyčcové tóny. Nebudu polemizovat o tom, že řeknu housle, a řeknu, to vůbec nebyly housle, to byla viola, violončelo, nebo... Tak řeknu, smyčcové nástroje.
1: Přesně.
0: Já se tomu vyhnu raději.
1: Ano, to bylo velmi chytré.
0: Tak.
1: Ondro, já teď ale úplně jsem se chtěl zeptat, jestli nevíš.
0: Nevím.
1: Já mám trochu pocit, že tohle nebyla úplně verze, kterou jsme spáhali před 3-4 týdny v parádě.
0: Ne, nebyla.
1: Že?
0: Ne, je taková lepšejší být takový.
1: Kde jsem zase ten...
0: Aleš to vytunil. Mimochodem, pokud to nevíte, tak hudebním ředitelem naší stanice je Aleš Bruna. Každý pátek...
1: To by nezmiňoval.
0: Ale zmínil, jako každý pátek nám servíruje 8 novinek. Já nevím, on to někdy tahá i z palce u nohy. Někdy to je výživnější, jiný ne. Ale i dneska uslyšíte 3 tipy, které budou kolem celé. Ale ještě předtím máme 11.
1: 11, ano. Ludy.
0: Ano, je tam.
1: Je tam.
0: A všechno, co dělá s námi...
1: Je tanec.
0: Je tanec, no. Všechno, co děláme, tančíme.
1: Tak to k hudbě patří, ale na druhou stranu, že?
0: Hudbě to patří, ale jako kdyby jsme jenom tančili, tak možná s hubnem, teda já, možná, ale jako...
1: Zumbu.
0: Jsme si moc jako...
1: Zumbu musíš tančit.
0: Zumbu? Jo, to ještě existuje?
1: Jo, já myslím,
0: to bylo takový módní hit před 10 lety.
1: Ale to bylo obrovský boom.
0: Všichni zumbovali, no.
1: To bylo obrovský boom a to dělal každý kulturák, jak se říká. Jo. Každá tělocvičná. Ale pořád se to drží ve světě. Jenom už to podle mě není tak jakoby vytáhnuté, už to šlo tak trochu do pozadí.
0: Teď zase viděl takovou tu módu, já ti nevím, co to je, to jsou boty. A na tom se tak jako skáče takové jako pružinové boty.
1: To už taky bylo, ale jako...
0: Jo, taky bylo, ale teď jsem to tam viděl, takový ten.
1: Jo, to vypadá jakoby ty, že pantografy otočené, jakoby.
0: Jo.
1: Vím, co myslíš.
0: Vůbec nevím, jak se mu říká, jako je mi to jako ne, že jedno, ale...
1: Si skočíš do práce, ne, rychle.
0: Jo, to si asi neodskočím, jo. Tak my si odskočíme na 11. místo. All we do is dance.
2: Místo 11.

0: dance. All we do is dance.
1: Ale pěkně to vrčelo.
0: Tam. Jako správný drum and bass to muselo být trošku jako trošku kocor přitažený za ocas, že jo?
1: Takový, jak když uklouzneš na schodech a si jdeš po těch zádech.
0: No, tak já tomu proto říkám padající topení. Hoď, hoď radiátor v 15. No, jasně, 15. patře činžáku.
1: A to zavradli, jo?
0: A jedeš bombě, dokud to nepřijede do přízemí, někdy možná i do suterénu. Nedej bože, že v tom suterénu je kočárkárna a něco tam dělá soused se sousedkou z 3. a 15. patra. To se potom nestačí divit.
1: Nemáš nikdy neuvěřitelné představy, Ondro. Co ty si všechno nezažil v panelovém domě, to není možné.
0: Já jsem paneláku v životě nebyl, takže to je v pohodě.
1: Tak, ale tak máš o tom teda jakoby velmi velkými...
0: Trefil jsem se?
1: Jakoby, jak se tomu říká? Fantazii představy. No,
0: já mám představy značně rozvinutou do všech směrů. Dál to nebudeme rozvádět, snad jenom první novinka tohoto týdne. Ring My Bell, ten motiv tracku je opravdu velmi, velmi, velmi, velmi, velmi, velmi, velmi, velmi starý. R&B, ne R&B, ale R&B jako Ring My Bell, tak se jmenuje ten track. A H ho má na svědomí, nevím přesně, jak se to vyslovuje, ale... takhle určitě ne. Sázem Music Chart, novinky. Tak jdem, no.
1: Podle mě to bude zajímavé jako s tím Huglem, budeme to teď zjišťovat.
0: Budeme to zjišťovat a ono zase to na světě bude říkat každý různými styly. Prostě je to jen a i to.

0: Extáze Music Chart, Turda a Dale. Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
1: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
2: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli bezkýdek.cz.
3: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
4: Ty vogo, T-Rex!
5: Kde?
6: Tamhle!
5: Ten má ale klapy!
4: Je, tam je dinosaurí mláďácko!
6: Mimino Stegosaura!
5: On chodí!
7: On je živý!
4: Hoši! Velké řiště s průlízkami!
8: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
9: A dívejte, tam je ten velký!
10: Ten má krk až do nebe!
3: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
11: No, super.
12: Co no super?
11: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
12: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz. Montáže zrcadlení Apple CarPlay.

0: se i vy a užijte si jednu z největších běžeckých událostí v Ostravě. Fresh Radio bude přímo u toho. Registrace běží na ostravacitymaraton.cz. Ostrava City Marathon. 6. září Masarykovo náměstí, Ostrava.
1: Relax na maximum a ve vlastním soukromí. To není scrollování sociálních sítí, ale oddech a vodní masáž v party sudu. Třeba na vlastní zahradě, s partou, anebo jen romantika ve dvou. Party sud Morava si jednoduše odvezeš za autem, nebo ti ho přivezou, kam budeš chtít. Cena od 2000 korun za večer. Objednávej na partysudmorava.cz.
2: Extáze Music Chart.

0: Extáze Music Chart. Novinky.
1: Slavný Kors a ten původní track zněl zhruba nějak takto. Taky jste si možná říkali, je, tohle to znám, tohle je tak jako jehlasná melodie, track, že Cyril a jeho novinka Briefless, vůbec jako to snad není ani vykrádačka, to je normálně kontrolce, ne, kontrolé.
2: On to víceméně jakoby rovnou přiznal, ten název je úplně stejný jako tehdy v roce 2000.
1: Dal k tomu, krom takového poprokového podkladu, dal takový pop elektronický. I ten hlas byl jakoby poměrně, ne že podobný, ale evokující ten původní track. A tohle byla jako hitovka, která, když se někde pustí, mě to rozhodně neurazí. Dokonce bych řekl možná, že se mi to i líbí. To byla novinka číslo 2 pro tento týden. My jsme v 2. hodině hitparády Extáze Music Charts, datem vydání 31. srpna roku 2026 a před námi je novinka číslo 3. A my vám můžeme slíbit, že se těšíme na něco rudého, na něco mentalového, na něco originálního, na kávičku.
2: Skoro to znělo jako metalového. Ne metalového, ale mentálového, říkal.
1: Mentalového, ano.
2: Tak zase to bude tak trošku klacíčky, ne?
1: Budou to samozřejmě klacky v kýblu, protože track, který se jmenuje Send Shots a vyšel v nedávných dnech, mají na svědomí právě Rudimental Original Coffee Winnie a jmenuje se tedy, ještě jednou opakuji, Send Shots. Novinka číslo 3. Send Shots.

0: Začnu, Ondro, pokud potřebuješ, tak klidně ukáž a já začnu. Tak,
1: začni.
0: Třetí novinka za náma a my jdeme na tu desítku nejhranějších singlů za uplynulý týden, víš to?
1: Nebo za posledních 7 dní si mohl říct ještě.
0: No to je taky jako pravda.
1: No, ani jedno se
0: počítá se 7, anebo už jako dneska?
1: O 7, jo. No, 7. To je lepší než 6 a horší než 8.
0: Jo, 6 a 7, víš jak, to je ta známá, pozor na tu 6 a 7. Teď to řekl, říkám pozor a on to řekne. No tak desítka, Ellie Goulding, tuším, že je čerstvá maminka někdy z jara.
1: Opravdu?
0: No.
1: No ani nevím, nestarám se o jejich to, jako...
0: Nevíš, jo? To jsem překvapený.
1: Nebyl jsem u toho.
0: U porodu nebyl.
1: Ondra ani u početí.
0: Ani ne. Ani tam, takže jenom vím, že myslím si, že někde březen, květen prostě má nové baby, no.
1: No, tak vidíš to. Ravers, to je taky nový track, předpokládám, že i nové album. U ní je všechno nové. Ellie Goulding je tady.
2: Místo desáté.

0: Ole, Ravers Ellie Goulding, jak si správně poznamenal, je to čerstvá maminka, v březnu se to narodilo.
1: A je holka nebo kluk, když se dělo?
0: To nevím, prostě se to narodilo.
1: Baby.
0: Dneska nevíš, jako dneska může říct, že to je kluk a ono si to vymyslí.
1: To jo, ale podle mě ty první roky je to dané a potom se to teprve.
0: No, to tak, máš pravdu. Ty jsi teď takový ten, jako, co ví všechno, že?
1: No ani ne, to bych jako o sobě rozhodně neříkal.
0: Nevykládej.
1: Znám ale jiné takové.
0: Máš takové jiné takové, on o nich zpívá. Zpívá o nich tady svým, s Mr. Know It All. Člověk, který doslova svým vystoupením okouzlil všechny diváky Colors of Ostrava ročníku 2026. Ještě dneska to mám v živé paměti. On byl na tom finálním dni. Dokonce jsem tam byl s maminkou. Maminka říká, vypadá hrozně, ale zpívá božsky.
1: No, on tam měl
0: to je trefa, jako normálně, abych to podepsal tady.
1: On tam měl tu šustákovku, jako, já jsem to viděl
0: no,
1: jako na videu.
0: Jako, tak, víš, jako, on je takový zrzomedvěd pomalovaný, tak asi to není úplně, jakoby, když se zeptáš průměrné mladé dívky, jak vypadá její mužský ideol fyzicky, tak tam asi...
1: Tedy svi. No, a ty tam, řekneš, tak to jsem v prdeli. Pardon.
0: No tak to se omluv teda. Ale tak jako šlo to od srdce. Mluví tady od srdce někdy od žaludku.
1: No, poslední dobou...
0: Od žaludku. Z člověku mi z toho zle.
2: Místo deváté.

0: Vlastně Mister, no jedno, ale je vlastně dneska AI.
1: No, nebo takový jako spíše všeználek, všude byl.
0: Ale ta taky má tam dole, že, napsané, pozor, některé tvrzení nemusí, ověřte
1: no,
0: si, že?
1: No, prostě lže, no, je to někdy Pinokio.
0: A některé věci neví, jsme zjistili.
1: Jo, některé věci neví, taky jsme se zeptali na tu Ellie Goulding, na některé věci, které bychom jako moc rádi věděli. Ale, oba nás to zajímalo, že jo?
0: Ale bylo to trošku pikantnější, zase na to stranu, nevadí.
1: No, tak žádné papričky v tom nebyly, nic takového.
0: Okay.
1: No. A nevěděla, napsala, že to neví, že to není veřejně dostupný zdroj, ona se taky ta Ellie s ničím nepochlubí, tak to je potom těžko. No. No. Ale zrovna takový Mr. No Idol by nám určitě řekl tu pravdu. Ale pryč od Terryho Swimse.
0: Ano, osmička, tam je další Angličanka se skvělým hlasem.
1: No, a něco říká.
0: Co říká? Něco. Tak něco řekni, no.
1: Něco.
0: Musíme v rádiu něco říkat?
1: Něco.
0: Bysme, že?
1: Řekl jsem, řekl něco, tak jsem řekl něco.
0: No. Tak já vím, že Say Something je aktuální single na 8. místě, který má na svědomí ve zpěvu Becky Hill a v hudbě Sonny Fodera.
1: Zní nějak takto.
0: Je dobrý, dobrý album, já už jsem to říkal minulé.
1: Slyším všude. Myslím si, že Sonny Fodera rozhodně není v letošním roce s posledním trackem v naší hitparádě Extase Music Chart. Místo 8.

0: osmička, Say Something, Becky Hill a Sony Fodera, dvojice, které to dohromady hodně sluší. Myslím si, že není už potřeba dále komentovat tyhle ty interprety, protože ten, kdo poslouchá Fresh anebo má rád elektronickou hudbu, taneční hudbu, popovou hudbu, bude tahle ta jména rozhodně znát. Na sedmičce další spojení známých osobností, tentokrát ze světa jiného žánru nebo subžánru elektronické hudby. Dimension a Subsonic už sami o sobě dávají najevo, že to jsou klacky v kýblu, padající topení, to je tři šutry v míchačce, ono těch přezdívek je hodně, prostě drum and bass vládne svět. Napadla ti nějaká ještě? Znáš nějakou
1: ještě? Já si řekl už úplně jako i všechny. Jo. Co tady jako používáme?
0: Ghost Town, město duchů, my stane jako Ostrava, město duchů nejsme, naopak jsme živé město a i Fresh je toho jako zástupce Moravskoslezského kraje. Důkazem!
2: Místo sedmé!

0: To byla sedmička Dimension Subsonic Ghost Town a před námi logicky místo šesté a já tomu nemůžu věřit, protože na něm je track s názvem Don't Believe It, nevěř tomu.
1: Teď jsem chtěl říct, čemu zase?
0: Čemu zase? John Summit je taky vycházející jméno, které prostě před pár lety ještě až tak nikomu nic neříkalo. Dneska je za každým třetím, čtvrtým trackem podepsáno. On je s featuringem s Absolutely a track má 3 minuty v té verzi, kterou ho hrajeme my a já nevím. Já bych zvolil to, že zmáčkneme tlačítko play. Jsi pro?
1: Zmáčky. Místo 6. Skvěle, Ondro.

0: moje auto mě reprezentuje.
1: Automička IMO.
0: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
1: Automička IMO.
0: Perfektně umyté auto od 109 korun.
1: Automička IMO.
0: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
1: Automička IMO.
0: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
2: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
0: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
3: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
4: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůžu. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kámo. Grill Off 2026. 4. až 6. září Vřesínská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
5: Extáze Music Chart. Místo 4.

0: Řešeme to vrchem spodem na pětce, jsme slyšeli Galantise can't take my eyes off you, jakože nemůžu z tebe spustit pohled.
1: To je krásno.
0: Vidíš to? Já se na tebe koukám a nemůžu spustit.
1: Jo, já se dívám právě teď.
0: To ani já bych se chtěl, a když se otočím trošku vedle tvé hlavku, to taky není úplně ten nejlepší pohled, hoši, nic proti. Nevadí, no tak chtěl by to někdy nějakou i hostku tady donést. Oho. Mimochodem, když už tady máme našeho...
1: Je hostka jako oficiální slovo? Hostku?
0: No, tak hosteska můžeš říkat, jo. To zní
1: to už to je něco jiného.
0: Já vím,
1: no, tak jen.
0: Můžeš říkat hostka, jasně, už je to takové jako nepsané. Hlavku si, co ty máš dneska nachystáno?
2: Tak mám nachystanou hudbu.
0: Dneska budu... Ne, a já myslím, že budu říkat vtipy.
2: To jako. Vás přečokovalo to, radši ne, nevím, kdo by to vydrželo.
1: Trošku jsem si myslel, že možná bude i předčítat nějakou povídku. Třeba.
2: To bude příště, protože teď tento měsíc tu to mám na starosti sám, protože Pekos se léčí po operaci. Ale dnes to bude takové hodně hudební, mám tam pár tracků z české produkce, které... No. Které poprvé uslyšíte v rádiu, takže myslím si, že to bude zajímavé.
1: Na druhou stranu, pokud už Pekus třeba ladí a poslouchá, už aby tě jakoby zastihl hned na začátku, tak my mu můžeme za 14 dnů pomoct tady jako s vozíčkem nahoru.
2: No, to je dobrý nápad, nevím, jestli nás slyší.
0: Počkej, co mu bylo, jako, když tak... Jako...
1: On měl nějaký lyžařský úraz s kolenama.
0: V srpnu, ano, výborně.
1: No ne, tak ono to má dohru, ono ty kolena trvají chvilku, jo. Jako.
0: Jasně, to je takový úraz, jako, který si může znát třeba na Ibice. Hi, Ibice, Honey Love a Marshall Jefferson, to je další track, který je před námi a už na bronzovém místě. Místo 3.

0: High Inhibice, tam se dějou věci, mohli bychom sami o tom vyprávět, ale raději přeskočíme ke stříbrným.
1: Už jo.
0: Proč se směješ takhle?
1: To je vždycky. Pořád vzpomínám na ty vaše historky. No.
0: Jo, tak příští rok musíš jít s náma. Co takhle, Hlavkus, uděláme příští rok taky výlet? Pojedeš s náma?
2: Já mám trošku klaustrofobii, jak jsi vyprávěl o tom, jak jsou všichni narvání v těch klubech.
0: Tak oni jsou napraní, tak no, k tomu, takže to musíš přebít.
2: Takže, a zase by to byla aspoň výzva, že by, takže možná, jo?
0: No,
1: počkej, tak jo. To je jakoby šude, ne? Tak se pohybuješ na takových místech, kde je vždycky
0: pohled. Ale on stojí za pultem, no, tam zase
2: jako,
1: ano, ale, to je samozřejmě úplně jiný pohled, ale...
2: Ale třeba na festivalech si vždycky dokážu najít jako takový prostor okolo sebe. Ono stačí třeba prostě někoho vrazit loktem nebo tak a tam na té Ibize asi by do toho...
1: Vidíš, a to už by mohli, vyrábět takový, že jsi jako takový typ, že máš rád kolem sebe prostor, že by byl něco, že si to kolem sebe takovou ohrádku uděláš? Jako
2: no, a tak kdyby mě tam s tím pustili, tak třeba by mi to prošlo.
0: Kluci, vaše teorie jsou opravdu jako geniální. Raději půjdeme na topic společně s Carte Blanche. Lucky Ones, to je druhý nejhranější minulého týmu.
3: Místo druhé!

0: Jak už jste mohli poznat, tak dneska po Hitparádě Extáze Music Chart uslyšíte další epizodu pořadu Mluvit. Hlavku jsme přivítali. Pokud ovšem posloucháte nedělní reprízu, tak poprvé už? Po létě už? Zase Mašinérie.
1: Už jo?
0: Co už?
1: Už bude.
0: No už bude, no tak samozřejmě, že bude.
1: Zapneme září, jako zapnem zase, že jo.
0: Vracíme se do normálního režimu. No.
1: Jinak hlavku jste na dneska jakoby full, úplně full.
0: Dneska tady bude hlav a kus.
1: Hlav a kus, takže jakoby full, úplně full time tady maska.
0: Máš nějaké teda i v té české verzi jako nějaké tak jako 150 BPM, jak ty to mýváš?
2: 140 tam najdu. Mám takový
1: to nejmíň, jo?
2: Garage remix Verony.
1: Nejmíň, jo.
0: Verony.
2: Ale to možná zahrajem dneska, ale dneska začnu 130, začneme vyloženě ambientní hudbou pro mě.
1: Ambientní.
2: Ale potom to zrychlíme samozřejmě.
1: A máš tam, jelikož jsi sám, tak máš tam i, bude to jako celé live, nebo máš něco před?
2: Dneska to odehraju celé. Mhm. A příště, protože tu ještě budu sám, tak uvidíme. Možná se mi podaří někoho sehnat.
1: Já jenom, jestli tam máš nachystanou Metalliku, kdyby se ti zrovna chtělo.
2: Ne, ale mám tam nějak... Já tady mám Kelly Mac, takže to je v pohodě.
1: Tak to je v pořádku, doufám, že dost velký.
0: Pánové, vůbec nevím, o čem se bavíte. Raději přeskočme.
1: Pojďme zpátky do Extáze Music Chart, protože ta jde do finále a my vám představíme to první
0: žádná
1: místo.
0: Žádná hra. No game. Duke Demont a tím my se pro dnešek rozloučíme.
1: Ano.
0: Popřejeme vám hezký zbytek večera i 140 beat per minute rychlou Veronou tady s Lavkusem. Ahoj!
1: Mějte se, hezký zbytek dne.
3: Místo první!

0: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz. Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
1: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
0: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
2: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopyostrava.cz.
3: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
4: Ostrava City Marathon. V neděli 6. září se poběží Ostrava City Marathon, nejstarší maraton v Česku s historií sahající až do roku 1923. Se startem i cílem na Masarykově náměstí a vybrat si můžeš maraton, půlmaraton, desítku, štafetu nebo některou z kratších tratí či dětských závodů. Přidejte se i vy a užijte si jednu z největších běžeckých událostí v Ostravě. Fresh Radio bude přímo u toho. Registrace běží na ostravacitymaraton.cz. Ostrava City Marathon. 6. září Masarykovo náměstí. Ostrava.
5: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
6: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Party Sud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Party Sud Morava CZ.
7: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12.

0: 2026. 4. až 6. září Vřesínská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
1: 7.30. Vy spěcháte do práce. Děti spěchají do školy a ostravské ulice jsou najednou víc než plné.
2: Tak nespěchejte i za volantem. U škol, zastávek a přechodů může dítě vběhnout do vozovky, objevit se mezi auty nebo vám prostě nedat přednost.
3: Pár vteřin vás nezdrží. Zpomalte.
4: Bezpečný návrat do škol, školek a rušného provozu vám přejí statutární město Ostrava a Fresh Radio.
5: Move it!

Příjemný večer z Vln Fresh Rádia. Jako každé druhé pondělí v 7 večer je tady Mluvit. Tentokrát jsem tu já Hlavkus sám celé 2 hodiny, takže to bude více hudební. Zahraju vám celé spektrum hudby, začínáme trošku pomalej, potom samozřejmě trošku přitvrdíme, takže si myslím, že to bude hodně zábavné. A hned na začátek za chvíli si dáme takovou premiéru z české produkce George Sears a jeho Orange Haze, takže si to pořádně ohultne doprava.

you want to join in the conversation.

a i dnešní pořad na Fresh Radio, teď jsem úplně zapomněl, jak se jmenujeme, samozřejmě, že Move It se blíží ke konci, dneska jsem tu byl sám, takže jsem to nechal takové hudební, takže doufám, že jste se i tak bavili, když jsme to neobohacovali o naše keci a budeme se těšit zase zpátky za 2 týdny, ahoj!

rage, rage, rage, rage.

nebo že můj mám telefon plný čísel, všechny mají zadek velký, ale pasy jsou štíhle, barevnou paletu od stínu, čisté i řízle, na jednu zprávu odepíšu za týden, nahání peníze, hele myslím na její tělo, když řídím svůj výmer, dominantní jsem líp.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio přináší...

Fresh Night.

0: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz.
1: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
2: Ty vogo, T-Rex!
3: Kde?
4: Tamhle!
3: Ten má ale klapy!
2: Je, tam je dinosaurí mláďácko!
4: Mimino Stegosaura!
3: On chodí!
5: On je živý!
2: Hoši! Velké řeště s prulískami!
3: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
4: A dívejte, tam je ten velký!
3: Ten má krk až do nebe!
1: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
6: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
7: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.

0: Our show must go on, baby, baby. Ostrava, každá moje musí být aspoň jedna skladba.
1: Hrajeme nejlepší old school, který znáš.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli. Bezkýdek.cz.
1: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
2: 7.30. Vy spěcháte do práce. Děti spěchají do školy a ostravské ulice jsou najednou víc než plné.
3: Tak nespěchejte i za volantem. U škol, zastávek a přechodů může dítě vběhnout do vozovky, objevit se mezi auty nebo vám prostě nedat přednost.
2: Pár vteřin vás nezdrží. Zpomalte.
4: Bezpečný návrat do škol, školek a rušného provozu vám přejí statutární město Ostrava a Fresh Radio.
5: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Party Sud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Party Sud Morava CZ.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

ne kvůli tobě. Přísahám ještě jednu čáru a zbudíme se v hrobě. Výčitky svědomí, ty jsou na místě. Předevčírem řekl, že už nikdy příště. Vedli rozhovory o hvězdách a UFO. Teď se bavíme o tom, že život plyne moc rychle. Co budem dělat? Podívej se na stole. Nejdřív ty já.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

Fresh night.

0: Po prázdninách jsou děti zase zpátky v ranních ulicích plných aut, stresu a zmatku.
1: A první dny. Všude je toho najednou nějak moc. Sluchátka, kamarádi, mobil, historky z prázdnin a pozornost občas úplně někde jinde než u provozu.
2: Řidiči, počítejte s jejich roztržitostí nejen u škol a přechodů a raději zpomalte.
3: Bezpečný návrat do škol, školek a rušného provozu vám přejí statutární město Ostrava a Fresh Radio.
4: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Party Sud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2 000 korun za večer. Party Sud Morava CZ.
5: Hledáte víc než jen 4 stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
6: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
7: Na tomto jsem vyrastal. Doba je náhlá, u nás na východě se tomu praví chára. Vyzlečím tě z drahých.

0: Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
1: All day, every day.

Mám fucking PDF, single action flow, ty si tadaš fucking Bůh, víš, že nikdy nechci střílet, ti seš truth, fucking plamen z mých úst, šlehá jako tvoje hole, fucking blue blood in my veins, king.

0: Čekuj Fresh Radio CZ.
1: Fresh Radio.
2: All day, every day.
3: Od té doby, co jsi pryč, má hlava je pryč, lítá nad kdysi. Mí tělo je to jediný, co jí vrací na zem. Asi budu víc pět.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
1: Co budete dělat dnes večer? Televize? Nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.
2: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, beskydek.cz.
3: Ostrava City Marathon. V neděli 6. září se poběží Ostrava City Marathon. Nejstarší maraton v Česku s historií sahající až do roku 1923. Se startem i cílem na Masarykově náměstí a vybrat si můžeš maraton, půlmaraton, desítku, štafetu nebo některou z kratších tratí či dětských závodů. Přidejte se i vy a užijte si jednu z největších běžeckých událostí v Ostravě. Fresh Radio bude přímo u toho. Registrace běží na ostravacitymaraton.cz. Ostrava City Marathon. 6. září Masarykovo náměstí. Ostrava.